Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítě Trovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Nové Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

Jediné, co mě hřeje, je oheň ve tvé náruči. Pod kůží tiše praská.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova Spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, Na rozcestí, Znovu zrození, Jsem zmačkaný, Dobrovzdání, Kam odchází světe, Byl to hezký den, Pomalý šípy, Stovky domovů, Konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Album Žalmanova spolu a to máš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Havík přidal dobro, lapsteel nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává

Rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

denice do všech stran, o neznázích se bez milosti ptám. Proč před bouří jde ticho po lukách, probouzí jen ty, co mají strach. Za času pro lásku třeba kluk umřel, za času pro lásku na kraj střechy světa šel, za času

0: lásku třeba umřel.
1: Za času,
0: pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porád něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových 80. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domovů, někde dobře byl. Bál jsem se tmy, jak unáší mě do hluby, a že lidi opustí.

hřeje prázdno v těle, prodlouží den a třeba někde u vína. Pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo. Měl jsem stovky do...

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám všem.
6: Ano, já
5: a posílám
6: taky dálku, ano, Kateřině. Kateřina Macháčková vás zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru, aby si rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď si se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjčo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, ne, ne, ne. Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak si předpokládáte tady. Já jsem ten, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chce se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezel špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím, mě se tam zakutálelo těsněji.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček,
3: ne,
2: sekáček.
3: Ne,
2: já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady vrašnici. Ježíš, já tady, milospaní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milospane, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospane, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kapne vám kohoutek, vidíte to, kikiriki kohoutek, jo, kap, no. Podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte Francouza, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, podívejte se, nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku, dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Fantasticky, ty můj Otelo!
5: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady pohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravila.
0: Ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel.
0: Radu.
1: Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě to, se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: v české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky. Jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. Asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Vítejte Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský.
4: No jo,
3: Ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party. Tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na to vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju. Jako no, mezi náma hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo hypochondr je nemocný.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí bohatlí, ty pozor.
8: Ano.
9: Chudí na sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc těžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Ano.
9: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemoce nebo některý věci, jo. Když se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. A já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým se podělal, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Umlátím a mě píská
8: průduška.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm A já v té trně se tam šdu, dovody už mě měl hlásit, že nejvýše to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, no, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
10: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá. A já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jako by nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalepovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: A konec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, kde mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty
10: už byli na nich. Slipy taky proděravělý.
9: No tak, to jasně, tak to že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýlky.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká kremelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový kremelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych říkala, se bojím, že bych v pondělí ráda. Už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka. Si,
4: ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme
4: a
3: tady
4: já
3: měli
4: to
3: jako téma
4: do hrsti, a jo.
3: A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léku.
3: Jak?
4: Říkala, tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení jo. a že to nepomáhá, jo.
3: jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme ano. se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 011 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně ano. Přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak ano. To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás, tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Naslyšenou.
1: Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževská, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuju.
4: A přeju hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku. Mějte
1: ano.
4: Se
3: vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapomenutelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil, ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdolnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyším, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošatka
3: děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošatka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady,
8: je,
7: nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte,
8: no,
7: paní tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu,
7: ale ne? Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby
8: no.
7: Bylo veselo, jako,
8: jasně,
7: jo?
8: Jasně, no.
7: Ty jsi vyzbrojený no, jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
8: Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasaj.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No. Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: Tak nějaká je, blbej fort. No, skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor jako, jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: Čekárně.
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle.
3: Jako ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravuju, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový
1: a teď
3: napůl pracovní.
1: Nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli,
1: už je
3: týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle
3: už jsme měli
1: sešli,
3: schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný. No, ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo.
1: Jo.
3: Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6. ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. No ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to
3: bude. To bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let. Budete moci i letos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ano. Ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Míváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, moc jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Přespultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme vyjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Jo. No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že, protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem zjistil, že ten policajt

0: stáli jsme u toho světla, on si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
3: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
2: Výborně.
3: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
2: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete. Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
3: Já bych Oldu Kaisera.
2: Jo.
3: No.
2: 731 800 900 volejte,
3: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
2: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.

0: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
1: Ano, děkuji.
0: A já bych si přála pana Šmolda se své pokračování.
2: Dobře, tak dáváme mu bod, děkujeme za to hlasování,
1: děkujeme,
2: mějte se
1: moc.
2: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho, dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patrika i paní Macháčku.
1: Ano, děkuji.
3: A teď hlasuji pro pana Šmoldase.
2: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
4: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
5: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
4: Ano.
5: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie. A tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
4: Ano.
5: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné z toho vitosti. Tam...
4: A vy jste to všecko čet?
5: No. Něco.
4: Něco.
5: Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
4: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
5: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
4: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
5: No, tak já nevím, jestli...
4: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
5: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
4: Ano.
5: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádko ani jedna. Aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
4: ano.
5: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
4: Ano.
5: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Tak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo.
4: Na večírcích jste si
5: no.
4: A tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
5: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svém papundeklovém kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavře, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, no a co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
4: Ano.
5: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. tak, že někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto. Humoriáda.
2: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
1: Ano.
2: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
1: ano.
2: Příště.
1: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
2: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na střední průmyslové škole v České Lípě bude dnes cvičení zásahu proti aktivnímu střelci. Sloučení ústeckých uměleckých škol jejich provoz neomezí. Výstava v libereckém centru Linzerka nabízí skleněný déšť i led na žulovém kameni. Bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm a teploty 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Policisté a další složky integrovaného záchranného systému v České Lípě budou dnes od 8 hodin ráno nacvičovat zásah proti aktivnímu střelci. Jak popsala mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, cvičení se odehraje zejména v budově střední průmyslové školy a jejím okolí. Potrvá přibližně do 15 hodin. Ústecký kraj spojí dvě základní umělecké školy v Ústí nad Labem. Současný ředitel školy Evy Randové povede od září taky uměleckou školu Neštěmice. Tamní ředitelce skončilo funkční období. Obě školy zůstávají v provozu, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
2: Samozřejmě neznamená to, že jedna z těch škol zanikne, budou dál fungovat obě. Sloučením vznikne ekonomicky efektivnější subjekt, který bude mít tedy jednoho ředitele, ale určitě to neznamená žádné omezení ve výuce.
0: Výstava v kulturním a kreativním centru Linzerka v Liberci zve návštěvníky do Jizerských hor. K vidění je tam skleněný déšť, duch muhu i ledové kostky na žulovém kameni vyrobené umělci ze studií Lev a Kultivar. Výstava vznikla jako součást festivalu Crystal Valley Week. Co konkrétně nabídne, říká Eva Jiříčková ze sklářského studia Kultivar.
3: Tady máme vodu v té ledové podobě, je to vlastně roztávající sníh na žulovém kameni, běžný obraz v Jizerkách koncem zimy. Ty krupinky vytváří všechno takové opravdu jako drobné objekty, tvořené u kahanu z borosilikátového skla.
0: Výstava bude k vidění do soboty 29. srpna. Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj, průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 27, druhá do března 28.
1: Sport.
0: V italském Val di Sole začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží zasáhnou i dvě desítky českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou nadějí pak bude obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami Barbora Bukovská.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne očekáváme ještě většinou zataženo a na většině území déšť, během dne bude déšť ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, v místech s déle trvajícím deštěm 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor v Ústí nad Labem v Opletalově ulici v Neštěmicích. Překáží tam porouchané osobní auto. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré středeční ráno s Českým rozhlasem Sever. Vítejte na Prahu dne, který pro české krále vůbec nebyl šťastný. 26. srpna v bitvách zemřeli Přemysl Otakar II. I Jan Lucemburský. Tak vám přeju, aby vás dnes nepotkala žádná osudová bitva a pokud se k ní náhodou neodvratně schyluje, tak abyste nedopadli jako ti zmínění velcí panovníci. Dobré středeční ráno s námi a s divokým Bilem.
1: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Láskyplná pohádková píseň v dobrém ránu na severu, 10 minut po páté. Přeju vám pěkné středeční ráno. Společně se probouzíme do dne s datem 26. srpna a já už jsem před chvílí naznačila, že tenhle den pro české vladaře vůbec nebyl šťastný. Víc nám k datu, které právě dnes máme v kalendáři, řekne teď v kalendáriu Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nevím, jak u vás, ale tady u nás v Ústí nad Labem právě teď prší. Máme 17 minut po páté a tenhle obrázek počasí, jaký máme aktuálně venku, bude dnes dost typický. Meteorologové předpovídají, že by dnes ráno a dopoledne mělo být většinou zataženo a na většině území bude padat déšť nebo alespoň občasné přehánky. Během dne pak bude déšť ustávat a později odpoledne a večer bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, v místech s déle trvajícím deštěm jenom 16 až 19, na horách maximálně do 16. Tak by tedy mělo vypadat to dnešní počasí. Začne se to měnit, zítra by se mělo vrátit léto alespoň na 2 dny, tak to berme tak, že dneska prostě bude pěkně zalito. Pokud právě vyrážíte ven, nezapomeňte na deštník.
2: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze 3 míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí 3 místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. 3 šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 21 minut po páté v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever Anaka a její kovboj. My si teď dáme něco málo zajímavých hmyzáků. Kudlanka nábožná nebo zápřednice jedovatá. To jsou živočichové, kteří se ještě před několika málo desetiletím vyskytovali pouze na jihu. Klimatické změny, mírné zimy a horká suchá léta ale způsobily, že se některé hmyzí druhy začínají rozšiřovat i k nám na sever Čech. Podle entomologa Pavla Voničky jich stále přibývá. O které druhy jde, tak o to se zajímala redaktorka Jana Švecová.
1: Takovým příkladem je třeba kudlanka nábožná. Ta vlastně ještě před 20 lety žila nejblíže na jižní Moravě.
2: A už ji máme tady.
1: Ano, už ji máme i tady. Máme několik pozorování v Podještědí, máme z Jeřmanic, máme kudlanku dokonce z Rinovicu Jablonce.
2: A vy jste mluvili ještě o českém ráji, které druhy třeba, které tak běžně známe, alespoň obecně ty jejich názvy, tak se sem rozšířily.
1: Náš největší druh zlatohlávka, jmenuje se zlatohlávek skvostný a je asi tak 3 cm velký zeleno-zlatě zbarvený brouk, který vlastně se začal šířit z nejteplejších oblastí Polabí a Dolního Poohří směrem na sever.
2: Můžu se podívat? Tady nahlížíme do jedné z krabic v těch četných sbírkách. No, chce se mi říct, voříšku, to je veliká krása. On skutečně vypadá jako nějaký šperk. Ale pojďme na pavouky, protože nedávno vzbudil rozruch výskyt zápřednice jedovaté v Liberci přímo. Tak odkud se tady vzala?
1: To není žádný jako introdukovaný někde z Asie nebo z Afriky. Ten druh vlastně žil v opravdu teplých oblastech Českého středohoří, středního Polabí a podobně a postupně se jako rozšířil, až sem letos se objevil ve velkém množství v Liberci na Františkově na jedné takové louce, která není sečená.
2: No a jak je nebezpečný pro člověka? Má to být přeci jenom náš nejjedovatější pavouk?
1: Pokud ji nevezmeme do ruky a nezmáčkneme ji, kdy ona se přirozeně brání a jako údajně jediný z našich pavouků dokáže prokousnout lidskou kůži, ona nás člověka nezaútočí.
2: A poslední, na co se chci zeptat, před časem se mluvilo také o rozšíření nepůvodní invazijní sršně asijské. Zabydlela se u nás a čím je nebezpečná?
1: Bylo v roce 2023 nalezeno hnízdo sršně asijské v Plzni. To bylo odborně zlikvidováno. Potom další hnízdo, myslím, o rok později bylo nalezeno v Opavě. Nějakí jedinci se objevili v Praze, ale že by se jako plošně nějak šířila nebo by se zde trvale usídla, to bohu dík zatím snad ne. Ona člověku je nebezpečná zrovna tak jako naše sršeň, nějak jako na člověka zvláště neútočí. Ovšem je nebezpečná pro včelu domácí, pro úly, pro včelaře, protože ona napadá včely a hubí je, takže včelaři se obávají, aby se zde neusídlila trvale a připravují nějaká technická opatření k zabezpečení těch úlů.
0: S entomologem Pavlem Voničkou si povídala redaktorka Jana Švecová.

Petr Kotwald a Stanislav Hložek krátce před 17:30 v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli uslyšíte zprávy se Zuzkou Zejdovou a v nich zazní třeba informace o změně adresy datových schránek. Tak pokud tohle úložiště používáte, poslouchejte pozorně. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stovky seniorů se dnes zúčastní tradičního letního setkání na hypodromu v Mostě. Akci pořádají tamní městské sociální služby. Policisté a další složky integrovaného záchranného systému budou dnes od 8 do 15 hodin v České Lípě v budově střední průmyslové školy a jejím okolí nacvičovat zásah proti aktivnímu střelci. Informovala o tom mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. V centru Krásné Lípy se v pondělí procházel vlk. Natočil ho na mobilní telefon obyvatel města. Podle odborníků se jedná o mladé zvíře a pravděpodobně není nebezpečné. Víc ve zprávách v 6. Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat situací okolo bezpečnostní prověrky generálního ředitele. Tu se Michal Krapinec nedávno rozhodl vrátit. Uvedl, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasí ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Ráno a dopoledne čekejte ještě většinou zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť. Během dne bude ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor, v Ústí nad Labem v Neštěmické Opletalově ulici překáží tam porouchané osobní auto. S opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Pět hodin a 39 minut právě posloucháte Český rozhlas Sever. No a pokud s námi tedy s touhle stanicí zůstanete během celého dne, tak po 13. hodině uslyšíte pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, fotograf Robert Vano. A vy se dozvíte například i to, jestli si v začátcích Robert dokázal představit, že jednou bude fotit ty skutečně světově známé osobnosti.
2: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti. Ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
1: Celý rozhovor s Robertem Vanem si poslechněte ve vysílání Českého rozhlasu Sever dnes po 13. hodině.

0: počasí.
1: Je 6:45 do nového dne, se probouzíte s Českým rozhlasem Sever a pokud jste se ještě během své ranní rutiny nestihli podívat z okna, tak já to udělám za vás a prozradím vám, že s největší pravděpodobností i zatím vaším oknem prší. Dneska totiž bude pršet docela dost, alespoň během rána a dopoledne bude obloha na severu Čech většinou zatažená a právě s deštěm. Během dne by pak od jihozápadu měl déšť ustávat a k večeru bude taky ubývat mraků na obloze. Nejvyšší dnešní teploty nic moc, 18 až 21 stupňů, tam, kde bude pršet opravdu vytrvale, tak tam do 19 a na horách do 16. Teď se teploty pohybují někde kolem 14 stupňů Celsia, takže je chladno, počítejte s tím, dobře se oblečte a hlavně si vemte deštník.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla skupina Holky v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme 10 minut před šestou a teď si společně dopřejeme porci babských rad. V našem vysílání se o ně stará Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso, kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku, zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu na sekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5,5 minuty bude 6. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Taky jste určitě slyšeli, že vlků se ve volné přírodě bát nemusíte, protože jsou plaší a většinou rychle utečou. Obyvatelé Krásné Lípy ale nikam do přírody nemuseli a přesto vlka potkat mohli. Víc o tom ve zprávách Českého rozhlasu Sever, které pro vás dnes ráno připravuje Zuzana Zejdová a které uslyšíte už za 5 minut. Dobré ráno s námi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Odborníci potvrdili, že se v pondělí v centru Krásné Lípy procházel vlk, nebezpečí ale nehrozí. V centru Chomutova dnes začne další etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. Čekejte většinou zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť. Teploty 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V centru Krásné Lípy se v pondělí procházel vlk. Zvíře zachytil na mobilní telefon obyvatel města. Podle odborníků, kteří se monitoringem vlků v oblasti Šluknovského výběžku zabývají, se jedná o mladé zvíře. Lidé se ale napadení ze strany této šelmy bát nemusí, říká Aleš Vorel z České zemědělské univerzity.
2: Tohle konkrétní zvíře mi přijde lehce zmatený. Ten vlk rozhodně nevykazuje známky toho, že by přišel do vesnice lovit. Spíš mi přijde, že je lehce ztracen v tom území a snaží se najít cestu ven.
0: Severočeská vodárenská společnost ode dneška uzavře v Chomutově část ulice na příkopech mezi Ruskou a Revoluční. Podle webu města tam bude do konce listopadu měnit vodovod a kanalizaci. Obnova přesáhne 27 milionů korun.
3: Dělníci vymění téměř 700 metrů potrubí, které je místy staré více než 100 let. Uzavírka zároveň odkloní autobusové linky číslo 303, 314 a 317. Zastávku Rígrova dopravní podnik dočasně zruší bez náhrady. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Úpravou tabulkových platů se dnes budou zabývat odboráři. Na začátku týdne jim a zaměstnavatelům vláda představila návrh změn. Jestli na ně odborové svazy přistoupí, by mělo být jasné zítra. Podle předsedy Josefa Středuly jsou navrhované změny revoluční. Součástí návrhu je například to, že by nejnižší tarif odpovídal minimální mzdě. Od ledna by tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové dosáhli na 24 900 korun. Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk. Dalších 11 lidí je zraněných, uvedl to server Ukrajinská pravda. Podle úřadů se jedná o válečný zločin. Z epicentra výbuchu záchranáři evakuovali místní obyvatele. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
1: Sport.
0: Fotbalisté třetiligového Varnsdorfu postoupili do třetího kola MOL Cupu. S aktuálně třetím týmem šance Národní ligy s Ústí nad Labem remizovali 0-0 a v penaltovém rozstřelu ho porazili 4-3. Další dva celky z Ústeckého kraje zasáhnou do domácího poháru odpoledne. Prvoligové Teplice nastoupí od 17:30 na hřišti Křemic a třetiligový Most Souš ve stejný čas proti Příbrami.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne čekejte ještě většinou zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť, během dne bude ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Velmi opatrně v Liberci na silnici 1/35 v Londýnské ulici. Řidiči tam viděli pobíhajícího psa a v Ústí nad Labem je kvůli stavbě uzavřená část Bělehradské ulice. Objížďka vede přes hoření.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré středeční ráno s Českým rozhlasem Sever. Venku prší, to abyste věděli, co vás tam čeká a co vás čeká v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. V nejbližších minutách třeba krimi historky nebo pozvánka na sklářskou slavnost do Chřibské. A pokud jde o muziku, tak s písničkou, která nezestárla, je už teď připravený Michal David. Ještě před ním se ale dáme jeden z mnoha hitů Ivana Hlase. Dobré ráno.
1: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Michal David a jeho ztráty a nálezy. Ztráty a nálezy se občas objevují i v rubrice, kterou pro vás pravidelně připravuje Petr Beran, tedy v Krimi historkách. Dnes to bude hlavně o těch nálezech policejních.
1: Krimi historky.
2: Dva muže, kteří měli společně obchodovat s drogami, obvinili kriminalisté ve spolupráci s celní správou. Případ policisté i celníci delší dobu rozpracovávali a nakonec přišli na řadu domovní prohlídky. Při nich našli téměř 10 kilo drog, nešlo přitom jenom o jednu látku. Připravovali heroin, kriminalisté a celníci ale zjistili také metamfetamin a kokain. Hlavního podezřelého zadrželi celníci, druhého pak zadržela zásahová jednotka policie České republiky. Oba skončili ve vazbě a na rozsudek soudu si počkají právě tam. Hrozí jim 5 až 12 let.
1: Krimi historky.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut před 11 minutami vyšlo slunce, ale nezkoušejte ho na obloze hledat. Je zatažená, mraky jsou husté, hutné a plné vody, která z nich aktuálně vypadává. Dnes to nebude o žádných teplotních rekordech. Ten nejvyšší meteorologové evidují z roku 2011, kdy naměřili téměř 33 stupňů Celsia. Ten nejnižší, ten je mnohem starší, z roku 1980. 80, tehdy byla vážně zima, 6,4 stupně Celsia, tak tehdy bylo 26. srpna. Dnešek bude z pohledu těch statistik takový spíš průměrný, průměrná teplota pro tenhle den je 17,5 stupně Celsia, no a dnešní nejvyšší odpolední teploty budou jen o málo vyšší, 18 až 21 v místech s déle trvajícím deštěm jenom do 19 a na horách do 16 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne čekejte většinou zataženou oblohu a taky déšť na většině našeho území. Během dne pak bude od jihozápadu déšť ustávat a taky oblačnosti by během dne mělo ubývat. Bez deštníku to ale dneska nepůjde.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever

0: všem krajem.
1: V Chřibské na Děčínsku se začalo s výrobou hutního skla už před 613 lety. Připomene to tradiční sklářská slavnost v ateliéru Michal v Horních Chřibské. Proběhne v sobotu 29. srpna od 10 hodin. Pozvánku pro vás má Jaroslav Veselý ze spolku Přátel Chřibské sklárny a taky naše kolegyně Eva Bucharová.
2: Pane Veselý, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste se rozhodli udělat všechno proto, aby sklářské řemeslo v Chřibské nebylo zapomenuto. Tak nám tedy něco řekněte o historii toho sklářství ve Chřibské.
3: Naše sklárna byla jedna z nejstarších sklárn na světě. Po válce učiliště tady bylo pro celou republiku. Tady se začalo dělat hutí sklo, který navzoroval profesor Lospotka. Takže jsme byli specificky jediný vlastně v republice, jsme dělali hutí sklo.
2: A to hutní sklo už se definitivně v Chřibské nevyrábí?
3: Chřibská sklárna je zavřená od roku 2006.
2: Přesto vy nechcete, aby to řemeslo bylo zapomenuto, a tak pořádáte sklářské slavnosti. Tradiční sklářská slavnost 29. srpna v sobotu. Na co se můžeme těšit?
3: Budeme mít výstavu našich výrobků, protože my se snažíme chřibský hutní sklo uvíct zpátky v paměť, aby se na to nezapomnělo. A ateliér Michal, kde máme pícku, tak tam budeme předvádět celý den živou výrobu hutního skla.
2: Kudy se dostaneme do ateliéru Michal?
3: Od náměstí do Horní Chřibské směrem ke sklárně, tak tam je to asi půl kilometru. Budeme tam mít prapor před barákem, takže je to poznat.
2: Vy budete předvádět výrobu hutního skla a řekněte nám něco dalšího ještě k programu.
3: Už v pátek budeme mít přednášku, někdy večer kolem 6. hodiny uděláme přednášku a v sobotu tady budeme mít občerstvení. Bude tady pan Berger prodávat skleněné šperky a my tam budeme předvádět výrobu hutního skla. Děláme za každého počasí.
2: Na sobotní tradiční sklářskou slavnost do ateliéru Michal v Horní Chřibské vás pozval Jaroslav Veselý ze spolku Přátel Chřibské sklárny. Tak my se těšíme, co nám ukážete, a u vás ve Chřibské v sobotu naschledanou.
3: Naschledanou, děkujem.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Aneta Langerová v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever necelé 4 minuty před 6:30. Přesně o 6:30 vám Zuzka Zejdová přinese další zprávy, ve kterých se mimo jiné dozvíte, proč Litoměřice ode dneška ovládnou grafity. Tak zůstaňte i dál s námi. Dobré ráno. Rich girl, she buys her dreams.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V areálu bývalých Jiříkových kasáren v Litoměřicích dnes začnou v rámci festivalu Original Emotions graffiti umělci z několika zemí tvořit velkoformátové nástěnné malby. Město festival podporuje. Kvůli opravě obecní silnice dnes v zahrádkách na Českolipsku začíná série dopravních omezení. Jde o úsek od křižovatky silnice číslo 15 směrem k bývalému pivovaru. Víc ve zprávách v 7. Bezpečnostní opatření chystají policisté kvůli čtvrtečnímu zápasu Evropské konferenční ligy. Jablonec přivítá skotský Glasgow Rangers. Utkání vyhodnotila policie jako velmi rizikové. Na webu o tom informovala její mluvčí Dagmar Sochorová. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila státní zemědělská a potravinářská inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Inspekce doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Dnes by mohlo být jasno v případě žaloby hnutí SPD na ministerstvo vnitra za zařazení do zprávy o extremismu za druhou půlku roku 2022. Bude se jí zabývat obvodní soud pro Prahu 7. Čekejte ještě většinou zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť během dne bude ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Teplicku mezi Krupkou, Bohosudovem a Sobědruhy, leží na silnici zraněná srna. Projíždějte tam velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách pokračuje Dobré ráno na Severu a vás v něm už za chvíli čeká přehled dnešních očekávaných událostí. Ještě předtím ale dvě písničky. Jedna od Michala Tučného a hned teď taky jedna od Hany Zagorové. Dobré ráno a dobrý poslech Českého rozhlasu Sever.

0: V 6 hodin a 40 minut se společně podíváme na to, co přinese dnešní den. V Ústí nad Labem dnes slavnostně otevřou střední průmyslovou školu na Stříbrníkách po celkové rekonstrukci. Studenti se do budovy vrátí po 2 letech. Ústecký kraj dal za opravu přes 580 milionů korun a vy podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání. V Děčíně pokračuje v Křížově ulici cyklus nazvaný Živá křížovka. Od 6 večer tam vystoupí Jan Přeslička, kytarista, skladatel a zpěvák skupiny Epidemie, tentokrát v sólovém recitálu. V Oseku na koupališti plánují rozloučení s létem. Od 5 hodin je připravený program pro děti a od 7 večer pak reggae party a disco. Tak doufejme, že do té doby přestane pršet. Bez deště by se určitě ráda obešla i divadelní zahrada, která probíhá nebo by měla probíhat tady u nás na zahradě Českého rozhlasu Sever. Dnes je na programu představení Oidipus Utopia, které vzniklo v koprodukci s divadelní skupinou Lachen de Bestien v Ústeckém činoherním klubu. Tak doufejme, že se počasí do večera umoudří a všechny naplánované kulturní akce budou moci proběhnout tam, kde je organizátoři naplánovali, tedy pod širým nebem. Dobré středeční ráno s Českým rozhlasem Sever a pěkný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a vy spolu s Českým rozhlasem Sever vstáváte do 26. srpnového dne. Jestli se na vaší náladě významně podepisuje počasí, tak se příliš neusmíváte, pravděpodobně, protože se neusmívá ani středeční severočeské nebe. Já se ptám meteoroložky Kláry Bubnové, jestli prší všude na severu Čech. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno, tak prší na většině území, i když v těch jižních částech kraje tam už těch srážek je o něco méně, no a teploty teď máme mezi 12 a 15 stupni, na horách okolo desítky.
1: Budou stoupat nějak závratně vysoko a nebo díky té zatažené obloze a dešti, který nás pravděpodobně bude provázet minimálně dopoledne, zůstanou relativně nízko?
2: No, teploty ještě vystoupí do nějakých závratných, ale hodnot to nebude. Maxima dnes očekáváme mezi 19 a 22 stupně, to hlavně v té jižní polovině kraje na severu, kde bude ten déšť doznívat až během odpoledne, tak tam bude o něco chladněji, pravděpodobně mezi 17 a 20, na horách potom mezi 14 a 17.
1: Já jsem před malou chvílí v raním vysílání měla rubriku, která zvala na spoustu venkovních akcí, které jsou dnes v plánu na různých místech. Na severu Čech někdy pozdě odpoledne nebo večer, tak mohou se organizátoři těšit, že tyhle akce klapnou, protože pršet přestane?
2: Tak podobně ano, ten déšť by během odpoledních hodin postupně od jeho západu měl ustávat, ještě tedy v nějakém potom pozdějším odpolední se třeba na krajním severovýchodě ještě lokálně ten déšť může vyskytovat, ale i tam prostě postupně ustane. A někdy v těch večerních hodinách se začne i ta oblačnost částečně protrhávat.
1: Říká meteoroložka Klára Bubnová, které děkuji za předpověď počasí na dnešní den a přeju, ať má hezkou středu. Naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 52 minut, pěkné středeční ráno s Českým rozhlasem Sever. V našem vysílání vám pravidelně vyprávíme zajímavé příběhy severočeských měst a obcí, respektive vypráví vám je Alena Škraňková, která tuhle rubriku připravuje. No a dnes se spolu s Alenou vypravíme na Házmburg, respektive do obce, která leží pod ním.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Litoměřicku na úpatí vrchu Házmburg leží obec Klapí. V roce 1997 si tam připomněli 800 let od první písemné zmínky. Na stránkách obce se uvádí, že to bylo v roce 1197 v souvislosti s darováním obce vladykou Hroznatou klášteru v Teplé u Mariánských lázní. Na vrcholu Házmburku stojí hradní zřícenina stejného jména. Vrchol hory, na kterém zřícenina stojí, je chráněný jako přírodní památka a evropsky významná lokalita vrch Házmburg. Vyskytují se tam vzácné druhy rostlin, hmyzu a živočichů. Dějiny Klapého jsou s vrchem úzce spjaté. Koncem 19. století byla obec třikrát poničená sesuvem, a to v letech 1882, 1898 a 1900. Tento sesuv měl na svědomí 52 domů. Sesuv z června 1939 se naštěstí obešel bez větších škod. O vzniku hradu s původním názvem Klapí toho moc nevíme, i když se objevuje v Dalimilově kronice i v kronice Václava Hájka. Oba uvádějí rozdílná data. Základy současné zříceniny byly ale položeny z vůle rodu Lichtenburků v polovině 13. století. Název Házmburg se objevuje až po roce 1335, kdy král Jan Lucemburský prodal hrad Zbyňku Zajíci z Valdeka. Tenhle výšlap stojí za to. Je odtamtud nádherný výhled na krajinu Českého středohoří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Necelé 4 minutky nám zbývají do 7 hodiny raní a tedy i do dalších zpráv Českého rozhlasu Sever, ve kterých se od Zuzky Zejdové dozvíte třeba to, že Lovosická základní umělecká škola projde rekonstrukcí. Dobré ráno se Severem.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Sever na Janovskou rozhlednu. V sobotu 29. srpna vás čeká turistický pochod z Mezné, odkud se vydáme po zelené přes divokou soutěžku a dál po žluté až na rozhlednu Janov. Cíl je v areálu festivalu, kde od 14 hodin zahrají harcovníci, náplava, sekvoj, kamna a další kapely. Startujeme ve 14 hodin u konečné autobusu číslo 441 v Mezné. A kdyby počasí nepřálo, akce se přesouvá do sálu hotelu v Janově. Těšíme se na vás.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. V zahrádkách na Českolipsku čekají řidiče komplikace. V Lovosicích začala modernizace základní umělecké školy. Čekejte ještě většinou zataženo, na většině území déšť a teploty 18 až 21 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Odboráři budou dnes jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun.
3: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
1: Kvůli opravě obecní silnice dnes v zahrádkách na Českolipsku začíná série dopravních omezení. Jde o úsek od křižovatky silnice číslo 15 směrem k bývalému pivovaru a obecnímu úřadu. Silnice bude v prvních dnech průjezdná kyvadlově.
4: Jak popsal nezávislý starosta David Šmat, začíná se frézováním starého povrchu. Následně se bude rovnat terén a budou se opravovat kanálové vpusti. Nakonec vozovku pokryje nový asfalt. Obec žádá, aby lidé u silnice nenechávali odstavená auta a obecně se snažili opravovanému úseku vyhnout. Práce potrvají maximálně několik týdnů. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Na základní umělecké škole v Lovosicích začala modernizace interiérů. Zvýší se kapacita učeben pro výtvarný obor, vznikne koncertní sál a pohodlnější bude pro žáky chůze do jednotlivých částí budovy. Podle webu města Lovosice za práce zaplatí 3 miliony 700 tisíc korun, z toho 85% pokryje Evropská unie. Lovosickou zušku navštěvuje přibližně 560 dětí. Na nákazu spalničkami zemřeli letos ve Spojených státech první dva lidé. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 případů této nemoci. Pro očkovanost populace přitom klesá.
5: Sport.
1: Fotbalistky pražské Sparty zabojují o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod posledního předkola přivítají švýcarský celek Servette Geneva. Utkání, které Sparťanky odehrají netradičně na hlavním stadionu na Letné, začne v 18 hodin a 30 minut. Odveta je na programu za týden ve Švýcarsku.
5: Počasí.
1: Ráno a dopoledne očekáváme ještě většinou zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť. Během dne bude déšť ustávat a později odpoledne a večer bude oblačnost od jeho západu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor na Teplicku, mezi Krupkou, Bohosudovem a Sobědruhy leží na silnici zraněná srna a v Ústí nad Labem je kvůli stavbě uzavřená část Bělehradské ulice. Objížďka vede přes ulici Hoření.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: O hokeji, ale i o událostech spojených s dnešním datem, tedy s datem 26. srpna, budeme v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever mluvit v následujících minutách. A vaše ráno vám budeme zpříjemňovat taky písničkami, i těmi, které nestárnou, třeba v podání kapely Eagles. Nejdřív ale Ilona Čáková. Tak dobré ráno se Severem.
6: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Skupina Eagles a jedna z písniček, které naštěstí vůbec nestáhnou. Hotel California ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme 7 hodin 12 minut k tomu a společně se podíváme na události, které jsou nějak spjaté s datem 26. srpna. Právě tohle datum totiž dnes najdete v kalendáři.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 26. srpna. Svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kereščaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kereščaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Bravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z Bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaká bude středa s datem 26. srpna podle meteorologů? Pravděpodobně propršená ráno a dopoledne totiž očekáváme na většině území kraje zataženo s deštěm. Během dne pak bude od jihozápadu déšť postupně ustávat a večer meteorologové předpovídají i částečné ubývání oblačnosti. Den to ale bude takový šedivý a nepříliš teplý. Maximální teploty odpoledne do 21 stupňů, tam, kde bude pršet vytrvale jenom do 19 a na horách dokonce jenom do 16 stupňů nad nulou. Léto přijde až zítra.
0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová v Dobrém ráno na Severu, 23 minut po sedmé a před námi je sportovní reportáž. Do vysněné NHL se pokusí už v nové sezóně dostat nejužitečnější hráč posledního mistrovství světa dvacítek, Vojtěch Čihař. K tomu ale kromě hokejových dovedností bude chomutovský odchovanec potřebovat také kilogramy. Od klubu Los Angeles Kings, který ho loni draftoval, dostal v tomhle směru naprosto jasné instrukce.
1: Říkali, že musím ještě pár kil přibrat, pár svalů, co jsem splnil. Přibral jsem asi 6 kilo od minulé sezóny. A samozřejmě, jako by říkali mi, že musím být taková jako větší svině v tom předbrankovém prostoru, že to prostě v tom dospělém hokeji fakt jako je důležitý. Takže to už se taky trošku snažím, samozřejmě mám rád takový ten hokej, kdy se dostanu jakoby těm hráčům pod tu kůži. Jenže v té Kanadě a v té Americe už si musím jakoby vytipovat ty hráče, na kterých to můžu a nemůžu dovolit.
2: Zjistil Vojtěch Čihař, kterému se svaly hodí a cítí se díky nim na ledě líp.
1: Určitě jo, vlastně já si myslím, že v těch soubojích jsem zase o něco víc zesílil, něco jsem nabral i na nohách, takže si myslím, že jsem i o nějaký kousíček i rychlejší, takže je to super, samozřejmě i střela, potom jde trošku cítit jinak.
2: Zhubnout několik kilo není snadné, ale ono není úplně jednoduché kila ani nabrat, pokud tedy máte získat navíc svaly místo tuků.
1: Není to moc lehký, ale já jsem si dohodl výživového poradce a dneska jsme nastoupili na jídelníček a šlo to. Musel jsem jíst víc a ještě k tomu vlastně ty zdravý kalorie, takže ono to je potom jako hodně těžký, vlastně trošku méně toho tuku, hlavně ty kalorie, ale když potom člověk spálí za ten den prostě 4000 kalorií, tak jako je docela těžký sníst těch 5000 třeba nebo víc. Takže někdy byl problém, ale musel jsem to nějak prostě do sebe nacpat a i když jsem si to třeba nějak rozvrhl v tom dni, tak vždycky jsem to nějak zvládl. Udělal jsem si vždycky oběd, večeři plus několik svačin, musel jsem to prostě nějak vždycky doplnit a bylo to docela náročné, ale nějak jsem to nakonec zvládl.
2: Usmíval se Vojtěch Čihař. Ten není naštěstí v jídle vybíravý, takže se do nového jídelníčku nutit nemusel.
1: Jediný věci, co mi snad vadí, tak jsou ledvinky a nebo koprovka, takže výživově to není asi úplně správný taky, takže tady v tom jsem měl naštěstí jako docela štěstí, takže jsem jedl jenom ty zdravé věci, které jsem i dokonce měl rád, takže je to super.
2: Řekl hokejista Vojtěch Čihař, který se v nové sezóně pokusí probít do kádru Los Angeles Kings. Z Chomutova David Kalvás, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever.

Za 2,5 minutky bude 7:30. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever a taky se zprávami, které pro vás dnes do našeho vysílání připravuje Zuzka Zejdová. A o 7:30 vám prozradí třeba to, kde se dnes bude konat velké policejní cvičení.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování státních webů. Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat situací okolo bezpečnostní prověrky generálního ředitele. Tu se Michal Krapinec nedávno rozhodl vrátit. Uvedl, že ji nepotřebuje, s tím ale nesouhlasí ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Policisté a další složky integrovaného záchranného systému budou dnes od 8 do 15 hodin v České Lípě v budově střední průmyslové školy a jejím okolí nacvičovat zásah proti aktivnímu střelci. Informovala o tom mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Stovky seniorů se dnes zúčastní tradičního letního setkání na hypodromu v Mostě. Akci pořádají tamní městské sociální služby. V centru Krásné Lípy se v pondělí procházel vlk, natočil ho na mobilní telefon obyvatel města. Podle odborníků se jedná o mladé zvíře a není nebezpečné. Máme ještě zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť. Během dne bude od jeho západu déšť ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, v místech s déle trvajícím deštěm 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem Brné neprojedete se Buzínskou ulicí před viaduktem u kapličky na silnici, tam spadl strom. Počítejte s dlouhou objížďkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: O pouličním umění, kterému se říká graffiti, budeme mluvit v Dobrém ráno na Severu, které po půl osmé pokračuje písničkou ze seriálu Kukačky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Sever.
3: Znáš

0: 8 minut po půl osmé v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. Karel Zich. Včera dopoledne si s vámi Renáta Filipi v našem vysílání povídala o divadle v přírodě. Ptala se, jestli máte rádi divadlo pod širým nebem. No a zavolal posluchač Jirka od Házenburku.
1: Já jsem vylovil v paměti takový vzpomínky dvě. Jedna je asi tak 2 roky zpátky, to bylo Hrad Nový Jimlín.
0: Ano.
1: Tam bylo činoherní divadlo. Ten příběh si pamatuju lehce, mělo to být průřez nějakými obdobími člověka, který procházel, já nevím, možná od první republiky přes druhou světovou válku a současnou dobu. Myslím, titulní roli tam hrál herec Uhlík a to bylo hezký prostředí na tom zámku, který mám rád. A potom si vzpomenu na divadlo Pepy Dvořáka.
0: Ano.
1: A je to zhruba kolem 20 let. A bylo to nějaký skalní městečko, divadlo někde kolem sloupu. A Pepa Dvořák samozřejmě a jeho skupina. To byl úžasný zážitek prostě v té atmosféře těch skal toho lesa a bezprostřední kontakt s těmi herci. Já se teda bohužel zatím nedostal, ne, že bych se vymlouval na čas, ale tady k vám zahradu dobře znám z těch dnů otevřených dveří. A rozhlas taky, ale snad se mi to povede a možná tenhle týden se tam konečně dostaneme a podíváme se na vaše večerní představení.
0: No, jestli Jirka nemá lístky, tak myslím, že to bude mít složité s návštěvou divadelní zahrady tady u nás, u Českého rozhlasu Sever. Já jen doufám, že se konečně umoudří počasí, protože zatím se na zahradě hrát nedalo. Včera se divadelníci obávali deště. Dneska meteorologové slibují, že by se počasí mohlo vylepšit, tak snad se Oidipus Utopia, který je pro dnešek na programu, skutečně na zahradě odehraje. Divadelní představení pod širým nebem, to bylo včerejší téma. Dneska po 9. hodině si s vámi Renáta Filipi bude povídat o letních brigádách. Jak a kde jste si jako studenti přivydělávali? Zažili jste takovou tu klasickou chmelovou brigádu? Nebo jste sklízeli ovoce, sbírali brambory? Nebo jste třeba měli brigádu někde na koupališti? To všechno můžete Renátě říct, když zavoláte po 9. hodině přímo do studia Českého rozhlasu Sever nebo nám napíšete na náš rozhlasový Facebook.

0: počasí.
1: Minutku před 7:45 severočeské teploměry nejčastěji ukazují teplotu někde kolem 14-15 stupňů Celsia a příliš vysoko se ta rtuť dnes šplhat nebude. Nejvyšší odpolední teploty meteorologové předpovídají mezi 18 až 21 stupni Celsia. Tam, kde bude dlouho pršet, bude maximálně 19 a na horách jenom 16 stupňů nad nulou. Ráno a dopoledne očekáváme ještě většinou zataženo a na většině území taky déšť. Během dne by ale od jihozápadu déšť měl ustávat a večer by dokonce měl

0: kdo v sobotu obsadí 3 místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na Ústecké letiště. 3 šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 8 v dobrém ránu na severu Jana Kratochvílová. V areálu bývalých jiříkovských kasáren v Litoměřicích dnes začnou graffiti umělci z několika zemí tvořit murály. Vzniknou v rámci festivalu Original Emotions. Hlavní program začne v pátek. Podrobnosti pro nás teď má reportér Jan Beneš. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Kde přesně budou umělci tvořit a co vlastně?
1: Malovat budou na zdi novějších tělocvičen v areálu bývalých kasáren. Ty dnes využívají hlavně sportovci a další místní organizace. Do Litoměřic přijedou umělci z několika zemí, mezi nimi například Koptů známý představitel newyorské graffiti scény, nebo třeba italský graffiti umělec K1. Tvorba v kasárnách bude podle litoměřické radnice volně přístupná veřejnosti.
0: Právě výběr jiříkových kasáren, ale

0: vyvolal kritiku. Co tamní kulturní scéně vadí?
1: Podle litoměřického deníku poslala část místní kulturní scény kvůli umístění graffiti radnici otevřený dopis. Podepsali ho například projektant Vladimír Římal, kurátorka Alena Beránková nebo výtvarnice Alžběta Kumstátová. Výhrady k umístování graffiti na budovy má také městský architekt Jan Mužík.
2: A nebo se to objevuje tam, kde to vlastně je na fasádách domů, který jako s tímhletím nikdy nepočítali, že po té stránce architektonický. No. Takže já spíš jsem jako odpůrcem.
1: Radnice se brání tím, že graffiti nevzniknou na historických budovách kasáren, ale právě na těch novějších tělocvičnách. Konkrétní plochy podle mluvčí města Michaely Rosypalové konzultovala radnice i s památkáři.
0: V pátek a v sobotu proběhne hlavní program celého festivalu. Co návštěvníkům nabídne?
1: V pátek bude v Hradní galerii večerní program, jeho součástí bude i projekce dokumentu Girl Power o ženách na graffiti scéně. V sobotu od 10 dopoledne začne u katovny Graffiti Jam. Od 3 odpoledne pak bude program pokračovat pod hradem, kde nabídne živou hudbu, graffiti nebo breakdance. Ještě doplním, že vstup na celý festival je zdarma.
0: Říká reportér Jan Beneš. Díky za informace a dobré ráno.
1: Hezké ráno.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dobré 26. srpnové ráno s Českým rozhlasem Sever. Našim dětem už toho z prázdnin mnoho nezbývá, přesto si některé z nich ještě užívají třeba příměstské tábory. O jednom z nich bude ve zprávách už za necelých 5 minut mluvit Zuzka Zejdová. Tak zůstaňte i dál s Českým rozhlasem Sever. Dobré středeční ráno s námi.

0: Český rozhlas Sever vás zve na Švestka Fest. V Třebívlicích ožijí legendy české i světové hudby. V pátek 28. srpna zazní největší hity Queen v podání Queenie, ABBA Show s Abbey a vzpomínkový koncert Můj vzor, Božský Karel s Kristiánem Šepkem. V sobotu 29. srpna vystoupí Bonnie M, Richard Miller, Rybičky 48 opět a Radeček a mnoho dalších. Na Švestka Fest se těší Švestková dráha a Český rozhlas Sever.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na střední průmyslové škole v České Lípě je dnes cvičení zásahu proti aktivnímu střelci. Krupka na Teplicku uspořádala příměstský tábor pro děti ze znevýhodněných rodin. Fotbalisté Varnsdorfu vyřadili v domácím poháru druholigové Ústí. Během dne bude ustávat déšť. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Policisté a další složky integrovaného záchranného systému dnes v České Lípě nacvičují zásah proti aktivnímu střelci. Jak popsala mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, cvičení se odehrává zejména v budově střední průmyslové školy a jejím okolí. Potrvá přibližně do 15 hodin. Několik desítek dětí z Krupky na Teplicku se dostalo na městský příměstský tábor. Školáci ze sociálně slabých rodin se zdarma zúčastňují různých prázdninových aktivit, říká za organizátory preventistka města Barbora Landovská.
3: Takže z toho důvodu, abychom vlastně podpořili tu volnočasovou mimoškolní aktivitu v Krupce. I pro ty děti, které třeba nemají tu možnost se účastnit a zaplatit vlastně někde tábor. Pro děti jsme zařídili ve škole vlastně i oběd.
1: Soud by dnes mohl rozhodnout o žalobě SPD na ministerstvo vnitra za zařazení do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2022. Hnutí s ním nesouhlasí. Podle soudce Tomáše Loudy ale musí právní zástupce ministerstva doplnit, proč podle resortu byly aktivity nebo vyjádření SPD předsudečně nenávistné a proč tedy ministerstvo zmiňuje hnutí ve zprávě. Proto jednání před měsícem soudce Tomáš Louda odročil.
4: Mám za to, že nebyly naplněny podmínky, tak jak se ministerstvo samo stanovilo, neboť ono uvedlo a pak tento požadavek musí být naplněn, že se tedy musí jednat o dominantní složku rétoriky aktivit žalobce.
1: Hnutí SPD žaluje ministerstvo vnitra i za zařazení do zpráv o extremismu v jiných letech. Jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, týkal se zprávy za rok 2020 a dal za pravdu SPD. Při požáru nemocnice v pákistánském Islamabadu zemřelo nejméně 15 novorozenců. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na tamní televizi. Příčinou podle ní byla porucha klimatizačních systémů. Hořet začalo na porodním oddělení pákistánského institutu lékařských věd a podařilo se zachránit jen jedno dítě.
5: Sport.
1: Fotbalisté třetiligového Varnsdorfu postoupili do třetího kola MOL Cupu. S aktuálně třetím týmem šance Národní ligy s Ústí nad Labem remizovali 0-0 a v penaltovém rozstřelu ho porazili 4-3. Další dva celky z Ústeckého kraje zasáhnou do domácího poháru odpoledne. Prvoligové Teplice nastoupí od 17:30 na hřišti Křemic a třetiligový Most Soušť ve stejný čas proti Příbrami.
5: Počasí.
1: Dopoledne očekáváme ještě většinou zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť. Během dne bude od jeho západu déšť ustávat, večer očekáváme i částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Liberecku na silnici 1/35 u Dlouhého mostu se před dopravním omezením do jednoho pruhu tvoří kolona. Počítejte se zdržením.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Žížal, ale taky létajících strojů se budou týkat informace, které vám přineseme po 8 hodině raní. Písničky, které nestárnou, vám v našem vysílání zaspívají Helena Vondráčková a hned teď taky skupina Lucie. Tak dobré ráno a dobrý poslech.
6: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Čkovou jsme 12 minut po 8 bloudili ulicemi. Teď budeme s Martinem Písaříkem bloudit naší pamětí. Schválně, co všechno víte o žížalách?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Středeční ráno bylo a na některých místech v Ústeckém kraji stále ještě je poněkud upršené. No a s deštěm musíme počítat i v průběhu dopoledne. Během dne by ale dešť měl ustávat a k večeru dokonce začne ubývat i oblačnosti, která jinak bude zakrývat oblohu během celého dnešního dne. Maximální teploty podle meteorologů 18 až 21 stupňů Celsia, tam, kde bude hodně pršet, jenom 19 a na horách maximálně 16 stupňů. Přesto vám přeji pěkné středeční ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Celý tenhle týden můžete s Českým rozhlasem Sever soutěžit o let vrtulníkem. Ten let proběhne v sobotu večer na Ústeckém leteckém dni a vy se ho můžete zúčastnit, pokud zaznamenáte v našem vysílání zvuk vrtulníku a dovoláte se nejrychleji. Dnes se to povedlo Josefovi. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Posloucháte Český rozhlas Sever pravidelně?
1: Tak já jezdím autem, takže tam ho mám zatmutej furt.
0: Aha, a soutěžíte s námi, protože těch soutěží v našem vysílání bývá docela dost?
1: Snažím se, ale není to jednoduché u vás jako vyhrát nebo vůbec dostat se do etéru s vámi.
0: No vidíte, a dneska se vám to povedlo. Já myslím, že na začátek středy skvělá věc. Budu vám držet palce, aby se vám povedlo dovolat se i v pátek odpoledne, protože právě tehdy se bude rozhodovat o tom, kdo z těch výherců, kdo z těch volajících, které nazbíráme během celého týdne, skutečně poletí. Takže držím palce, abyste to štěstí měl ještě jednou v pátek a abyste si mohl užít ten let vrtulníkem, o který soutěžíme. Pro dnešek díky, že jste zavolal a hezký den.
1: To, co vy mě, tak já vám přeju dvakrát i všem posluchačům.
0: Děkujeme.

0: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
1: Tradice, která spojuje generace.
0: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
1: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
0: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
1: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
0: Zahradačech.cz.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V areálu bývalých Jiříkových kasáren v Litoměřicích dnes začnou v rámci festivalu Original Emotions grafici umělci z několika zemí tvořit velkoformátové nástěnné malby. Město festival podporuje. Severočeská vodárenská společnost od dneška uzavře v Chomutově část ulice na příkopech mezi Ruskou a Revoluční. Podle webu města tam bude do konce listopadu měnit vodovod a kanalizaci, víc ve zprávách v 9. Bezpečnostní opatření chystají policisté kvůli čtvrtečnímu zápasu Evropské konferenční ligy. Jablonec přivítá skotský Glasgow Rangers. Utkání vyhodnotila policie jako velmi rizikové. Na webu o tom informovala její mluvčí Dagmar Sochorová. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila státní zemědělská a potravinářská inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Inspekce doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Výstava v libereckém centru Linzerka nabízí skleněný déšť i led na žulovém kameni. Vznikla jako součást festivalu Crystal Valley Week a k vidění bude do soboty 29. srpna. Dnes čekejte ještě většinou zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť, během dne bude ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem Brné neprojedete Sebuzínskou ulicí před viaduktem u Kapličky. Na silnici tam spadl strom. Počítejte s komplikovanou objížďkou.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dvě minuty po půl deváté, jste stále s Českým rozhlasem Sever a posloucháte naše středeční ranní vysílání, ve kterém vás už za chvíli čekají informace o tom, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Tak zůstaňte i dál s námi.

0: a nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 30 v úseku mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi podél řeky Labe pokračujeme v opravách menších mostů. Od loňska jsme jich opravili už 5. Nyní pracujeme na další mostku v okolí Dolních Zálezel. Doprava je v místě prací vedená kyvadlově a řízená semafory. Práce potrvají až do listopadu. Celkové náklady na opravy těchto mostů vyjdou na téměř 20 milionů korun.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 26. srpnový den nás na většině území Ústeckého kraje vítal deštěm a na podstatné části území našeho kraje stále ještě prší. V Chomutově tam už asi mají po dešti, ale třeba v Teplicích nebo v Ústí ještě chvilku pršet bude. A přesně to odpovídá tomu, co na dnešek předpověděli meteorologové. S deštěm musíme počítat ještě během dopoledne, ale pak by

0: dne bude déšť ustávat a večer dokonce začne ubývat i ta oblačnost, která jinak po většinu dne překryje celou oblohu. Zítra by mělo dorazit zase letní počasí, tak se na něj společně můžeme těšit. Dneska to totiž o letních teplotách opravdu nebude. Maxima odpoledne do 21 stupňů, na horách jenom do 16.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 48 minut posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Sever a teď vás v něm čeká jedna kuriozita. Zdeňku Kořínkovi z Krásné Lípy se podařilo natočit na mobil v brzkých ranních hodinách přímo uprostřed centra města Vlka. Radnice vydala upozornění pro obyvatele, aby nenechávali své psy při vycházkách volně běhat. Odborníci, kteří se monitoringem chráněných šelem ve Šluknovském výběžku dlouhodobě zabývají, už potvrdili, že na záznamu je opravdu vlk. Podrobnosti o tom všem má naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, dobré ráno.
1: Dobré ráno, je to tak. Já jsem o případu z Krásné Lípy mluvila s Alešem Vodlem z České zemědělské univerzity. On taky viděl to video, které natočil pan Zdeněk Kořínek před 6 hodinou raní v centru města. Podle Vodla je normální, že jsou vlci takhle časně ráno aktivní, že se zvíře zatoulalo do města, ale pokládá odborník za náhodu.
2: Tohle konkrétní zvíře mi přijde lehce zmatený, že neví úplně, kde přesně se odstlo. Může to být mladý jedinec, který to území vůbec nezná. Přišel z druhé strany střední Evropy a jenom se zatoulal. Ten vlk rozhodně nevykazuje známky toho, že by přišel do vesnice lovit. Spíš mi přijde, že je lehce ztracen v tom území a snaží se najít cestu ven.
1: Podle Aleše Vodla u nás není známý případ, kdyby vlk napadl člověka. Město vydalo upozornění, aby byli lidé opatrní, hlavně v okrajových částech a vždycky měli svoje psy při venčení na vodítku, s čímž Vorel souhlasí.
0: Vlci se na Děčínsku vyskytují už od roku 2017. Nejdřív páchali škodu na dobytku. Pořád to platí, a nebo už jsou na ně farmáři lépe připraveni?
1: Ano, farmáři se na zvyšující počet vlků museli připravit a většina z nich to udělala. Někteří s menšími chovy skončili. O škodách na zemědělských zvířatech mají přehled pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko, popřípadě chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Naposledy k takovému napadení došlo letos v Jetřichovicích a taky v Mikulášovicích. Mimochodem, v Mikulášovicích je taky možné vlky v centru města obce potkat. Jak říká Jana Holešínská ze správy parku.
3: Z toho telemetrického sledování se ukazuje, kde třeba v Mikulášovicích vlci pravidelně chodí, přechází z jednoho lesního komplexu do druhého, protože tam i zrovna je taková jako proluka a je to místo uprostřed obce, kde teda může dojít nějakému náhodnému pozorování.
1: Já ještě vysvětlím to telemetrické pozorování. V posledních několika letech se totiž odborníkům, kteří se zabývají monitoringem vlků na území Šluknovského výběžku a Lužických hor, podařilo na několik zvířat nasadit telemetrické obojky a z nich pak dostávají cenná data o způsobu života těchto chráněných šelem.
0: Říká naše reportérka Daniela Pilařová a my moc děkujeme za tyhle zajímavé informace. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Naprosto nezadržitelně se blíží konec ranního vysílání a stejně nezadržitelně se blíží i dnešní pořad Dáme řeč s Renátou Filipy. Renčo, dobrý den.
1: Hezké dopoledne, Lenko.
0: Jaké téma máš dneska pro naše posluchače?
1: Letní brigády. Leni, kdy jsi byla naposledy na letní brigádě?
0: Ježišmarja, to je zákeřná otázka. Ano. Kdy naposled, to si vážně nepamatuju.
1: A pamatuj si aspoň kde?
0: Jo, byla to Chmelová brigáda. My už jsme tedy nebyli ten ročník, který na sklizeň Chmele jezdil pravidelně, ale jelikož starci na Chmelu a tak, to je jako důležitá součást mého dětství a mládí, tak jsem to chtěla zažít. Takže jsme dobrovolně jeli dvakrát po sobě.
1: Jaké to bylo?
0: Sklizeň Chmele, náročné.
1: Málo spánku, hodně práce?
0: Je to tak, málo spánku, hodně práce a hospoda hned za rohem.
1: Ano.
0: A ta první šichta, kterou jsme měli, byli jsme s kámoškami na Česačce a ten první den jsme začínali 12-hodinovou směnou. Měli jsme 12, 8, 8, 12, jenže ta 12 se protáhla na 16.
1: Jak to?
0: No, oni na poli neuměli odhadnout, kolik se toho stihne zpracovat a to, co načesali, strhali na ty válníky, tak my jsme museli tou česačkou prohnat ještě během toho dne. Takže se nám to jako
1: 16 hodin zatraceně
0: protáhlo. No. Jak to víš? No, přesně tak to bylo.
1: No, jak to bývá na letních chmelových brigádách. Tak jsem zvědavá na naše posluchače, určitě zaspomínají právě třeba na své zážitky z Chmele. Spousta nás jezdilo.
0: Po deváté s Renátou Filipy na Českém rozhlase Sever.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V centru Chomutova dnes začíná další etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Odborníci potvrdili, že se v centru Krásné Lípy procházel vlk. Nebezpečí ale nehrozí. Na většině území prší, během dne bude od jeho západu déšť ustávat a teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Severočeská vodárenská společnost ode dneška uzavře v Chomutově část ulice Na Příkopech mezi Ruskou a Revoluční. Podle vedbu města tam bude do konce listopadu měnit vodovod a kanalizaci. Obnova přesáhne 27 milionů korun.
2: Dělníci vymění téměř 700 metrů potrubí, které je místy staré více než 100 let. Uzavírka zároveň odkloní autobusové linky číslo 303, 314 a 317. Zastávku Rígrova dopravní podnik dočasně zruší bez náhrady. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V centru Krásné Lípy se procházel v pondělí vlk. Zvíře zachytil na mobilní telefon obyvatel města. Podle odborníků, kteří se monitoringem vlků v oblasti Šluknovského výběžku zabývají, se jedná o mladé zvíře. Lidé se ale napadení ze strany této šelmy bát nemusí, říká Aleš Vorel z České zemědělské univerzity.
3: Tohle konkrétní zvíře mi přijde lehce zmatený. Ten vlk rozhodně nevykazuje známky toho, že by přišel do vesnice lovit. Spíš mi přijde, že je lehce ztracen v tom území a snaží se najít cestu ven.
0: Nejméně 7 lidí, včetně 6 Číňanů, zahynulo při požáru v plynárenském závodě v Amurské oblasti na východě Ruska. Lékaři ošetřili přes 150 zraněných. Skoro 40 lidí zůstávají v nemocnici. Informovali o tom agentury TASS a Reuters. Hasičům se už plameny podařilo uhasit. Na místě se stále pátrá po pohřešovaných, včetně 9 čínských občanů. Požár vypukl včera. Jeho příčiny agentury neuvedly.
1: Sport. Počasí.
0: Máme ještě většinou zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť. Během dne bude od jeho západu déšť ustávat, večer očekáváme i částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, v místech s déle trvajícím deštěm 16 až 19. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 131 cm, průtok 85 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm, tendence se trvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S komplikacemi počítejte v Teplicích. Ulice Na rozhraní je úplně uzavřená kvůli uložení vodovodní přípojky a v Ústí nad Labem je kvůli stavbě uzavřená část Bělehradské ulice. Objížďka vede přes ulici Hoření.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté, vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky dnešní Dáme řeč. My si budeme dnes povídat o brigádách, o letních brigádách. Jak a kde jste si jako studenti přivydělávali? Zažili jste klasickou chmelovou brigádu nebo třeba sklizení ovoce, sběr brambor a pracovali jste třeba na koupališti a podobně? No a měli jste a nebo máte nějaké brigády, abyste si přilepšili k důchodu? Tak na to všechno se vás budu ptát a už můžete volat do studia na telefon 475 212 212. Pište i e-maily na adresu dameřeč@rozhlas.cz. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Zuzka Zejdová. Zuzko, hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
4: Co ty a brigády? Jaké byly?
0: Já jsem nad tím přemýšlela a na gymnáziu jsem měla zajímavou brigádu. To jsem uklízela v nemocnici o víkendy. No, byla to stará ústecká nemocnice ještě. Dost často to nebylo úplně jednoduché, ale zase jsem se naučila, že uklidit se dá.
4: Uklidit se dá úplně všechno a možná tě to motivovalo k dalšímu studiu.
0: No, tak to rozhodně.
4: Tak to rozhodně. Tak tohle byla skvělá brigáda od Zuzky Zejdové. Jaké byly ty vaše? A nebo si třeba ještě přivyděláváte k důchodu? A zavolejte mi do studia, společně dáme řeč. Ale jako první posílám písničky i ty, které nestárnou, zaspívají Brontosauři a teď už Jirka Korn.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Brontosauři a obrázek, oblázek a také písničky, které nestárnou, se kterými jsme odstartovali dnešní Dáme řeč. My si společně povídáme a budeme povídat o letních brigádách. Ptám se vás, jak a kde jste si jako studenti přivydělávali. Co třeba klasická chmelová brigáda nebo sklizeň ovoce? Já, když jsem byla studentka, tak to bylo hodně populární na počátku nebo na konci 90. let. Taky se jezdilo na sběr brambor, můžete pracovat na koupališti a je těch možností je tedy opravdu spoustu. Takže klidně už mi volejte do studia na telefon 475 212 212. No a protože ještě stále máme období letních brigád, tak přivydělávat si chtěl kdysi také herec a moderátor Alfred Strejček. A tak honil štěňata a leta v pivovaru. Před lety na to zaspomínal.
1: Moje první setkání s pivem bylo, já jsem ročník 1941, tak to bylo těsně po válce, kdy jsem tatínkovi chodil pro pivo sedmistupňové, které stálo 80 haléřů. My jsme byli velice chudá rodina, přechudá, takže to pivo nebylo možno si dát ani každý den. A pak, když byl svátek jednou měsíčně, tak mi tatínek mě poslal pro desítku pivo, ta stála korunu. A já už jsem tenkrát taky ucucával, ty pěny taky jsem nechápal, co. Tatínkovi na to může chutnat i ta pěna, co to je. No, ale pak styk s pivovarem pokračoval, když jsem se snažil stát výrobce parních lokomotiv. Tak já jsem každé prázdniny jsem si chodil přivydělávat do smíchovského pivovaru a tam mě přijímali pravidelně do myčky sudů. Ale na to tenkrát nebyl zvláštní mechanismus. My jsme dostali takové tyče, já nevím, jestli ho pamatujete, a ty sudy, ty štěňata, jak se tomu říkalo, až po ty větší, ty se honily předtím, než se dohnali do té samotné myčky, tak tyčema se člověk musel naučit strkat do toho sudu tak, aby s ním pohyboval volně. Tak tím jsem se živil 3 roky, vždycky o prázdninách, no a pak za odměnu mě brali tam, kam se berou ti nejdůvěrnější, k tomu, kde teče ještě to nefiltrované pivo, tedy to nejlepší, co může být. Naši se na mě pak trošku zlobili, tam mě to pivo skutečně už zachutnalo a já jsem chodil domů, nebydlel jsem daleko na Smíchově od toho pivovaru, klátil jsem se mírně, ale tam jsem pivu definitivně propadl.
0: A co vy, jaká byla ta vaše letní brigáda? Vzpomínáte si ještě na ní? Tak mi klidně teď zavolejte do studia na telefon 475 212 212. Společně dáme řeč. Teď už posílám písničky, tak hezký poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč, my si povídáme o brigádách, tak já jsem taky pochopitelně zažila pár letních brigád. Na jedné jsem uklízela kanceláře, to docela šlo, to mě docela bavilo, vždycky jsem si vzala sluchátka, pak jsem si dělala svoje a na jedné jsem pracovala v obchodě s oblečením a tam mě to naprosto nebavilo. Myslím, že jsem tam vydržela asi týden a tím pro mě kariéra obchodnice skončila. Ke mně do studia se dovolala i paní Irena z Roudnice. Paní Irenko, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Renatko. Já bych začala nejdřív sebou, když jsem byla, je mi 71, když jsem byla jako dítě, tak maminka dělala v Těchlovicích pod lesní správou a chodili sázet stromečky, takže my jsme jim to připravovali do takových igelitů a vázali, takže to jsem si vždycky nějakou korunku přivydělala. Pak když jsem se vdala, měla jsem 6 dětí, a holky i kluky jsem učila, aby si o prázdniny přivydělali, takže kluci ty chodili na chmele.
0: Ano.
1: Dcera ta chodila na sběr brambor, zeleniny a vždycky si nebrala peníze, ale brala si naturálie, aby jsme měli na zimu brambory, zeleninu. A já jsem vždycky si zjistila, jaká je režie, co dávají těm, co si berou peníze. A vždycky jsem jí to zaplatila, tak byla šťastná. Šetřila si peníze, vždycky do školy si něco koupila. Potom, když byla starší, tak jsem chodila s ní já i na chmele. Chodili jsme zavěšovat, navádět na drátek, ramovat, pak jsme chodili i na sušičku, to jsem dávala do žoku, zašívala,
0: ano.
1: Na česačku chodili i na pole, kdy za vozem sbírat, nebo byli přímo na voze, tam to bylo nebezpečné, tam museli mít zakrytej obličej, aby ty pružiny nešlihly do obličeje, ale vždycky jsem je vedla k tomu, že si jako každou korunku našetřili. A teďko i svý děti, oni učej, že ty brigády mají.
0: Je to dobrá věc. Paní Irena z Roudnice, tak díky za zavolání, paní Irenko, a díky,
1: tak
0: že jste se podělila.
1: Nashledanou.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. A co vy, vzpomínáte si na letní brigádu, jaká to byla a kdy to bylo? A přivyděláváte si třeba ještě nějakou tu korunu k důchodu? Zavolejte do studia, telefon je 475 212 212.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla skupina Jelen, ještě jednu noc vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o letních brigádách a ptám se vás, jestli si vzpomínáte na to, jaká byla, jestli jste třeba jezdili na chmel nebo na sběr brambor, na sběr jablek a jestli si stále ještě přivyděláváte i při důchodu. Ke mně do studia na telefon 475 212 212 se dovolal i pan Honza z Teplic. Pane Honzo, hezké dopoledne. Haló, haló, slyšíme se.
1: No, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak co brigády, vzpomínáte si na ně, chodil jste?
1: No, pochopitelně, že ano. Připomínám, že mě bude za 14 dní 85, ano. Čili já těch vzpomínek mám hodně. Nevynechám ty jednodenní brambory, okopávání řepy. To bylo ještě na základní škole, ale ten základ byl první chmelová brigáda v obci Pnětluky, to je u Konětok, tam u Žadce. No a ten první rok, ten byl parádní, to jsme se seznamovali a prostě bylo to paráda. K tomu se bych připomínku neměl. Ale tím druhým rokem, čili v roce 1956, tak to jsme teda bydleli, no nevím, jak by se k tomu stavěla dnešní hygiena, případně dnešní mladá generace. Nad stodolou byl nasypaný na ploše, tam, kde asi se sušilo seno,
0: ano.
1: Sláma, na tom se naházeli nějaký pytle. No, na to jsme spali. No a tady byly natažený provazy a tam jsme přehazovali oděvy, ve kterých jsme se zoufali. Zoufali podmínky tam byly. No ale v Pnětlukách jsme potom chodili večer do hospody pokopitelně a tam na takovým plácku na zeď promítali kina.
0: Ano.
1: No, filmy teda, ne kina, filmy. No, vzpomínám si na to, no tam je graz, ale řeknu vám teda, nevím, jak by se k tomu stavila dnešní okresní hygienická stanice.
0: Asi špatně, pane Honzo.
1: Podmínky zoufaly teda. No. Pro večeři se chodilo se dvěma kbelíkama, do jednom dali brambory nebo knedlíky a do jim nějaký guláš. A to bylo veškeré jídlo. A na pole, nebo ne na pole, na chmelnici nám vozili koňma, přiznám se, že už přesně nevím přesně co, ale hrnek čaje a k tomu třeba chleba s máslem a to bylo všechno. To bylo bobě.
0: No ale přesto vzpomínáte a nedivím se, jsou to krásné vzpomínky právě na letní brigády. Pane Honzo, díky za zavolání a díky za to, že jste nám tak jo, vy taky a naslyšenou. A co vy, zažili jste třeba klasickou chmelovou brigádu, sklízeli jste ovoce, sbírali brambory, prostě jaká byla ta vaše letní brigáda, jak jste si jako studenti přivydělávali? Určitě stihneme ještě pár telefonů, zavolejte do studia, telefon je 475 212 212.

0: Vanessa Paradis dospívala na Českém rozhlase Sever. My si dnes dáváme řeč o letních brigádách. Ptám se vás, jak jste si jako studenti přivydělávali. No a dovolal se svými vzpomínkami i pan Jirka z Házenburku. Pane Jirko, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, z Házenburku zní hezky. Kdybych byl jeho majitelem, tak bych byl pyšný, ale dobře. Děkuju za ten úvod. Já jsem si vzpomněl díky svému předřečníku na tu brigádu Chmelovou, kdy jsme vyrazili na průmce v 67. do obce Soběsuky, což je u Nechranické přehrady. Ano. Bydleli jsme na takovém starém zámku, když jsem ho po létech hledal, tak už tam nebyl, protože se mezi tím nějak zbořil, tak ho odstranili. A byla to krásná věc, přijeli jsme tam všichni, kteří jsme se měli vlastně potkat, nastoupit do prvního ročníku průmyslovky v Chomutově, takže i s těma učitelama byla to parádní záležitost, parta výborná, legrace, vydělali jsme peníze, večer jsme chodívali taky do té hospůdky, nebo tam byly nějaké hřiště, tak jsme se potkávali, hezký všechno, ale ještě jsem chtěl jednu věc říct, jak ten pán říká o tom ubytování, tak on je o něco v uvozovkách mladší než já, tak chápu v 50. letech, že ty prostory ubytování by asi hygienici dneska neschválili. My jsme bydleli na tom zámku, nebylo to tam taky jakoby na dnešní dobu, ale zase, když to vezmou, dneska je tolik kožních onemocnění, takže i ti hygienici tomu nezabrání. Tak si myslím, že ty věci jsou někde úplně jinde. A možná v těch nehygienických na dnešní poměrech ty lidi byli daleko zdravější, než jsou dneska.
0: Byli odolnější, ano. No, ale...
1: Ale vraťme se k brigádám. Tak další akce byla, že jsem se přihlásil na průmce hned v prvním ročníku na mezinárodní budovatelský tábor, tak jsem se chtěl dokonalit v němčině, kterou jsem v té době dělal už od 9letky. Tak jsem čekal, že to bude Německo, ne? Byla to Vysoká škola ekonomická Praha, bydleli jsme na kolejích a budovali jsme vlastně koupaliště, dneska je to Džbán v Praze, je to v Davitý, tak jsme tam tehdy v tom 68. roce budovali ty pláže, nebo ano. Budovali pomáli to tam udržovat a uvádět do nějakého provozu schopného stavu, takže na to vzpomínám výborně. Ubytování na koleji na Žižkově, večer Praha, nepoznal jsem nikdy tolik míst v Praze za ten měsíc, jako to bylo tehdy, takže na to velmi rád vzpomínám. Další rok jsem se na průmce přihlásil do Německa, jeli jsme do firmy RFT Stasfurt, myslím, byla to výroba televizorů, takže to byla taková cenná záležitost, kdy jsme teda viděli něco z té odborné praxe.
0: Ano.
1: Byli jsme tenkrát se podívat i v té části, kde se vyráběly už tehdejší barevné televize. Takže na to taky velmi rád vzpomínám. Jinak jsem chodil pravidelně ještě v Secheze v Lovosicích na brigádu, kde vždycky 14 dní bylo v rámci ještě školy a 14 dní jsem si dal ještě potom v rámci prázdnin, takže i nějaký koruny se vydělaly. Takže já na to velmi rád vzpomínám. Byl tam i Chmel, protože v 68. roce jsme měli posunutý začátek vyučování, takže to bylo asi o 14 dní, nevím, možná o měsíc, ale asi ne 14 dní. Takže jsem chodil česat i do Jimlína se strýcem a s tetou Chmel, takže výborná záležitost, taky penízky. A myslím si, že i moje děti chodily na brigády, tak si myslím, že je to dobrý být někde mezi lidma, něco se naučit, vydělat si nějaký peníze.
0: Šáhnout si na tu práci, právě ošahat si to.
1: Ano, šáhnout si na tu práci, protože teorie je věc jedna, lidi, kteří mají spousty vědomostí, ale v praxi se nikdy nepodívali, takže potom jsou takzvaně nepoužitelní. Většina takových lidí tady pořád je.
0: Ano.
1: Teorie je věc jedna, praxe je věc druhá. Takže já, abych to zkrátil, tak doporučuji všem, kteří mají tu možnost a kdo chce, tak si tu brigádu vždycky najde, ať je jakákoliv, ale většinou ji vždycky hledá někdo takovou, aby byla trošku přiměřeně podle jeho, abych řekl, naturelu nebo zájmu.
0: No, pan Jirka Oda, ano.
1: Dotká lidi a já už končím. Mějte se všichni hezky, neváhejte mladí, kdo máte možnost a těm, kteří už jsou v důchodu, fandím, protože je dobrý být mezi lidmi a přitom si vydělat ještě nějakou korunku.
0: Pane Jirko, naprosto s vámi souhlasím a díky za telefon, tak se mějte i vy hezky a naslyšenou.
1: Děkuji. posluchačům krásný den, byť nám prší, tak bude zase hezky, tak si to užívejte všichni, zbytek prázdnina, krásné léto.
2: Dáme řeč s Renátou Filipi.

0: Pavel Bobek na Českém rozhlase Sever, 9 hodin a 33 minut k tomu. My si stále povídáme o letních brigádách. Hledali jste někdy brigády a na kolik pokusů jste byli úspěšní? V posledních letech už zájemci nemusí jenom oslovovat případné zaměstnavatele napřímo a zaměstnavatele naopak nemusí sami hledat uchazeče, ale můžou využít služeb personální agentury. Jak funguje takové hledání brigády a brigádníků přes agenturu, tak to vám více řekne reportér Patrik Fischer.
1: Jak funguje hledání brigád a brigádníků přes agenturu, popisuje ředitel náboru a marketingu agentury Manpower Group Jiří Halberštát.
2: Personální agentura funguje jako prostředník mezi firmou a brigádníkem, ale důležité je říci, že brigádník za službu neplatí. Agenturu si totiž najímá a platí firma za to, že má databázi prověřených uchazečů, ví o časových možnostech každého a dokáže flexibilně řešit požadované počty pracovníků. Agentura potom osloví vhodné uchazeče ze své databáze, ověřuje jejich dostupnost, představy, připraví pracovní smlouvu, zajistí administrativu a samozřejmě odvody daní a sociálního a zdravotního pojištění. Pro firmy je to rychlé řešení, hlavně v období letních dovolených nebo při krátkodobých výkyvech výroby. Výhodou pro brigádníky je naopak fakt, že získají přístup k větší nabídce brigád a případně agentura skoordinuje to, že může brigádník přecházet plynule z jedné brigády do další.
1: V jakých oborech je největší poptávka po brigádnících?
2: Největší poptávka po brigádnících je tradičně v maloobchodu, gastronomii, logistice, skladech, ve výrobě, případně v aktuálním letním období je to v cestovním ruchu, hotelech nebo na festivalech a dalších kulturních akcích. Roste i nabídka administrativních brigád, často je to buď v zákaznickém servisu, objevují se i brigády v marketingu, HR nebo financích.
1: Když chtějí firmy zaměstnat brigádníka, narážejí přitom na nějaké překážky?
2: Největší výzvou pro firmy je především schopnost sehnat spolehlivé lidi v době, kdy je zrovna potřebují. Velmi často přichází nárazové zakázky ve firmách anebo naopak výpadky, kdy nějakí lidé onemocní a firma rychle potřebuje náhradu a jsou to situace, které se velmi těžko plánují a firma o nich neví dostatečně v předstihu a potom, když narychlo hledá větší počet brigádníků, tak je to velmi náročné. Zároveň je také pro firmy náročné řešit administrativní otázky, rychlé zaškolení, protože podstatou brigády je to, že student nebo důchodce přijde na několik dní, případně na nějakou krátkou dobu a firma musí řešit administrativní otázky.
1: Je brigádníků dostatek, anebo by jich firmy uvítaly víc?
2: Největší zájem o brigádníky je především ve velkých městech, kde je největší nabídka a firmy o brigádníky bojují a mají velký problém jich najít dostatek. Na druhou stranu jsou oblasti mimo velká města, kde je nabídka brigád velmi omezená a brigádníci musí často dojíždět do velkých měst.
1: Říká ředitel náboru a marketingu agentury Manpower Group Jiří Halberštát.
0: A v Dáme řeč budeme pokračovat i za chvíli po písničce, teď ale posílám skupinu Olympic.

0: Skupina Olympik na Českém rozhlase Sever. My si v dnešním Dáme řeč povídáme o letních brigádách a píšete mi i na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz. Už odmala jsem chodila s babičkou na pole a do Chmelnic, tady v Úlovicích. Práce to byla těžká, ale pak výplata a to bylo fajn. Později s učňákem na brambory v okolí Pelhřimovska, časně ráno na pole, výborné svačiny i obědy z Ešusu. Večer jsme zase padali únavou, ale bylo nám dobře. Poznala jsem se více s učiteli a taky spolužáky. Zdraví paní Milena. Tak paní Mileno, díky za e-mail. No a tím vlastně ukončíme i naše dnešní téma, tedy letní brigády. To další zase zítra po 9. Tentokrát si budeme povídat o rodinných tradicích. Já se vás zeptám, jestli nějaká profese nebo koníček se dědí z generace na generaci ve vaší rodině. Co předáváte dalším generacím a máte třeba i nějaké zkušenosti s rodinnou firmou, tak to je téma na zítra. Ale teď už pokračujeme v našem vysílání na Českém rozhlase Sever, protože přesně ve 9:45 tady bude zámecké léto. Renáta Filipi přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever.

0: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, nashledanou, Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze zámeckého léta Pavel Kudrna. Je to ale zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to jak na houpačce nahoru dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti ustříhají metr před nástupem do školy. I my ustříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala

0: Věci má tak, že rodina tady stále je.
1: Potomci paní hraběnky Diany?
2: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
0: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
2: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Štenberková.
0: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
2: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, převezla paní Štenberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobiášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
0: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
2: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
0: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
2: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Štenberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
0: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
2: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
0: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmanovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
2: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No, já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častalovice, jestli nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor, zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací to, nebo je tam ticho. Ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž. No a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci. Připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku. A už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky. Tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí. Být třetím volajícím.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste, nebo třeba perete jako
1: ne, nebyl jsem na zámku v Častolovicích, ale navštěvujeme se ženou jiné zámky.
0: A v Kostelci nad Orlicí na zámku Františka Kinského jste byl, nebo ne?
1: Ne, nebyl, ale rád bych se tam podíval.
0: No tak já vám budu držet palce, tak k tomu teď uděláme spolu první krok. Já vám řeknu otázku a vy budete mít už tu jednodušší část, jenom správně odpovíte. Tak, jestli můžu? Můžu.
1: Ano, můžete.
0: Dokonce musím. Jaký šlechtický rod dnes vlastní zámek v Častolovicích? Za A. Šternberkové, za B. Kinští, za C. Schwarzenbergové.
1: Štembergové.
0: Kdo vám tam napovídá?
1: No, tak mám tady šednu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
0: A co když vám napověděl špatně?
1: A má špatně?
0: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
1: Šternberkové.
0: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně ano. Kamarád, nebo kdo to tam je?
1: Ne, manželka je tady.
0: To byla manželka? Já jsem se, že to byl mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat, já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách Štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
1: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
0: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před 10:00 se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V prvním půlroce stouplo zadlužení Čechů o 16%. V Litoměřicích dnes začali umělci tvořit velkoformátové nástěnné malby. Policie považuje utkání Jablonce s Rangers za velmi rizikové, chystá opatření. Během dne bude od jeho západu ustávat déšť. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Zadlužení Čechů v prvním pololetí vzrostlo v meziročním srovnání o 16%, a to skoro na 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat bankovního a nebankovního registru klientských informací společnosti KRIF. Zvýšil se i objem dluhů, které lidé nesplácejí. Ten stoupl o 1/10 na více než 37 miliard korun. Drtivá většina z této částky, přes 32 miliard, připadá na spotřebitelské půjčky. Nesplacené úvěry na bydlení pak tvoří necelých 5 miliard korun. V areálu bývalých Jiříkových kasáren v Litoměřicích dnes začali v rámci festivalu Original Emotions graffiti umělci z několika zemí tvořit velkoformátové nástěnné malby. Vzniknou na zdech tělocvičen. Výhrady má ale městský architekt Jan Mužík.
2: A nebo se to objevuje tam, kde to vlastně je na fasádách domů, který jako s tímhletím nikdy nepočítali, že po té stránce architektonický. No. Takže já spíš jsem jako odpůrcem.
0: Město festival podporuje, podle radnice navíc konkrétní plochy pro graffiti v Jiříkových kasárnách konzultovalo s památkáři. Bezpečnostní opatření chystají policisté kvůli čtvrtečnímu zápasu Evropské konferenční ligy. Jablonec přivítá skotský Glasgow Rangers. Utkání vyhodnotila policie jako velmi rizikové. Na webu o tom informovala její mluvčí Dagmar Sochorová. Na veřejný pořádek budou dohlížet policisté z pořádkových jednotek krajských velitelství policie Libereckého, Ústeckého i Středočeského kraje i antikonfliktní tým. U všech vstupů na stadion budou velmi důkladné bezpečnostní prohlídky. Ze základny v Náměšti nad Oslavou jsou znovu v provozu vrtulníky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda preventivně pozastavila po červencovém pádu vrtulníku Venom, při kterém zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Dočasně odstavené vrtulníky stejného systému můžou od včera podle Holase znovu vzlétnout.
3: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušních sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
1: Počasí.
0: Máme většinou zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť. Během dne bude od jeho západu déšť ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, v místech s déle trvajícím deštěm 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Zdržíte se na dálnici D8 na 640. kilometru ve směru na Drážďany. Kvůli nehodě kamionu a osobního auta je neprůjezdný pravý pruh. Na místě jsou záchranáři a policie a tvoří se kolona. A nehoda osobního auta překáží v České Kamenici v Tyršově ulici. S opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po 10. hodině začíná na Českém rozhlase Sever dopolední expres a bohužel přineseme i smutnou zprávu, protože zemřela královna country Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Její hity Jolene nebo I Will Always Love You je proslavili po celém světě, stejně jako její charitativní práce. Zpěvačku připomeneme i v dopoledním expresu, teď ale posílám jako první písničky. Zaspívá Marie Rotrová a těšte se i na skupinu Tým.
1: Dopolední expres

0: Řekni, kde ty kytky jsou, zpívala Marie Rotrová a taky to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Nám právě teď začal dopolední Express a jako první tady máme slavné Severočechy. Tentokrát nám Milan Knotek představí herce a zpěváka Vladimíra Salače.
1: Slavní Severočeši.
2: Pokud máte rádi slavnou komedii Anděl na horách, pamatujete si určitě písničku z vlakového kupé s názvem Kytička bílá. Na kytaru jí tam hraje herec a zpěvák Vladimír Salač. Narodil se v roce 1924 v Terezíně. V 11 letech se stal členem Kýnova dětského sboru, kde nejen zpíval, ale také recitoval a účinkoval v rozhlasových pořadech a hrách. Později prošel Ochotnickým spolkem Bozděch a Pražským divadlem Míly Melanové. Už koncem 30. let se prosadil ve filmu. Výrazné byly především jeho studentské role ve Fričových komediích Škola základ života a Cesta do hlubin Študákovy duše, kde stvárnil Terciána Ždimeru. Ani během dalších desetiletí se z filmového světa nestratil, i když už to byly jen menší příležitosti. Za jednu z jeho nejvýraznějších pozdějších rolí lze považovat Jaromíra Smutného, vedoucího prezidentské kanceláře ve filmu Otakara Vávry Dny zrady z roku 1973. Zaujal také jako soused Pícha ve snímku Muž na drátě. V nezapomenutelném díle 30 případů majora Zemana s názvem Kvadratura ženy, po kterém nemohli usnout tisíce pracujících, stvárnil postavu vraha Šmída. Mezi jeho poslední filmové role patřil Nájemník v Něžném Barbarovi. Dlouholetý člen městských divadel pražských Vladimír Salač zemřel v roce 1990 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář a jeho vyznání. 10 hodin a 22 minut k tomu vy posloucháte Dopolední Express a teď půjdeme cestovat v seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: V Chřibské na Děčínsku se začalo s výrobou hutního skla už před 613 lety. Připomene to tradiční sklářská slavnost v ateliáru Michal v Horní Chřibské v sobotu 29. srpna od 10 hodin. Pozvánku má pro vás Jaroslav Veselý ze spolku Přátel Chřibské sklárny a taky redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Veselý, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste se rozhodli udělat všechno proto, aby sklářské řemeslo v Chřibské nebylo zapomenuto. Tak nám tedy něco řekněte o historii toho sklářství ve Chřibské.
3: Naše sklárna byla jedna z nejstarších sklárn na světě. Po válce učiliště tady bylo pro celou republiku. Tady se začalo dělat hutí sklo, který navzoroval profesor Rozpotka. Takže jsme byli specificky jediný vlastně v republice, jsme dělali hutí sklo.
2: A to hutní sklo už se definitivně v Chřibské nevyrábí?
3: Chřibská sklárna je zavřená od roku 2006.
2: Přesto vy nechcete, aby to řemeslo bylo zapomenuto a tak pořádáte sklářské slavnosti. Tradiční sklářská slavnost 29. srpna v sobotu. Na co se můžeme těšit?
3: Budeme mít výstavu našich výrobků, protože my se snažíme chřibský hutní sklo uvíct zpátky v paměť, aby se na to nezapomnělo. A ateliér Michal, kde máme pícku, tak tam budeme předvádět celý den živou výrobu hutního skla.
2: Kudy se dostaneme do ateliéru Michal?
3: Od náměstí do Horní Chřibské směrem ke sklárně, tak tam je to asi 0,5 kilometru. Budeme tam mít prapor před barákem, takže je to poznat.
2: Vy budete předvádět výrobu hutního skla a řekněte nám něco dalšího ještě k programu.
3: Už v pátek budeme mít přednášku, někdy večer kolem 6. hodiny uděláme přednášku a v sobotu tady budeme mít občerstvení. Bude tady pan Berger prodávat skleněné šperky a my tam budeme předvádět výrobu hutního skla. Děláme za každého počasí.
2: Na sobotní tradiční sklářskou slavnost do ateliéru Michal v Horní Chřibské vás pozval Jaroslav Veselý ze spolku Přátel Chřibské sklárny. Tak my se těšíme, co nám ukážete a u vás ve Chřibské v sobotu naschledanou.
3: Naschledanou, děkujem.
1: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Michal David a jeho třetí galaxie. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední Express. Léto pomalu končí a pro domácnosti, které topí dřevem, nastává nejvyšší čas zkontrolovat zásoby na další topnou sezónu. Důležité přitom není jen množství dřeva, ale také způsob, jakým ho skladujeme. Částečně topí dřevem i naše kolegyně Veronika Jaklová, kterou teď zdravím. Veroniko, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak povídej, jaké jsou tvoje zkušenosti s přípravou dřeva na topení?
1: Tak dřevo si můžeme koupit už naštípané, nebo se pustit do takzvané samovýroby. My jsme se vyzkoušeli obojí. V každém případě je ale potřeba vědět, kolik dřeva chceme a kolik času a sil zvládneme jeho přípravě věnovat. Když koupíme nasekané dřevo, tak za něj zaplatíme a při větším množství musíme zaplatit i za dopravu. Dřevo pak nám složí na pozemek a my ho jenom uklidíme, takže tahle varianta je méně pracná. U samovýroby bývá nižší pořizovací cena samotného dřeva, jenže musíme mít vlastní pilu, štípačku, techniku na odvoz a to také něco stojí. Navíc je to fyzicky opravdu náročné a rok od roku nám to tedy doma dává víc a víc zabrat. Rozhodně to není ale tak, že se člověk může vydat do lesa, jen tak si tam vybrat strom a porazit ho. Je třeba se nejdříve domluvit s majitelem lesa a na těžbu mít uzavřenou příslušnou smlouvu.
0: Veroniko, dřevo jsme pořídili, jak poznáme, jestli je natopení dostatečně suché.
1: Vlhkost se měří vlhkoměrem, palivové dřevo by mělo mít hodnotu kolem 20%. Neměříme ale jenom jeden kus, ale několik polen z různých částí zásoby. U naštípaného dřeva neměříme tu vlhkost na povrchu, ale rozštípneme si ho a na té čerstvě rozštípnuté ploše změříme. Povrch totiž může být výrazně suší nebo naopak navlhlý. Čerstvě vytěžené dřevo mívá vlhkost kolem 50%, někdy i víc. Říká se, že dřevo musí schnout přesně 2 roky, ale ona to nemusí být vždy pravda. Ona rychlost vysychání závisí na druhu dřeviny, velikosti polen i na způsobu uložení.
0: Jak dřevo na topení správně tedy skladovat?
1: Základem je vzdušné místo, chráněné před deštěm nebo sněhem, ideálně přístřešek se střechou a dobře odvětrávanými boky. Dřevo by určitě nemělo ležet přímo na zemi, aby od spodu nenasávalo vlhkost. Pomůže třeba paleta dolů. Polena skládáme tak, aby mezi nimi mohl proudit vzduch. Pěkně vypadá i dříví vyskládané do kruhu pro ty, kteří nemají přístřešek, kdy se jednotlivé vrstvy směrem nahoru zužují a vzniká tvar podobný kupce sena. Na zakrytí můžeme použít i plachtu, ale spíš jen provizorně a nesmíme do ní dřevo neprodyšně zabalit. Já ji dlouhodobě nedoporučuji, protože při větru se vytrhávají očka a hrany dřeva plachtu ničí. No a určitě dřevo neskladujeme v nevětraných prostorech, kde se drží vlhko.
0: Podrobnosti a skvělé tipy nám přinesla Veronika Jaklová. Díky ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Žalmano Spoul a taky divoký horský tymián, vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho dopolední expres. Proč se před pečením sekané vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku? To prozradí dnešní babské rady Jarky Vykoupilové, které přidají i další osvědčené triky.
1: Babské rady.
2: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso, kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku, zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu na sekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Vít

0: Michal Hrůza a jeho zakázané uvolnění. Vy posloucháte Dopolední Express a taky Český rozhlas Sever. Zemřela královna amerického country a herečka Dolly Parton. Milují 80 let. Za svou kariéru natočila 50 studiových alb a získala 11 cen Grammy. Její začátky ale byly skromné. Na svět přišla jako čtvrtá ze 12 sourozenců.
1: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak ji pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Během jednoho sezení napsala kromě Jolene ještě další píseň. S tou se ale neproslavila Dolly Parton, ale někdo jiný. Samotná Dolly Parton uznala, že Whitney Houston naspívala její píseň I Will Always Love You lépe než ona samotná. Dolly Parton se ale objevila také ve filmu. Její první rolí byla sekretářka ve snímku Od 9 k 5, kde si zahrála po boku Jane Fondové nebo Lily Tomlinové. Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV.
0: A my pokračujeme v Dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever, ale teď už posílám písničku. A právě jednu od Dolly Parton. Tak hezký poslech.

Dolly Parton dospívala, vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední Express. Blíží se nám 11. hodina, Zuzka Zejdová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že stovky seniorů se účastní tradičního letního setkání na hypodromu v Mostě. Podrobnosti za chvíli, teď už další písničky. A posílám třeba tu od Marty Kubišové. Hezký poslech vám přeje Renáta Filipi.

vinic ti, že sténá Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stovky seniorů se účastní tradičního letního setkání na hypodromu v Mostě. Liberec začne v září hledat firmu na stavbu městského holubníku. V okolí základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem přibudou parkovací místa. Během dne bude od jihozápadu ustávat déšť, večer očekáváme i částečně ubývání oblačnosti, teploty 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. 27. letní setkání seniorů dnes dopoledne obsadilo hypodrom v Mostě. Akci pořádají tamní městské sociální služby. Na místě je reportér Jaroslav Duchoň.
2: Dobrý den. Více než 300 seniorů nejen z Mostu a okolí, ale i z Německa přijelo na mostecký hypodrom. Podle pořadatelky Michaly Štálové je stejný počet lidí jako loni. Program doprovází živá hudba a lidé si mohou zasoutěžit o ceny. Je tu celkem 6 stanovišť. Můžou si třeba vyzkoušet zdobení perníčků, dále si zacvičit jogu, můžou si pohladit sovu nebo nakrmit koně. Z Mostu Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
0: Vedení Liberce začne v září hledat firmu, která na půdě budovy radnice postaví holubník. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Holubník má být zhruba pro 150 ptáků. Podle monitoringu města je nejvíc holubů právě v centru a v okolí radnice. Náklady na výstavbu holubníku odhaduje magistrát na 380 tisíc korun.
3: Podle města by se měly holuby na půdu radnice slétávat a trávit na ní většinu času. Nebudou tak pobývat v ulicích. Současně bude díky tomu možné jejich počet regulovat. Provádí se to výměnou vajec za umělé atrapy. Snížení populace holubů je podle magistrátu možné sledovat po jednom roce. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V okolí Ústecké základní školy v ulici Elišky Krásnohorské přibudou parkovací místa. Využijí je i rodiče, kteří své děti vozí na nedalekou základní uměleckou školu Evy Randové. Veřejnou zakázku na dopravní opatření v této oblasti vyhrála podle primátora Petra Nedvědického z ANO firma Telkont. Úpravy se dotknou ulic Elišky Krásnohorské, Veleslavínova na Vyhlídce, Bělehradská a na schodech. Vedení města neuvedlo, kdy práce začnou. Stavaři budou v oblasti pracovat 4 měsíce. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu několik žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD.
1: Počasí.
0: Máme většinou zataženo a na většině území déšť nebo občasný déšť, během dne bude od jihozápadu déšť ustávat, večer očekáváme i částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží v Děčíně v pohraniční ulici, to je silnice 1/62, průjezd se zvýšenou opatrností, a v Ústí nad Labem Mojžíři v ulici Strážná narazilo nákladní auto do domu. I tam ale s opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Společnost vám i po 11. dělá Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres, a stačí uklouznout na mokré podlaze v kanceláři. Zranit se při práci ve výrobě nebo se stát úraz při práci z domova. Kdy jde skutečně o pracovní úraz a na jaké odškodnění má zaměstnanec nárok? A co když zaměstnavatel tvrdí, že si za úraz může pracovník sám? Hostem Českého rozhlasu Sever bude Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod Generali České pojišťovny právní ochrany DAS už za chvíli. Ale jako první písničky. A posílám Helenu Vondráčkovou.
1: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Stačí uklouznout na mokré podlaze v kanceláři, zranit se při práci ve výrobě nebo se stát úraz při práci z domova. Kdy jde skutečně o pracovní úraz a na jaké odškodnění má zaměstnanec nárok? A co když zaměstnavatel tvrdí, že si za úraz může pracovník sám? O tom si budu povídat s dnešním hostem Českého rozhlasu Sever, Tomášem Smolíkem, ředitelem úseku likvidace škod Generali České pojišťovny právní ochrany DAS. Já vám přeji hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak začneme tedy úplně jednoduše, co české právo považuje za pracovní úraz?
2: Tak je to relativně jednoduché, je to prostě typicky škoda na zdraví, v extrémním případě samozřejmě i případně smrt. A podstatné je, že to je při plnění pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s nimi. To je takový ten základ.
1: Musí se ten úraz stát přímo na pracovišti, aby byl pracovním?
2: To vždy záleží na konkrétní pracovní náplni, což jako ty můžou být jakoby rozmanité a pokud zkrátka někdo tu práci vykonává přímo podle své pracovní smlouvy i mimo pracoviště, tak samozřejmě a stane se mu to právě důležité při plnění těch pracovních úkolů, tak to není rozhodující. Jako. Takže podstatné je, že to je skutečně při plnění těch pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
1: Takže se to může vlastně považovat za pracovní úraz, když zaměstnanec třeba uklouzne na chodbě, spadne ze schodu nebo se zraní i během třeba pracovní přestávky?
2: V podstatě ano, protože tady pro ty, jakoby řekněme, ty specifické situace, a to už trošku míříme k těm přestávkám i případně na stravování nebo něco takového, tak tam je jednak to stravování, nebo zase jdu podstatné říct, typicky cesta do práce či z práce není považováno za plnění pracovních úkolů a tudíž škoda při ní způsobená nemůže být tím pracovním úrazem. Takže ta tam je vždycky, jakoby někdy samozřejmě ta hranice není úplně čistá a když už jsem na to stravování, tak tam se typicky zase řeší, že v případě toho stravování nebo cesty na to stravování je to, jako pracovní úraz může být jedině v případě, že to, ten objekt je ve stejném objektu, jako je to pracoviště. Mm-hmm. Takže jako zpátky k té otázce, jako může to tak být, pokud je to při plnění úkolu a na tom pracovišti, které je jinými slovy pod kontrolou toho zaměstnavatele, je to všechno standardně zabezpečeno a něco se pak stane.
1: Rozumím. Lidé taky pracují na různých pracovištích. Liší se z právního hlediska úraz člověka, který pracuje v kanceláři, od úrazu zaměstnance, který pracuje ve výrobě?
2: No tak liší se, v tomto případě dá se říct pravděpodobností, protože zkrátka v té kanceláři asi k těm úrazům nedochází až tak běžně, jako bohužel v té výrobě, kde z podstaty věci, když tam prostě pracuje jako s nejrůznějšími stroji a tak podobně, tam ta pravděpodobnost je prostě vyšší, že tam bych to spíš viděl pouze z hlediska té pravděpodobnosti a případně i té závažnosti. Zase si spíš člověk představí něco závažnějšího v té výrobě než té kanceláři.
1: My už tak vlastně maličko nakusujeme tu moji další otázku, protože právě ve výrobě ten pracovní úraz je zřejmý, většinou bývá třeba i větší, mnohdy může být fatální. Ale co třeba pracovní úrazy u kancelářských profesí? Jaký dokážeme vlastně prokazovat?
2: Tak tam to zase nemusí být taky tak složité, protože se v kanceláři většinou nepracuje jako jenom jeden člověk, je jich tam víc, takže typicky jsou to nějací svědci, kteří prostě viděli, jak tomu dojde. A nebo v některých případech, a což u té kanceláře asi ne, to bude spíš v té výrobě, můžou být nějaké kamerové systémy, takže i případně tady to může pomoct, ale v kanceláři to typicky budou asi ty svědci.
1: Velkým tématem je i home office, ale k tomu se dostaneme po písničce. Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod Generali České pojišťovny právní ochrany DAS.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: A naším dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod Generali České pojišťovny právní ochrany DAS. Tak povídáme si o pracovních úrazech. Já už jsem před písničkou zmiňovala, že se podíváme i na problematiku home officeu, protože to je velké téma. Když se zraním doma během pracovní doby, je to pracovní úraz nebo není?
2: No, může to být pracovní úraz, protože ta domácnost se dá, nebo ta práce na home office se dá přirovnat té práci v té kanceláři. Jak obecně, ale jak jsme říkali, v té kanceláři máte kolem sebe spoustu kolegů, kteří vám to dosvědčí, jakože takhle k tomu pracovnímu úrazu došlo. Navíc tam ani nemáte šanci moc dělat nic jiného, než plnění těch pracovních úkolů. Kdežto v tato home office jakoby doma, tam je to přesně naopak, tam jako případně nemáte vůbec žádného svědka, který by vám to dosvědčil. A taky tam přichází v úvahu, že se vám to mohlo stát při činnosti, která s vaší prací vůbec nesouvisela.
1: Tak jak tedy prokážeme, že jsem v okamžiku úrazu doopravdy pracovala, že jsem nelelkovala nebo třeba nevěšela prádlo?
2: No, jako jak říkám, je to velice složité. No. Ono samozřejmě to kolikrát bude souviset s tím, co konkrétně se vám stalo, a jinými slovy, zda se vám tohle mohlo stát jako při tom plnění pracovních těch povinností, že už je, když praskla pod vámi židle, jako upadla jste, pak je to asi logické. Když to bude nějaké opaření například, tak tam už jako ta práce se v tom těžko hledá, pak, že máte tu kancelářskou jakoby profesi. No.
1: Vzpomenete si třeba na nějaký příklad z praxe, co jste řešil? Určitě už jste musel řešit home office a likvidace škod.
2: No, musím uznat, že jako samozřejmě i tady na to jakoby dojde, ale tím, že se to právě jako složitě dokazuje, tak je to spíš o tom, že my těm klientům právě říkáme tady tu komplikovanost a obecně, že to prokázání jakoby je jakoby na něm, že se to vůbec došlo k tomu úrazu a jak se k němu jakoby došlo, takže jako on musí dát dohromady nějaké podklady a prokázat to tomu zaměstnavateli, aby tento jako ten pracovní úraz uznal.
1: Takže rozumím tomu správně, že právě dokazování toho pracovního úrazu při home office je jeden z největších problémů, to největší úskalí.
2: Určitě, určitě.
1: Co když ale zaměstnavatel odmítne událost jako pracovní úraz uznat? Co pak?
2: Tak jednak on má poměrně limitované možnosti, nebo respektive jenom v limitovaných situacích to vůbec tady k tomu kroku může dospět. Primárně jako je to, pokud to zkrátka je to plné zavinění toho zaměstnance, je tam pak i speciální jakoby skutková podstata, pokud ten zaměstnanec jako k tomu jeho úrazu dojde pod vlivem návykových látek nebo prostě v opilosti, tam je to asi celkem asi docela ilustrační. A pak jsou situace, kde to může být částečně, jinými slovy, kdy nějaké to porušení těch jasně daných povinností toho zaměstnance není jedinou příčinou vzniku té škody, ale jsou tam třeba ještě i nějaké jiné souvislosti.
1: Přesto se může stát, že si myslíme, že se jedná o pracovní úraz, nejsme pod vlivem návykových látek, nejsme opilí, zaměstnavatel stejně tu naši událost odmítne. Na koho se v tu chvíli může zaměstnanec obrátit? Kde vlastně najde tu oporu?
2: Tak těch možností v podstatě až tolik není, protože jak jsem říkal, rozhoduje o tom primárně ten zaměstnavatel. A tudíž, pokud s tím nesouhlasíte, tak jsou víceméně jako jenom dvě možnosti. Jedna je, že si vezmete nějakého právního zástupce, který to nějakým způsobem prozkoumá, posoudí a pošle tomu zaměstnavateli, aby jakoby to své rozhodnutí změnil. Což ale samozřejmě tak nemusí vždycky pomoct a pak už je to jenom na soud.
1: Rozumím. A na jaké konkrétní náhrady může mít člověk po pracovním úrazu nárok, tak o tom si budeme povídat za chvíli. Naším hostem je Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod Generali České pojišťovny právní ochrany DAS.
3: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: A hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod Generali České pojišťovny právní ochrany DAS. Pane řediteli, na jaké konkrétní náhrady může mít člověk po pracovním úrazu nárok?
2: Tak zjednodušeně se dá říct, jako po jakémkoliv jiném, nebo je to to samé jako v případě náhrady škody, ne z pracovních nebo z pracovně právních důvodů, ale například po dopravní nehodě nebo z nějakého jiného důvodu. Tady je jenom to specifikum jako už na prvním místě, že se řeší, že to je ta náhrada ztráty na výdělku během té pracovní neschopnosti, která souvisí s tím pracovním úrazem či nemoci z povolání. Případně pak to dorovnání po skončení té pracovní neschopnosti, typicky pak, když tam přichází v úvahu nějaká invalidita nebo něco takového, tak se tam prostě bere ten nový příjem versus ten starý příjem a to je tady to dorovnání, to bývá takové nejčastější. A pak samozřejmě stejně jako v případě těch, když jsem zmínil třeba ten příklad i dopravní nehod, tak jsou to typicky bolestné nebo stížení společenského uplatnění, jakkoliv to už se bavíme o nějakých jakoby závažnějších pracovních úrazech, aby tam vůbec tyto dva instituty přicházely v úvahu. A pak může přijít i ta situace, že v důsledku toho pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jako tu práci už dál nemůžete vykonávat. Pak je to takzvaná jednorázová náhrada při skončení toho pracovního poměru. A pak to jsou případně i nějaké náklady související s léčením či věcná škoda a tak podobně.
1: Mm-hmm. Těch možností je tedy hodně, napadá mě, může být třeba náhrada i za cestování k lékařům nebo na rehabilitace?
2: Tak zase pokud to všechno souvisí jako s tím pracovním úrazem a s tím léčením, tak to může spadnout prostě na ty účelně vynaložené náklady spojené s tím léčením.
1: Hmm. Pojďme tedy k tomu, co má zaměstnanec udělat jako úplně první věc, bezprostředně po pracovním úraze. Co doporučujete?
2: Tak jako v první řadě to okamžitě nahlásit, což znamená jednak jakoby, tak samozřejmě záleží na té konkrétní situaci, ale obecně to nahlášení jako by dvoucestné. Jednak jako v té práci, kdy předpokládáme, že se to tam stane, tak to tam nahlásit tomu, komu to máte. To znamená, v každé té společnosti je to jinak zorganizováno a může to být buď to váš přímý nadřízený, nebo už tam bude přímo nějaký styčný důstojník tady pro ty situace, takže jemu to nahlásit. A pak samozřejmě, když to bude vyžadovat ošetření lékaře, tak to nahlásit jakoby lékaři. Tam zmínit, že jde o pracovní úraz, jako, tam jsou zase nějaké specifické formuláře. No a vedle toho nahlášení pak jde i konkrétní jako záznam o tom pracovním úrazu, což jsou v dnešní době spíš už jakoby elektronické verze nějakých takovýchhle knih, které v tom zaměstnání prostě jakoby s tím zaměstnavatelem vyplníte. Typicky se tam řekne, kdy se to stalo, kde se to stalo, za jakých podmínek situace a jaké jsou následky. To jsou takové prvotní základní věci.
1: Je to třeba podobné, jako je záznam o dopravní nehodě? Takový nějaký formulář k tomu je?
2: Jako už ne úplně tak unifikovaný,
1: ano.
2: Protože bohužel ty dopravní nehody jsou častější než ty pracovní úrazy asi, ale zas na druhou stranu pokud se bavíme o té knize nebo o tom záznamu o tom pracovním úrazu, ano. To už je také unifikováno, protože její podoba, respektive obsah, je zase dána zákonem, respektive prováděcím nařízením. Takže to už je taky poměrně jednotné. Hmm. A jak jsem zmínil, že u toho lékaře mít, že jde o pracovní úraz, zase tam už na to mají celkem standardizované formuláře.
1: Hmm. Nevím, jestli jsme zmiňovali, jak rychle musíme ten úraz vlastně nahlásit bezodkladně?
2: Určitě jakoby bezodkladně, jako to je tam víceméně ani nevidím žádný důvod pro to prodlení, který by byl jakoby ospravedlnitelný, takže určitě bezodkladně.
1: Naším dnešním hostem je Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod Generali České pojišťovny právní ochrany DAS.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším hostem dopoledního expresu je Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod Generali České pojišťovny právní ochrany DAS. Pane řediteli, my už jsme tedy u toho, že už se nám bohužel pracovní úraz stál, už jsme ho bezostředně, tedy rychle oznámili. Je dobré si třeba místo úrazu vyfotit, anebo zajistit svědky, doporučujete to?
2: 100%, protože ono je to primárně o těch důkazech, které předložíte tomu zaměstnavateli o tom, co se vám stalo, za jakých podmínek, v jakém a tak podobně. Takže všechno tohle by určitě stojí za to, ať už tam je co k vyfocení a ty svědkové 100%.
1: Mm-hmm. Vy jste zmiňoval vlastně, že se sepisuje i záznam o pracovním úrazu. Měl by zaměstnanec chtít třeba jeho kopii, nebo to není potřeba?
2: No, určitě by jich měl chtít, respektive on ji v podstatě i automaticky dostane, protože ona tam je zároveň povinnost toho zaměstnavatele nahlásit typicky ty úrazy, byť je to přes samozřejmě nějaký elektronický portál, i prostě inspekci práce a případně, že jo, kdyby to byla nějaká závažnější škoda na zdraví, tak ještě nějakým jiným institutům, případně, že by tam byl trestný čin nebo úmrtí, tak dokonce i policii, takže on ten zaměstnavatel má spoustu těch povinností a právě v případě těch záznamů o tom pracovním úrazu nebo víceméně v rámci poslání těch dokladů je povinnost mít i ten záznam o tom pracovním úrazu podepsaný tím zaměstnancem, protože to je ten až ten relevantní dokument, takže tím pádem jako se dá říct, že už je to automatika, ale je dobré to vědět, že ho určitě každý zaměstnanec potřebuje.
1: A stal se tedy pracovní úraz, událo jsme nahlásili, máme i záznam, všechno je v pořádku, řízení probíhá, ale nic se neděje. Co pak?
2: Tak k tomu také občas dochází, jako že pak na to člověk kolikrát i zapomene a pak si po nějaké době vzpomene, když jsem měl vlastně úraz, jako, jak to, že se nic neděje.
1: Jasně.
2: A ono tam může být jakoby to dobré vysvětlení, že prostě za nějakou krátkou dobu mu prostě přišly peníze na účet v rámci toho zaměstnaneckého zákonného pojištění, ani si toho nevšiml a tím je to vyřízeno. Ale samozřejmě jsou i situace, kdy to prostě stojí a může to stát zase z nějakých relativně banálních důvodů, že zapomněl doložit nějaké doklady typicky k nějaké škodě, že mu vznikla věcná škoda nebo nějaké ty náklady související s léčením, že tam prostě nedoložil nějaké ty papíry a jenom na tom to jako stojí. Takže je určitě dobré se po nějaké době ptát a zase záleží to v té každé firmě, jako koho nebo s kým tyto věci řešíte, jako jestli to všechno probíhá v pořádku, jestli nechybí nějaký doklad nebo případně z jakého důvodu i to ještě není vyřízeno, že to bych určitě doporučoval úplně to nestratit ze zřetele.
1: Rozumím. No a pojďme na závěr dát posluchačům jednoduchý návod. Stane se mi zítra v práci úraz. Jaké kroky mám určitě udělat, abych nepřišla o nárok na odškodnění?
2: Takže v podstatě si rekomenduji, co jsme říkali před chvílí. V první řadě je to nahlášení tomu zaměstnavateli, tedy typicky vašemu nadřízenému nebo jiné osobě, která je k tomu určená, zajistit si nějakou dokumentaci k té události, fotografie pakliže přichází v úvahu nebo svědci. A pak zase i podle toho, jako co konkrétně se vám stalo, je to i navštívit lékaře a sdělit mu, jako, že se vám stal ten pracovní úraz, aby o tom sepsal nějaký záznam. Takže to jsou ty prvotní kroky, které uděláte, aby se to vůbec celé rozjelo. A pak jenom kontrolovat, zda to všechno běží tak, jak má, tudíž zda není třeba například potřeba doložit ještě nějaký podklad, anebo prostě i to, nebo vůbec zjišťovat, jako jestli tam není nějaký problém a proč už to není vyřízeno.
1: A to byla poslední informace a rada od našeho dnešního hosta Tomáše Smolíka, ředitele úseku likvidace škod Generali České pojišťovny právní ochrany DAS. Já vám moc děkuji za rady, že jste dorazila, někdy zase u nás na viděnou a naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, na shledanou.

0: Vladimír Mišík a jeho variace na renesanční téma. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. No a slyšeli jsme i zvuk vrtulníku, a to znamená jediné. Právě teď se právě můžete dostat do hory o vyhlídkový let nad Ústím nad Labem. Na telefonu už máme dalšího posluchače, a konkrétně posluchačku. Je to paní Jiřina z Loun. Paní Jiřino, hezké dopoledne.
1: Dobrý dopoledne.
0: Tak já vám velmi gratuluju, vy jste se zaregistrovala, ale pozor, tím právě soutěž nekončí. V pátek o 14:30 vás vyzveme všechny registrované, abyste nám zavolali, a musíte být jedna ze tří, která se dovolá a vyhrává jeden let vrtulníkem. Ale paní Jiřinko, když už vás mám na telefonu, ano, a já věřím, že vám to klapne, už budete přemýšlet, koho byste sebou vzala na ten let?
1: No, asi manžela, ale jak znám, tak určitě manžela.
0: Určitě manžela. Tak jo, budu držet palce, ať jste jedna ze tří a užijete si v sobotu právě jedna med vrtulníkem. Díky a naslyšenou.
1: Přeji, naschledanou, hezký den, naschledanou.

0: a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Michal Prokop a jeho bitva o Karlův most. Tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní dopolední Express a teď už i recepty se Slávkou Brádlovou. Dnes to budou vepřové plátky na cibuli a kaparech.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme vepřové plátky na cibuli a kaparech. A ty kapary dodají opravdu výbornou, výraznou chuť. Tak na 4 porce budeme potřebovat 4 plátky vepřového masa. A je na vás, jestli zvolíte kýtu, plecko, pečení.

0: nebo krkovici. Pak budeme potřebovat asi 2 lžíce sádla nebo oleje, 1 větší cibuli, takové 2, možná 3 lžíce kaparů a sůl. Plátky masa naklepeme, mírně osolíme a opečeme z obou stran na tuku. Pak přidáme nakrájenou cibuli, kapary, podlijeme a dusíme, až je maso úplně měkké. Podáváme s dušenou rýží nebo svařenými bramborami. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Sever na Janovskou rozhlednu. V sobotu 29. srpna vás čeká turistický pochod z Mezné, odkud se vydáme po zelené přes divokou soutěžku a dál po žluté až na rozhlednu Janov. Cíl je v areálu festivalu, kde od 14 hodin zahrají harcovníci, náplava, sekvoj, kamna a další kapely. Startujeme ve 14 hodin u konečné autobusu číslo 441 v Mezné. A kdyby počasí nepřálo, akce se přesouvá do sálu hotelu v Janově. Těšíme se na vás.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
3: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Poslanci pokračují v debatě o vládní novele zákona o rozpočtových pravidlech. Koalice prosadila pevné hlasování před 14. hodinou. Ústeští zastupitelé projednají v příštím týdnu víceleté financování městského divadla. V Zahrádkách na Českolipsku začala dnes oprava průtahové silnice. Během dne od jihozápadu čekejte ustávání deště, večer i částečné ubývání oblačnosti. Teploty dnes do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Nejpozději za hodinu a půl budou poslanci hlasovat o změně rozpočtových pravidel. Pevné hlasování prosadila ve sněmovně navzdory opozici vládní koalice. Přehlasovat chce prezidentské veto novely. Pevné hlasování navrhla předsedkyně klubu ANO Taťána Malá. Poslanci už podle ní o novele hovořili dostatečně dlouho. Do debaty je ještě přihlášených přibližně 30 převážně opozičních poslanců. Právě opozice pevné hlasování kritizuje. Argumenty k novele se v rozpravě opakují. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je její schválení klíčové pro sestavení rozpočtu na příští rok. Podle opozice ale vládě novela umožní nadměrně zadlužovat zemi. Ústeští zastupitelé budou v pondělí 31. srpna rozhodovat o změně financování divadla města Ústí nad Labem, které by mělo mít peníze zajištěné na roky 2027 až 2030. Pro příští rok návrh počítá s 88 miliony korun. Informovala o tom v úterý náměstkyně primátora Věra Nechybová. Podle ní má víceleté financování divadlu přivést větší stabilitu při plánování sezóny, také nových inscenací i spoluprací s umělci, jejichž termín bývají obsazené i několik sezón dopředu. Peníze by divadlo dostávalo každoročně ve dvou splátkách a jejich využití by město průběžně kontrolovalo. Kvůli opravě obecní silnice dnes v Zahrádkách na Českolipsku začala série dopravních omezení. Jde o úsek od křižovatky silnice číslo 15 směrem k bývalému pivovaru a obecnímu úřadu. Silnice bude v prvních dnech průjezdná kivadlově.
4: Jak popsal nezávislý starosta David Šmat, začíná se frézováním starého povrchu. Následně se bude rovnat terén a budou se opravovat kanálové vpusti. Nakonec vozovku pokryje nový asfalt. Obec žádá, aby lidé u silnice nenechávali odstavená auta a obecně se snažili opravovanému úseku vyhnout. Práce potrvají maximálně několik týdnů. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Společnost O2 má zaplatit pokutu přibližně 260 milionů korun za kartelovou dohodu. Nepravomocně o tom rozhodl antimonopolní úřad. Ten potrestal také firmu Sherlock, která má zaplatit zhruba 18,5 milionu korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Obě firmy podle úřadu porušily zákon třeba při prodeji služeb v oblasti dopravy. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Českému rozhlasu řekla, že s rozhodnutím úřadu firma nesouhlasí a podá a proti němu rozklad.
1: Počasí.
3: Do večera bude převážně zataženo, lokálně s občasným deštěm, který během odpoledne postupně ustane. Teploty do 22 stupňů Celsia, na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Kvůli řešení dopravní nehody je uzavřená silnice mezi Mariánskými Račicemi a Lomem na Mostecku. Nehoda dvou osobních aut stále omezuje provoz v Děčínské pohraniční ulici, je to v křižovatce s ulicí Hrnčířská. Tam čekejte problémy ještě přibližně 20 minut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď začali dnešní středeční polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první dovolala do studia paní Jana z Ústí nad Labem. Přála si Helenu Vondráčkovou Dvě malá křídla tu nejsou. Písnička je všem posluchačům pro hezký den.

0: Dvě malá křídla tu nejsou a Helena Vondráčková. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další na naší lince vybírá paní Marie z Ústí nad Labem. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady Marie z Ústí. Moc vás prosím o zahrání písničky Suliky. Děkuji vám.
0: Písnička je připravená, tak paní Maruško, díky za zavolání. Richard Adam a jeho Sulika. Naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Richard Adam a jeho Sulika. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další už vybírá paní Jaruška Spoleb. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já vás přeju i vám krásný rádio. Jsem ráda, že nám krásně vyhráváte a chtěla bych nechat touto cestou poslat písničku Dobřeznice pro Anetku Louhanovou k jejím narozeninám, který dneska slaví a si to krásně oslaví a má svůj den. A pozdravuju tímto i od mýho syna, jí přeje. A babička, její první, druhá a rodiče.
0: Dobře, písnička je připravená. Vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever. A tady je Olga Lounová, narozeninová. Díky a naslyšenou.

0: Olga Lounová a její narozeninová. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a k nám do studia se dovolal i pan Martin z Prahy. Přál si nějakou hezkou písničku, tak jsme společně vybrali Jiřího Korna Ještě tě mám plnou náruč. Písnička putuje pro jeho manželku s přáním krásného pracovního dne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever.

Jiří Korna dospíval, tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Teď se poprvé dívám na vaše e-maily na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro mého tatínka a maminku Lubomíra a Ludmilu Kubíčkových z Poleb od Litoměřic. Byla by to píseň u Hanky Zagorové Nešlap, nelámej. Moc vám děkuji a s přáním krásného dne to posílá Iveta.

Hanka Zagorová a Nešlap nelámej. Posloucháte Český rozhlas Sever. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Dobrý den vám i posluchačům. Prosím o písničku, kterou bych ráda potěšila nejenom sebe, ale i vás a také Marcelku s Radkem, Boženku do Jirkova, Helenku a Aničku do Litvínova, Marušky do Děčína, Šestajovic a Benešova. Ta dává moc hezké písničky a děkuji všem, přeji hezký den. Posílá to stálá posluchačka paní Maruška z Chomutova. Budeme hrát Laďku Kozderkovou a Karla Hálu, Říční proud.

0: Stála taky Laďka Kozderková, jejich říční proud. Pojďme na další písničku na přání, ale vrátila jsem se zpátky k telefonu a k nám do studia se dovolala paní Andělka z Hřivic. Hezký odpoledne.
1: Hezký odpoledne i vám. A dneska bych chtěla poslat Luďovi Kolčavovi na Smolnici, který má dneska svátek. Tak Luďo, přeju ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka. A půštničku, kterou jsem vybrala, tě posílám a posílám to taky Pepovi do Štětí, do Pětlu k Andrtům, Hanice do Touchovic, Božence do Jirkova a do Žadce. A vám do rádia a pro všechny posluchače.
0: Písnička je tedy připravená Jiří Grossman a Vzdálené bubny. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

Jiří Grossman a jeho vzdálené bubny. My máme 12 hodin a skoro 42 minut k tomu, stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Jsem znovu u vašich e-mailů a připomínám, že ty můžete posílat klidně v průběhu celého dne i v noci na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Zdravím vás do studia, moc prosím o písničku od Marcela a Emilky z Moškových. Mámo a táto, děkuji vám pro slečnu Elišku Melicharovou k narozeninám, k 20. narozeninám. Rok se s rokem sešel, věk do tvých dveří vešel, kdo má tu dnes na kulatiny a ty krásné narozeniny. Ať zdraví, štěstí, láska je s tebou napořád, to chceme tobě všichni dnes se srdce přát. Krásné narozeniny přeje milující rodina a Anička z Kunic, Praha východ. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Skupina Queen a Radio Gaga a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. a už se moc těší můj kolega Miroslav Tartárek. František Janačík ale už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech, s nimi bude ve studiu přesně v jednu hodinu. A Renáta Filipi vám přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústí nad Labem skončila oprava střední průmyslové školy na Stříbrníkách. Práce vyšly na 600 milionů korun. Krupka na Teplicku uspořádala příměstský tábor pro děti ze znevýhodněných rodin. Spojené státy evidují první dva letošní případy úmrtí na spalničky. Během odpoledne bude déšť postupně ustávat, večer čekáme i částečné ubývání oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. V Ústí nad Labem skončila generální oprava střední průmyslové školy na Stříbrníkách. Práce trvaly dva roky a vyšly na téměř 600 milionů korun. Ústecký kraj za více práce zaplatí další zhruba 53 milionů, hlavně kvůli špatnému stavu izolace pod budovou, řekl to dnes krajský radní Jiří Fedoryška z Hnutí ANO. Rekonstrukce se protáhla přibližně o měsíc a z původní stavby zůstaly jen podlahy a sloupy. Ředitel školy Jaroslav Mareš uvedl, že oprava byla nutná i kvůli praskání budovy a také špatným rozvodům vody a elektřiny. Škola má 700 studentů a od září otevře nové technické liceum se zaměřením na elektrotechniku. Několik desítek dětí z Krupky u Teplic se dostalo na městský příměstský tábor. Školáci ze sociálně slabých rodin se zdarma účastní různých prázdninových aktivit. Za organizátory to řekla preventistka města Barbora Landovská.
2: Takže z toho důvodu, abychom vlastně podpořili tu volnočasovou mimoškolní aktivitu v Krupce. I pro ty děti, které třeba nemají tu možnost se účastnit a zaplatit vlastně někde tábor. Pro děti jsme zařídili ve škole vlastně i oběd.
0: Výstava v kulturním a kreativním centru Linzerka v Liberci zve návštěvníky do Jizerských hor. K vidění je tam skleněný déšť, duch muhu i ledové kousky na žulovém kameni vyrobené umělci ze studií Lev a Kultivar. Výstava vznikla jako součást festivalu Crystal Valley Week. Co konkrétně nabídne, říká Eva Jiříčková ze sklářského studia Kultivar.
3: Tady máme vodu v té ledové podobě. Je to vlastně roztávající sníh na žulovém kameni. Běžný obraz v Jizerkách koncem zimy. Ty krupinky vytváří všechno takové opravdu jako drobné objekty, tvořené u kahanu z borosilikátového skla.
0: Výstava bude k vidění do soboty 29. srpna. Na nákazu spalniček zemřeli letos ve Spojených státech první dva lidé. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 případů nemoci. Proočkovanost populace přitom klesá. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy patřil mezi dlouhodobé odpůrce očkování. Jeho varování o rizicích spojený s vakcínami odborníci ale rázně odmítali. Počátkem srpna, kdy nákaza spalničkami dosáhla 35-letého maxima, ale ministr očkování v rozhovoru pro CNN doporučil.
1: Počasí.
0: Do večera lokálně s občasným deštěm, který během odpoledne postupně ustane, teploty do 22 stupňů, na horách do 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice mezi Mariánskými Račicemi a Lomhem na Mostecku je stále uzavřená kvůli řešení dopravní nehody. Jeďte opatrně, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií, a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí nejvíc, mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano. Nebo
0: už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy, a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám.
0: Je trošku něco.
1: Všichni ty AA, tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slívka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říkají, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: možná
0: zabavila.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mi bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou.

0: ale už takhle ty blízko. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
1: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
0: Ano.
1: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
0: Teď pojedu koupit baťoh, protože tehle baťoh, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
1: tak to je příjemná povinnost, není?
0: No, musím koupit baťoh, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoh.
1: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
0: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Poslanci v pevném hlasování schválili vládní novelu zákona o rozpočtových pravidlech. Opozice zákon napadne u ústavního soudu. Studenti se po dvouleté opravě vrací do ústecké průmyslovky na Stříbrníkách. Radnice v Doxech plánuje pokrytí střech části svých budov fotovoltaickými panely. Během odpoledne bude déšť postupně ustávat, večer čekáme částečné ubývání oblačnosti. Teploty dnes do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Sněmovna dnes po půl druhé přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a novela upravující sestavování veřejných rozpočtů tak bude platit. Pro její přijetí hlasovalo 104 ze 176 přítomných poslanců, proti jich bylo 72. Novela umožní vládě delší dobu zvyšovat obranné výdaje a nově také výdaje na strategické infrastrukturní stavby, případně překročit schválený rozpočet při zhoršení bezpečnostní situace. Prezident veto zdůvodňoval obavou o dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabení kontroly poslanců nad veřejnými penězi. Opozice kvůli novele plánuje podání stížnosti k ústavnímu soudu. Do průmyslové školy v Ústí nad Labem v Stříbrníkách se po dvou letech vrátí studenti. Provoz přerušila kompletní oprava rozlehlé budovy z 90. let. Ústecký kraj za práce zaplatil 580 milionů korun. Modernizace se připravovala několik let, připomněl ředitel školy Jaroslav Mareš.
2: Oprava byla hodně potřeba, třeba velký vliv na tuto budovu měl lom tady na Mariánské skále, odstřely a podobně, takže budova sedala, praskala, rozpadala se, sítě byly ve špatném stavu. Ať už teda voda, odpady, elektřina a podobně.
0: V centru Dox budou mít 4 městské budovy na střechách solární elektrárny. Město na projekt získalo evropskou dotaci přes 2,25 milionu korun. Předpokládané náklady dosahují 6 milionů. Vyrobenou elektřinu chce radnice sdílet se svými organizacemi. Fotovoltaické panely budou na budově číslo 46 na náměstí Republiky, také na sousedním komunitním centru, na zdravotním středisku a na základní škole Karla Hynka Máchy. Jeden z Mexičanů zadržených v Česku na základě mezinárodního zatykače nabídl soudu kauci 1 milion eur, přibližně 24 milionů korun. Soud jí nepřijal. Peníze by podle české justice mohly pocházet z trestné činnosti nebo organizované zločinecké skupiny. Policie v červnu zadržela celkem 4 lidi. 2 muži už s vydáním do Spojených států souhlasili a odcestovali. Další 2 zůstávají ve vazbě. V USA jsou stíháni kvůli drogám a terorismu. Hrozí jim až doživotí.
1: Počasí.
0: V noci oblačno, postupně převážně polojasno, kránu se ojediněle mohou tvořit mlhy. Teploty v noci klesnou na 14 nebo i 9 stupňů. Zítra čekáme převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména k večeru. Teploty zítra vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách čekejte zítra teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litoměřické ulici Palachova dejte pozor na nehodu 2 osobních aut, je to u křižovatky s ulicí Šaldová. Stále je uzavřená silnice mezi Mariánskými Račicemi a Lomem na Mostecku kvůli řešení dopravní nehody. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 14. hodině, pokud nás posloucháte, tedy na Českém rozhlase Sever pravidelně, už víte, že nás čeká dnešní pohodové odpoledne. Zámecké léto s Františkem Kinským dnes zmíní Častolovice. Slavným Severočechem je herec a zpěvák Vladimír Salač a čekáme také na dalšího finalistu do naší soutěže o let vrtulníkem. Zemřela i královna country Dolly Parton, bylo jí 80 let. Nejen hit Jolene ji proslavil po celém světě. Více si řekneme chvíli před třetí a přidáme i písničky, které nestárnou. Od Marie Artrové nebo Petra Černockého, teď už ale je, nebo pokračuje Karel Gott.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Marie Rotrová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. S tebou za malou chvíli Liza Stinsfield, 2 hodiny k tomu 11 minut a před námi je zámecké léto. Už jen do pozítří máte šanci zapojit se do soutěže. Soutěžíme každý všední den krátce před 10. hodinou a pokud nestihnete poslouchat dopoledne, máme pro vás každé odpoledne v tomto čase aspoň pozvánku na jeden z našich zámků. Dnes se s Františkem Kinským vydáme na zámek Častolovice.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častolovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Vlaďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes až na 2 krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou 2 taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputoval z Anglie, převezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobiášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých 2 místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Častolovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hana Zagorová, já nemám strach. 14 hodin 24 minut pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever a vracíme se k nám na sever Čech. Studenti střední průmyslové školy v Ústí nad Labem se v září po 2 letech vrátí do budovy na Stříbrníkách. Školu postavenou v roce 1990 jako železniční učiliště, kraj za 580 milionů korun kompletně zmodernizoval. Dá se říct, že je tam všechno úplně nové. Během rekonstrukce z budovy zůstal jenom nosný skelet.
1: Máme hodně žáků, takže vlastně to opravdu bude vyučit denně. Od rána od 8 do těch 3-4 hodin podle výuky bude vyučitá jak posilovna, tak tělocvična.
2: S ředitelem školy Jaroslavem Marešem jsme v nové posilovně. Původně tady býval kryt, později sklad. Modernizace se týkala taky tělocvičny.
3: Zůstaly stát jenom tady ty ocelové sloupy a zůstala teda tady ta tribuna, tu úplně kompletně repasovali. Všechno ostatní od střechy až dolů po podlahu je udělaný nově.
2: Kompletní oprava za téměř 600 milionů korun začala před 2 lety.
3: Oholilo se to na kostru, to znamená, zůstaly jenom nosní konstrukce, to znamená podlahy a sloupy, a jinak ten objekt de facto, když se na to podívá ten, kdo to neviděl, předtím neznal, tak mu bude připadat, že je to nová stavba.
2: Ty 2 roky, kde byli studenti?
3: Kraj má objekt na Stavbařů 5, je to bývalé gymnázium, které dneska sídlí ve Staré ulici, tak tenhle ten objekt kraj využívá pro výuku těch žáků, kde je potřeba nějaká rekonstrukce, oprava a podobně.
2: Podle radního kraje Jiřího Fedorišky z hnutí ANO jde o největší krajskou investici v oblasti školství.
4: Tato stavba byla poprvé dělaná v BIMu, to jsou takový ty speciální pasportizace toho objektu, který v sobě nesou veškerou informaci, a dělalo se to úplně poprvé.
2: I pro stavební firmu to je podle stavby vedoucího Jakuba Flanderky nová zkušenost.
5: Pracovat s tím BIMem taky nebylo jednoduchý, protože vesměs, jak se budovala komplet celá stavba, tak v rámci toho se od začátku, dá se říct, budovalo i vlastně 3D model té stavby a museli se zaměřit veškeré sítě, tak aby se nekřížily a do budoucna třeba učitelé věděli nebo nějaký technik školy, kde, v jaký části nad stropem za zdí je jaká trubka, aby třeba něco do budoucna nenavrtali, v případě servisu věděli, kde, kam šáhnout.
2: Průmyslová škola má 1200 žáků, sem do opravené budovy jich dochází 700. Od září nově otevírá technické liceum se zaměřením na elektrotechniku. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: To byly Buty bez písnička s názvem Vrána letí vzduchem. No a možná vzduchem poletí i naše dnešní odpolední první volající na telefonní lince je teď paní Marcela, která se dovolala jako první. Já vás zdravím. Dobrý den, Marcelo.
1: Já vás taky zdravím, pane Milane.
0: A máte nějaké zkušenosti s létáním? Létala jste někdy někam?
1: Ne, v životě jsem neletěla, ani bych neletěla, protože se bojím. Ale kdybych vyhrála, tak to věnuju jako dárek, protože švagr bude mít narozeniny, tak bych mu to dala jako k narozeninám.
0: K narozeninám. Tak vy jste udělala ten první krůček, že jste se dostala mezi finalisty naší soutěže. A teď bude důležité v pátek, čili pozítří odpoledne po 14. hodině pozorně poslouchat. A pokud se tam dovoláte mezi třemi nejrychlejšími finalisty, tak pak už opravdu ten let vrtulníkem, který proběhne v sobotu na akci Den plné letadel, tak ten už opravdu vyhrajete. Takže, paní Marcelo, já držím palce, abyste vyhrála ten dárek pro švagra a někdy příště opět třeba naslyšenou.
1: Děkuju, pane Milane, a naschledanou, naslyšenou.

0: Petra Černocká, její nákladák, s vámi je stále Český rozhlas Sever. Ať už teď v práci, doma, na zahradě nebo u nás na severu na dovolené děláte, přejeme vám, ať se to daří. A teď už je přichystaný Milan Knotek, další slavný Severočech, a dnes to bude herec a zpěvák Vladimír Salač.
1: Slavní Severočeši.
2: Pokud máte rádi slavnou komedii Anděl na horách, pamatujete si určitě písničku z vlakového kupé s názvem Kytička bílá. Na kytaru jí tam hraje herec a zpěvák Vladimír Salač. Narodil se v roce 1924 v Terezíně. V 11 letech se stal členem Kýnova dětského sboru, kde nejen zpíval, ale také recitoval a účinkoval v rozhlasových pořadech a hrách. Později prošel Ochotnickým spolkem Bozděch a Pražským divadlem Míly Melanové. Už koncem 30. let se prosadil ve filmu. Výrazné byly především jeho studentské role ve Fričových komediích Škola základ života a Cesta do hlubin Študákovy duše, kde stvárnil Terciána Ždimeru. Ani během dalších desetiletí se z filmového světa nestratil, i když už to byly jen menší příležitosti. Za jednu z jeho nejvýraznějších pozdějších rolí lze považovat Jaromíra Smutného, vedoucího prezidentské kanceláře ve filmu Otakara Vávry Dny zrady z roku 1973. Zaujal také jako soused Pícha ve snímku Muž na drátě. V nezapomenutelném díle 30 případů majora Zemana s názvem Kvadratura ženy, po kterém nemohli usnout tisíce pracujících, stvárnil postavu vraha Šmída. Mezi jeho poslední filmové role patřil Nájemník v Něžném Barbarovi. Dlouholetý člen městských divadel pražských Vladimír Salač zemřel v roce 1990 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alespoň podle ankety Zlatý Slavík nejoblíbenější český zpěvák Marek Ztracený a jeho novinka Zastav mě v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. A teď jedna smutná zpráva, to hlavně pro příznivce klasické americké country. Zemřela královna amerického country a herečka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Za svou kariéru natočila 50 studiových alb a získala 11 cen Grammy. Až do vysokého věku aktivně vystupovala na koncertech. Proslavila se například písní Jolin. Její začátky byly skromné, na svět přišla jako čtvrtá z 12 sourozenců.
1: I grew up way up in, we call it up in the holler, in the Great Smoky Mountains of East Tennessee.
2: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak ji pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash.
3: Johnny byl tehdy vysoký a hubený a tenkrát jsem si poprvé ve svém životě uvědomila, co je to sex appeal. Bylo mi 13 a říkala jsem si, ty jo.
2: Vystoupení, na které mi Johnny Cash představili, hodně pomohlo. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Během jednoho sezení napsal

0: at 9. Because if they're not on time, they know they'll get the sack. But before they
1: Po celý svůj život Dolly Parton aktivně pečovala o svůj vzhled a podstoupila celou řadu plastických operací. O těch přitom mluvila velmi otevřeně, občas i s lehkou sebeironií.
2: Musím vydělávat peníze, protože by vás překvapilo, jak drahé je vypadat takhle levně.
1: Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV. Václav Hojný, Český rozhlas.
3: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Ve věznici v Novém Sedle na Žatecku mají novou vězeňskou kapli. V Litoměřicích nezačínají umělci tvořit velkoformátové nástěnné malby. Poslanci přehlasovali prezidentské veto novely, která mění pravidla pro tvoření státních rozpočtů. Během odpoledne déšť bude postupně ustávat, večer čekáme i částečné ubývání oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Věznice v Novém Sedle na Žatecku má novou kapli. Dnes jí slavnostně posvětil hlavní kaplán vězenské duchovenské služby Pavel Zvolánek. Obřadu se zúčastnili zaměstnanci věznice a také odsouzení muži a ženy. A na místě byla i naše reportérka Kateřina Kučerová.
3: Spolu s Pavlem Zvolánkem kapli posvětili taky kaplan novosedlecké věznice Roman Roka a kaplan ženského oddělení v Drahonicích Aleš Kocián. Jeden z odsouzených potom v kapli zaspíval vlastní píseň o andělovi. Generální ředitel vězeňské služby Tomáš Hůlka následně věznici předal její nový čestný prapor. Z věznice v Novém Sedle na Žatecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: V areálu bývalých jiříkovských kasáren v Litoměřicích dnes začínají v rámci festivalu Original Emotions graffiti umělci z několika zemí tvořit velkoformátové nástěnné malby. Budou na zdech tělocvičen. Výhrady k ním má městský architekt Jan Mužík.
4: A nebo se to objevuje tam, kde to vlastně je na fasádách domů, který jako s tímhletím nikdy nepočítali, že po té stránce architektonický. No. Takže já spíš jsem jako odpůrcem.
1: Město festival podporuje podle radnice navíc konkrétní plochy pro graffiti v jiříkových kasárnách, konzultovalo s památkáři. Poslanecká sněmovna odpoledne přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely zákona o rozpočtových pravidlech. Debatu o rozpočtové novele poslanci obnovili dopoledne. Koalice pak prosadila pevný čas hlasování a novelu schválila i přesto, že se do rozpravy stále hlásila asi 30 poslanců. Součástí návrhu je například to, že se některé výdaje státu nově nezapočítávají do výdajových rámců, třeba investice do dopravní infrastruktury. Na plénu novelu obhajovala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Řekla, že změny jsou důležité, zejména proto, aby bylo možné sestavit realistický státní rozpočet. Naopak opozice tento návrh silně kritizovala. Podle ní přispívá pouze k výraznému zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Ze stejných důvodů novelu vetoval prezident Pavel. Všech opozičních 5 opozičních klubů se plánuje obrátit na Ústavní soud. Švýcaři v referendu na konci září rozhodnou, jestli schválí přísnější formu neutrality. Ta by vedení země znemožnila uvalovat ekonomické sankce nebo spolupracovat s NATO. S návrhem přišli švýcarští konzervativci. Neutralitu podle nich podkopalo připojení země k protiruským sankcím. Návrh budí obavy z narušení vztahů se zbytkem Evropy. K případné změně se staví kladně Rusko. Průzkumy veřejného mínění zatím naznačují, že Švýcaři si budou chtít stávající podobu neutrality zachovat.
2: Počasí.
1: V noci oblačno, postupně převážně polojasno, k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy. Teploty klesnou na 14 nebo i 9 stupňů. Zítra čekáme převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být více vysoké oblačnosti, zejména k večeru. Teploty zítra vystoupí i k 29 stupňům Celsia, na horách čekejte teploty do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na okraji Žatce je částečně uzavřena ulice Husova, omezení je u čerpací stanice na Radíčeve, omezuje také provoz u obchodního domu Tesco. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pokračuje středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severa. I v této hodině pro vás máme několik zajímavých informací. Například zpěvačka skupiny Garbage Shirley Mansonová slaví 60. narozeniny. Více o ní prozradíme už za pár minut. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se vydáme do obce Klapí, která je spojována hlavně s vrchem Házumburg. No a pokud máte rádi staré, krásné, dlouhé motorky s názvem Czechia Bemerland, tak pro vás budeme mít pozvánku na sobotu, kde jich hned na jednom místě v Rumburku uvidíte několik. No, k tomu přidáme písničky, které nestárnou, tentokrát od Valdemara Matušky nebo skupiny Olympic. Teď už je to ale na Heleně Vondráčkové a jejím hitu Sladké mámení.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Loubega v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Brzy nás čeká zpěvačka Věra Martinová. Teď už máme 14 minut po 15. hodině. Zrzavé vlasy, ostrý pohled a hlas, který poznáte po několika vteřinách. Shirley Mansonová se polovině 90. let stala frontmankou skupiny Garbage a jednou z nejvýraznějších tváří tehdejší alternativní rockové scény. Naspívala hity Stupid Girl nebo Only Happy When It Rains a i titulní píseň k Bondovce Jeden svět nestačí. Dnes zpěvačka slaví 60 let.
1: Shirley Mansonová se narodila ve skotském Edinburgu. Hudební kariéru začínala už v 80. letech. Nejprve jako klávesistka a doprovodná zpěvačka. Později se postavila k mikrofonu. Zpívala třeba ve skupině Angel Fish a právě tam si ji všimli tři američtí hudebníci, kteří dávali dohromady novou kapelu. Jmenovali se Duke Ellington, Steve Marker a Butch Vig. Poslední z nich už byl tehdy velmi známým producentem, stál například za album Nevermind od Nirvány. Do své nové kapely hledali zpěvačku. Shirley Mansonová se k ní přidala v roce 1994 a o rok později vyšlo debutové album Garbage. Prodalo se ho přes 4 miliony kusů a písně jako Stupid Girl nebo Only Happy When It Rains udělali z Garbage jednu z nejúspěšnějších alternativních kapel 90. let. Úspěch pokračoval druhou deskou Version 2.0 a na konci desetiletí přišla nabídka, která Garbage dostala také do filmové historie.

0: titulní píseň k 19. Bondovce Jeden svět nestačí s Piercem Brosnanem. Skladbu Garbage nahráli v roce 1999. Během dalších let několikrát přerušili činnost. Mansonová si vyzkoušela také herectví.
1: Come and play hide and seek, mommy.
2: I'm working.
1: But you promised.
2: Patience is a virtue, Savannah. To tolerate delay implies self-control and forbearance, as opposed to wanting what we want when we want it. Something to think about.
0: V seriálu Terminátor příběh Sary Connorové stvárnila šéfku technologické společnosti Catherine Weaverovou, která je ale ve skutečnosti Terminátor typu T-1001 z tekutého kovu. Ke kapele se ale vždycky vracela. Loni Garbage vydali už 8. studiovou desku Let All That We Imagine Be The Light. A letos v červnu se po více než 20 letech vrátili také do Česka. Ve vyprodaném velkém sále pražské Lucerny zazněly nové skladby i staré známé hity. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vašou patejdl, mal som rád bídníkou. 15 hodin, skoro 25 minut, pokračuje dnešní odpolední vysílání Českého rozhlasu Severa. Teď se s Alenou Škraňkovou vydáme do obce, ze které se většinou vyráží na hradní zříceninu Házumburg a najdete tu také krásnou levandulovou zahradu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Litoměřicku na úpatí vrchu Házumburg leží obec Klapí. V roce 1997 si tam připomněli 800 let od první písemné zmínky. Na stránkách obce se uvádí, že to bylo v roce 1197 v souvislosti s darováním obce vladykou Hroznatou klášteru v Teplé u Mariánských lázní. Na vrcholu Házumburku stojí hradní zřícenina stejného jména. Vrchol hory, na kterém zřícenina stojí, je chráněný jako přírodní památka a evropsky významná lokalita vrch Házumburg. Vyskytují se tam vzácné druhy rostlin, hmyzu a živočichů. Dějiny Klapého jsou s vrchem úzce spjaté. Koncem 19. století byla obec třikrát poničená sesuvem, a to v letech 1882, 1898 a 1900. Tento sesuv měl na svědomí 52 domů. Sesuv z června 1939 se naštěstí obešel bez větších škod. O vzniku hradu s původním názvem Klapí toho moc nevíme, i když se objevuje v Dalimilově kronice i v kronice Václava Hájka. Oba uvádějí rozdílná data. Základy současné zříceniny byly ale položeny z vůle rodu Lichtenburků v polovině 13. století. Název Házumburg se objevuje až po roce 1335, kdy král Jan Lucemburský prodal hrad Zbyňku Zajíci z Valdeka. Tenhle výšlap stojí za to. Je odtamtud nádherný výhled na krajinu Českého středohoří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Zpěvák Cat Stevens dospíval přesně v 15:30, pokračuje středeční odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. V rámci dne Českého Švýcarska se v sobotu 29. srpna v Rumburku uskuteční tradiční mezinárodní sraz motocyklů značky Czechia Bemerland. Jsou to úžasné stroje, říká Romana Kořínková z městského úřadu v Rumburku.
1: Czechia Bemerlandy jsou ojedinělé motocykly a byly to vlastně nejdelší motocykly na světě té doby. Měřily 3,2 metry. Konstruktér těchto motocyklů je Albin Hugo Líbiš, což je rodák z Rumburku, proto také se pohybujeme u nás ve Šluknovském výběžku s těmito motocykly. Název Czechia Bemerlandy vznikly Czechia, to bylo pro českou stranu, a německy Bemerland, tak proto Czechia Bemerland. V loňském roce tyto motocykly oslavily sté výročí svého vzniku.
2: Takže historie je naprosto úctyhodná. Bude to jenom ukázka, nebo návštěvníci uvidí i to, jak se na Czechia Bemerlandu jezdilo?
1: Uvidí obojí, a proto bych vás ráda pozvala tímto 29. srpna, je to sobota, do Rumburku na Lužické náměstí, kde bude probíhat výstava těchto historických motocyklů, a to od 3:45 a zdrží se zde přibližně hodinu. A návštěvníci si mohou motocykly prohlédnout zblízka, mohou si je ošahat a zároveň mohou se zeptat na vše, co je zajímá ohledně nich jejich majitelů. Bemerlandy nebudou k vidění pouze v Rumburku, ale týká se to Šluknovského výběžku jako takového, takže ta spanilá jízda těchto motocyklů startuje v 9 hodin v Doubici a pokračuje dál do Krásné Lípy. Do Krásné Lípy proto, protože Albin Hugo Líbiš tenkrát měl továrnu v Krásné Lípě, kde se tyto motorky vyráběly. Takže zde také proběhne výstava těchto motocyklů. No a potom budou pokračovat dál do Varnsdorfu, do areálu pivovaru Kocour, přes hranice do městečka Groschenau, dále k nám tedy do toho Rumburku, což už jsem tady zmínila, na Lužické náměstí. No a poté pojedou do Šluknova přes Brtníky, Vlčí horu, Krásný Bůh a Kyjov zpět do Doubice.
0: S Romanou Kořínkovou z městského úřadu v Rumburku si povídala Slávka Brádlová, nás teď už čeká Jan Nedvěd.
3: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Olympik, Petr Janda, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Severa, tentokrát jejich velký hit s názvem Kufr. 7 minut po 4:30 pokračuje pohodové odpoledne. V dopoledním vysílání si s vámi Renáta Filipi dnes povídala o letních brigádách, jak a kde jste si jako studenti přivydělávali. Zavolala nám i posluchačka Irena z Roudnice nad Labem.
1: Je mi 71, když jsem byla jako dítě, tak maminka dělala v Těchlovicích pod lesní správou,
2: ano,
1: a chodili sázet stromečky, takže my jsme jim to připravovali do takových igelitů a vázali, takže to jsem si vždycky nějakou korunku přivydělala. Pak když jsem se vdala, měla jsem 6 dětí a holky i kluky jsem učila, aby si o prázdniny přivydělali, takže kluci ty chodili na chmele.
2: Ano.
1: Dcera ta chodila na sběr brambor, zeleniny a vždycky si nebrala peníze, ale brala si naturálie, aby jsme měli na zimu brambory, zeleninu. A já jsem vždycky si zjistila, jaká je režie, co dávají těm, co si berou peníze, a vždycky jsem jí to zaplatila, tak byla šťastná. Šetřila si peníze, vždycky do školy si něco koupila. Potom, když byla starší, tak jsem chodila s ní já i na chmele. Chodili jsme zavěšovat, navádět na drátek, ramovat, pak jsme chodili i na sušičku. Vždycky jsem je vedla k tomu, že si jako každou korunku našetřili, a teďko i svý děti, oni učejí, že ty brigády mají.
0: Zítra po 9:00 si s vámi Renáta Filipi bude povídat o rodinných tradicích. Která profese nebo koníček se dědí ve vaší rodině? Co předáváte dalším generacím? Máte nějaké zkušenosti s rodinnou firmou? Zavolejte zítra po 9:00 přímo do vysílání. Znáte linku 475 212 212 nebo pište na Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. A už nás teď už pokračuje v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever Tony Braxton.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Miraj, jejich cesta z města za 12 minut, tady máme 16. hodinu, pokračuje středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. 350 seniorů dnes přišlo na Mostecký hypodrom. Městská správa sociálních služeb uspořádala tradiční letní setkání seniorů. Letos s podtitulem Přijela pouť.
1: Líbí se mi ta akce. Z rána jsme měli strach, že bude déšť, ale vyjasnilo se to v 9 hodin a je to tady výborný.
2: Řekla mi na začátku jedna z účastnic setkání Doris Svačinová. Areálem mě provedla jedna z pořadatelek, Michala Štálová.
3: Letošní 27. ročník se koná s podtitulem Přijela k nám pouť a jak můžeme vidět tady vedle nás, tak opravdu k nám přijela střelnice, je zde prodej pouťových cukrovinek a naproti jsou naše kolegyně s workshopem, kde si seniori mohou nazdobit perníčky.
2: Tady vidíme stanoviště, kde seniori hází míčkem a snaží se něco schodit.
3: Pro seniory jsme připravili 6 soutěžních disciplín, takže seniori soutěží během celého dopoledne a potom za odměnu bude probíhat slosování všech soutěžících.
2: Když půjdeme o kousek dál, vidíme tady stanoviště s jogou a kola. Co to je přesně?
3: To jsou naši cykloterapeuti a jak můžeme vidět, tak teď zrovna akorát vyrážejí 2 seniori a jedou se projet tady po okolí.
4: Už třetí sezonu vozíme naše seniory kolem jezera Most. Líbí se jim to hodně, spousta by se tam bez naší pomoci vlastně ani nepodívala a vozíme i mobilní seniory.
2: Doplnil Petr Jílek. Seniori se mohli také seznámit s prací policistů a strážníků, hasičů a záchranářů. Na hypodromu mohli zajít i do stájí. Popsala Michala Štálová.
3: Účastníci se můžou přijít, můžou si případně i toho koně nakrmit, jsou tady k dispozici mrkve.
2: A Hana Klápšťová z Mostu nám řekla, co všechno si ze setkání odnesla.
5: Pohledy, srdíčka krásný, kalendář, vějíř, lékárnička taková malinkatá.
2: Z Mostu Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Je to tak, všechno bude fajn, jak o tom zpívá Janek Ledecký se skupinou Žentor, obzvlášť když zůstanete s námi a počkáte si na dnešní humoriádu. Dnes vás čeká herec Zdeněk Junák jako host, připravte si tedy telefony, já jsem chtěl ještě Luďkům a Luďkám popřát všechno nejlepší k svátku a těším se na slyšenou po 17. hodině u pořadu Den v kraji. Čau.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Při modernizaci střední školy Ústecký kraj poprvé využil metodu s chytrou digitalizovanou databází. Chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu, hlavně kvůli suchu a horku. Sněmovna dnes přehlasovala prezidentské veto k rozpočtům. Dešťové přehánky postupně slábnou, večer čekáme i částečné ubývání oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Ústí nad Labem skončila generální oprava průmyslové školy za téměř 600 milionů korun. Od září se tam po dvouleté pauze v náhradních prostorách znovu vrátí studenti. Ústecký kraj při modernizaci budovy z 90. let ve čtvrti Stříbrníky poprvé využil metodu, kdy se digitálně zaznamenávají veškeré informace o stavbě. Více řekl stavby vedoucí Jakub Flanderka.
2: Jak se budovala komplet celá stavba, tak v rámci toho se od začátku, dá se říct, budovalo i vlastně 3D model té stavby a museli se zaměřit veškeré sítě, tak aby se nekřížily a do budoucna třeba učitelé věděli nebo nějaký technik školy, v jaké části nad stropem za zdí je jaká trubka.
0: Úroda chmele bude letos oproti průměru nižší přibližně o 1/4, a to hlavně kvůli suchu a horku. Řekl to předseda představenstva svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něho také kvalita chmele. Obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je letos zhruba o třetinu nižší než obvykle. Podle Smetany jsou na tom lépe podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. Ten má přibližně čtvrtina chmelnic v Česku. Vedení Liberce začne v září hledat firmu, která na půdě budovy radnice postaví holubník. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Holubník má být pro přibližně 150 ptáků. Podle monitoringu města je nejvíce holubů právě v centru a v okolí radnice. Náklady na stavbu holubníku odhaduje magistrát na 380 tisíc korun.
3: Podle města by se měly holuby na půdu radnice slétávat a trávit na ní většinu času. Nebudou tak pobývat v ulicích. Současně bude díky tomu možné jejich počet regulovat. Provádí se to výměnou vajec za umělé atrapy. Snížení populace holubů je podle magistrátu možné sledovat po jednom roce. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Koaliční většina ve sněmovně dnes přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, postupně převážně polojasno, k ránu, ale ojediněle čekejte mlhy. Teploty klesnou na 14 nebo i 9 stupňů. Zítra čekáme převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména k večeru. Teploty zítra vystoupí k 29 stupňům Celsia, na horách čekejte teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na okraji Málkova u Chomutova provoz na silnici 1/13 omezuje řešení nehody dvou osobních aut. Z obou směrů se zdržíte v koloně s čekáním do 15 minut.
4: Já myslím, že 15 minut tady lidi postojí, jestli už to v té koloně, takže těžko říct.
0: A silnice mezi Mariánskými Račicemi a Lomem je stále uzavřena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Jurák. Vítej, Zdeňku.
6: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
5: Výborně, léto jaké bylo? Dá
6: léto
5: se shrnout už několika
6: krásné.
5: Slovy? Krásné, pořád.
6: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrémně, jako já my vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
5: Užijte si i tu hodinu s námi. Začínáme.
1: Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní Humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako baviče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: A tohle? Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Uraveň, jo, tak on pán je básní.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle?
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle?
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte sticha!
2: Taková čistá.
3: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatej?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten čas?
1: No to se mě právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama.
0: Ano.
1: Tak já říkám, no tak, to je blamprdoně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlík mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Koleště, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mi bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice a kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si Bčko.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského, dobře zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojic, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Nebo docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblí, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním. Že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no, a nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla, jako prostě vyhoďte to tak. Špulka, vystupte z lavic, tašky na stůl. No, o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník, a až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne, ano, do nějaký ty zkumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšvih jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly, říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.
10: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno party roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky, tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasný, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No prostě jsem mě vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necejtil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: no jo, jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, ty var, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho loktě, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podíval, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas. Jo.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem. Já už teda do ciziny moc nejezdím.
2: Teda kvůli
3: vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jedeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku. No to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny. Jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo. No tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát... já nevím, good morning, jo, please, a water. A...
2: to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, se jako divil, teď jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, no a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šlůz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky a jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezi tím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby si mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusi nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No von stál v obrácení, aha!

0: Židiteli, pojďte sem. Pane Židiteli, já vám dáš hadanku, já vás dáš, mám, dávám hadanku, ano, ano, pane Židiteli, ano. No můžeš mě dát clown hadanku. Pane Židiteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane Židiteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takové dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipa, aby mohla filharmonie hrát na housle, aha.
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos, jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkavých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Na shledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den.

0: Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to?
1: Telegram!
0: Pan Končíme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku. Rozloží telegram. Nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram. Pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí.
1: To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. Eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání.
0: Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být?
1: Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce.
0: Holka, ti něco povím.
1: Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
2: Humoriáda.
3: Jan Werich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
4: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorist je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc, moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Sněmovna odpoledne přehlasovala prezidentské veto sporné novely rozpočtových pravidel. Ve Vysoké Lípě na Děčínsku začala stavba chodníku, doteď museli lidé chodit po frekventované silnici. Do spodní části hotelu a vysílače ještě zatéká. Dešťové přehánky postupně slábnou, večer čekáme i částečné ubývání oblačnosti, teploty stále i do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Ta počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců, mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez těchto změn nebylo možné sestavit realistický státní rozpočet.
4: My jsme nehlasovali proti prezidentovi. My jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit obranný schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
2: Podle opozice povede přijatá novela pouze k zadlužování státu a oslabí kontrolu veřejných financí. Všech pět opozičních klubů v parlamentu se plánuje obrátit na ústavní soud. Turisté a obyvatelé Vysoké Lípy na Děčínsku se dočkají chodníku kolem hlavní silnice. Výstavba jeho první části už začala. Obec Jetřichovice, pod kterou Vysoká Lípa spadá, dostala na stavbu dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Skoro 500-metrový úsek vyjde na 8 milionů korun. Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještěd je ve špatném stavu. Ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. U opláštění spodní části technici odhalili několik míst, kudy dovnitř zatéká. Více řekla mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
5: U spodního kovového opláštění hotelové restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
2: Kraj podle náměstka hejtmana Jiřího Ulvra ze starostů pro Liberecký kraj nechá kritická místa opravit v nejbližších týdnech. Zároveň připravuje kompletní opravu vysílače. Na dezinformace o údajných polských územních nárocích vůči Česku reagovalo ministerstvo zahraničí. Na síti X takzvaný územní dluh vysvětluje. Polsko se dlouhodobě snaží získat území o rozloze 368 hektarů, které připadlo Česku při úpravě hranice v roce 1958. Řešením má být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů česko-polský projekt na ochranu proti povodním. Polský web Cyber Defense 24 minulý týden informoval o tom, že neznámí hekři vytvořili mimo jiné falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali nepravdivý článek o údajných polských územních nárocích. Text ale Český rozhlas podle mluvčí Lidie Erlebachové nevytvořil.
3: Počasí.
2: V noci oblačno, postupně převážně polojasno, k ránu ojediněle čekejte mlhy, teploty klesnou na 14 nebo i 9 stupňů. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména k večeru. Teploty vystoupí na 29 stupňů Celsia, na horách čekejte zítra teploty do 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: S kolonami s čekáním na desítky minut počítejte na silnici 1/13 po nehodě dvou osobních aut u Málkova na Chomutovsku. Provoz je vedený kivadlově, delší kolona je od Kadaně na Chomutov, tam se kolem 16:30 čekalo i kolem 13:00. Na výjezdu z Mimoně na zákupy na Českolipsku pozor na autobus odstavený kvůli poruše. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Chcete vědět, co se děje u nás na severu Čech? Zůstaňte s námi. S Českým rozhlasem Sever právě teď začíná Den v kraji.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled regionálních informací si pro nás připravil František Janačík.
2: Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku, řekl to dnes předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něho taky kvalita chmele, obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je zhruba o třetinu nižší než obvykle. V budoucnu by pěstitelům mohlo podle ministra zemědělství Martina Šebestiána, zvoleného za SPD, pomoci šlechtění nových chmelových odrůd, aby byly odolnější vůči suchu a vysokým teplotám.
3: Rádi bychom od příštího roku dávali 40 až 60 milionů do jenom tohoto typu výzkumu.
2: Na mosteckém hypodromu se dnes konalo 27. letní setkání seniorů. Akci pořádali mostecké městské sociální služby ve spolupráci se seniorskými organizacemi ze sousedního Saska. Na místo dorazilo na 300 účastníků, na které čekaly soutěže o ceny a také živá hudba. Podrobnosti uslyšíte v této hodině. Na základní umělecké škole v Lovosicích začala modernizace interiérů. Práce mají trvat do Vánoc. Po úpravách bude mít škola více místa v učebnách pro výtvarný obor a nový koncertní sál. Podle webu město Lovosice za práce zaplatí 3 miliony a 700 tisíc korun. 85% z částky pokryje Evropská unie. Po dvou letech oprav za bezmála 600 milionů korun se na 700 studentů v září vrací do průmyslové školy v Ústí nad Labem v Stříbrníkách. Z rozlehlé budovy zbyly při stavebních pracích jen obvodové zdi a sloupy. Bylo potřeba opravit nejen popraskané zdi, ale také všechny rozvody vody nebo elektřiny. Jak dnes řekl ředitel školy Jaroslav Mareš, budova trpěla i odstřely v blízkém kamenolomu na Mariánské skále.
4: Takže budova sedala, praskala, rozpadala se, sítě byly ve špatném stavu, ať už teda voda, odpady, elektřina a podobně.
2: Podrobnosti nabídneme přibližně v 17 hodin a 40 minut. Odsouzeným mužům i ženám ve věznici v Novém Sedle na Žatecku ode dneška slouží nová kaple. Dnes jí slavnostně posvětili hlavní kaplan vězeňské duchovenské služby Pavel Zvolánek, také novosedlecký kaplan Roman Roka a kaplan ženského oddělení věznice v Drahonicích Aleš Kocián. Při obřadu nechyběla hudba. Jeden z vězňů zaspíval vlastní píseň o andělovi.
1: Aktuální regionální informace pro nás měl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Všichni jsou už v Mexiku a Michal Tučný v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. 350 seniorů dnes přišlo na Mostecký hypodrom. Městská správa sociálních služeb uspořádala tradiční letní setkání seniorů. Letos s podtitulem Přijela pouť.
1: Líbí se mi ta akce, z rána jsme měli strach, že bude déšť, ale vyjasnilo se to v 9 hodin a je to tady výborný.
2: Řekla mi na začátku jedna z účastnic setkání Doris Svačinová. Areálem mě provedla jedna z pořadatelek, Michala Štálová.
3: Letošní 27. ročník se koná s podtitulem Přijela k nám pouť a jak můžeme vidět tady vedle nás, tak opravdu k nám přijela střelnice, je zde prodej pouťových cukrovinek a naproti jsou naše kolegyně s workshopem, kde si seniori mohou nazdobit perníčky.
2: Tady vidíme stanoviště, kde seniori hází míčkem a snaží se něco schodit.
3: Pro seniory jsme připravili 6 soutěžních disciplín, takže seniori soutěží během celého dopoledne a potom za odměnu bude probíhat slosování všech soutěžících.
2: Když půjdeme o kousek dál, vidíme tady stanoviště s jogou a kola. Co to je přesně?
3: To jsou naši cykloterapeuti a jak můžeme vidět, tak teď zrovna akorát vyrážejí 2 seniori a jedou se projet tady po okolí.
4: Už 3. sezonu vozíme naše seniory kolem jezera Most. Líbí se jim to hodně, spousta by se tam bez naší pomoci vlastně ani nepodívala a vozíme i mobilní seniory.
2: Doplnil Petr Jílek. Seniori se mohli také seznámit s prací policistů a strážníků, hasičů a záchranářů. Na hypodromu mohli zajít i do stájí. Popsala Michala Štálová.
3: Účastníci se můžou přijít, můžou si případně i toho koně nakrmit, jsou tady k dispozici mrkve.
2: A Hana Klápšťová z Mostu nám řekla, co všechno si ze setkání odnesla.
5: Pohledy, srdíčka krásný,
6: kalendář,
5: vějíř, lékárnička taková malinkatá.
2: Z Mostu Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, nashledanou Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Duet Moniky Absalonové a Davida Dejla Budu tu stát v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Počasí.
0: A náš dnešní den v kraji nabídne opět i předpověď počasí, a proto přivítám na telefonní lince meteoroložku Kláru Bubnovou. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se na to odpoledne teď podívat, jak to na severu Čech vypadá a co nás čeká později večer a v noci.
2: Tak převažuje ještě oblačno, srážky se již nevyskytují, ty ustaly na tom severovýchodě, kde ještě během dne se tedy vyskytovaly lokálně. No a během těch večerních hodin se postupně bude ta oblačnost zmenšovat, v noci potom čekáme polojasno nebo oblačno, k ránu se budou vytvářet ojedinělé mlhy. Teploty teď měříme mezi 18 a 21 stupni, na horách okolo 15 a v noci potom klesnou na hodnoty mezi 14 a 11 stupňů. Chladněji může být v údolích, no a na horách potom mezi 13 a 10.
0: Do jakého se probudíme zítra dne?
2: Tak ráno tady hlavně v údolích počítejme výjimečně s mlhami, jinak po většinu dne bude převažovat polojasno nebo skoro jasno. Přechodně může být více oblačnosti, to potom ale bude o oblačnost vyšších pater. Čekáme ji více potom hlavně pozdě večer, kdy od tyho západu začne více přibývat. No a zítra nás čeká také oteplení, maxima naměříme mezi 26 a 29 stupni. Chladnější bude Šluknovský výběžek, tam kolem 26, na horách potom maxima do 24.
0: Opět poděkuji za předpověď počasí a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A my už teď na Českém rozhlase Sever pokračujeme s Richardem Millerem.

tě bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Jennifer Rush, posloucháte dnešní odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever a Den v kraji. Zdeňku Kořínkovi z Krásné Lípy se podařilo natočit na mobil v brzkých ranních hodinách přímo uprostřed centra města Vlka. Radnice vydala upozornění pro obyvatele, aby nenechávali své psy při vycházkách volně běhat. Odborníci, kteří se monitoringem chráněných šelem ve Šluknovském výběžku dlouhodobě zabývají, už potvrdili, že na záznamu je opravdu vlk. Podrobnosti má reportérka Daniela Pilařová.
1: Já jsem o případu z Krásné Lípy mluvila s Alešem Vorlem z České zemědělské univerzity. On taky viděl to video, které natočil pan Zdeněk Kořínek před 6 hodinou raní v centru města. Podle Vorla je normální, že jsou vlci takhle časně ráno aktivní, že se zvíře zatoulalo do města, ale pokládá odborník za náhodu.
2: Tohle konkrétní zvíře mi přijde lehce zmatený, že neví úplně, kde přesně se odstlo. Může to být mladý jedinec, který to území vůbec nezná. Přišel se z druhé strany střední Evropy a jenom se zatoulal. Ten vlk rozhodně nevykazuje známky toho, že by přišel do vesnice lovit. Spíš mi přijde, že je lehce ztracen v tom území a snaží se najít cestu ven.
1: Podle Aleše Vorla u nás není známý případ, kdyby vlk napadl člověka. Město vydalo upozornění, aby byli lidé opatrní hlavně v okrajových částech a vždycky měli svoje psy při venčení na vodítku, s čímž Vorel souhlasí.
3: Vlci se na Děčínsku vyskytují už od roku 2017. Nejdřív páchali škodu na dobytku. Pořád to platí, a nebo už jsou na ně farmáři lépe připraveni?
1: Ano, farmáři se na zvyšující počet vlků museli připravit a většina z nich to udělala. Někteří s menšími chovy skončili. O škodách na zemědělských zvířatech mají přehled pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko, popřípadě chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Naposledy k takovému napadení došlo letos v Jetřichovicích a taky v Mikulášovicích. Mimochodem, v Mikulášovicích je taky možné vlky v centru města obce potkat. Jak říká Jana Holešínská ze správy parku.
4: Z toho telemetrického sledování se ukazuje, kde třeba v Mikulášovicích vlci pravidelně chodí, přechází z jednoho lesního komplexu do druhého, protože tam i zrovna je taková jako proluka a je to místo uprostřed obce, kde teda může dojít nějakému náhodnému pozorování.
1: Já ještě vysvětlím to telemetrické pozorování. V posledních několika letech se totiž odborníkům, kteří se zabývají monitoringem vlků na území Šluknovského výběžku a Lužických hor, podařilo na několik zvířat nasadit telemetrické obojky a z nich pak dostávají cenná data o způsobu života těchto chráněných šelem.
0: Zjistila reportérka Daniela Pilařová.
5: Den v kraji.

0: Petr Spálení v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Za malou chvíli bude pokračovat skupina Jelen, teď už 17:39. Studenti střední průmyslové školy v Ústí nad Labem se v září po 2 letech vrátí do budovy na Stříbrníkách. Školu postavenou v roce 1990 jako železniční učiliště kraj za 580 milionů korun kompletně zmodernizoval. Dá se říct, že je tam všechno nové. Během rekonstrukce z budovy zůstal jenom nosný skelet.
1: Máme hodně žáků, takže vlastně to opravdu bude využít denně. Od rána od 8 do těch 3-4 hodin podle výuky bude využitá jak posilovna, tak tělocvična.
2: S ředitelem školy Jaroslavem Marešem jsme v nové posilovně. Původně tady býval kryt, později sklad. Modernizace se týkala taky tělocvičny.
3: Zůstaly stát jenom tady ty ocelové sloupy a zůstala teda tady ta tribuna, tu úplně kompletně repasovali. Všechno ostatní od střechy až dolů po podlahu je udělaný nově.
2: Kompletní oprava za téměř 600 milionů korun začala před 2 lety.
3: Oholilo se to na kostru, to znamená, zůstaly jenom nosní konstrukce, to znamená podlahy a sloupy, a jinak ten objekt de facto, když se na to podívá ten, kdo to neviděl, předtím neznal, tak mu bude připadat, že je to nová stavba.
4: Ty 2 roky, kde byli studenti?
3: Kraj má objekt na Stavbařů 5, je to bývalé gymnázium, které dneska sídlí ve Staré ulici, tak tenhle ten objekt kraj využívá pro výuku těch žáků, kde je potřeba nějaká rekonstrukce, oprava a podobně.
2: Podle radního kraje Jiřího Fedorišky z hnutí ANO jde o největší krajskou investici v oblasti školství.
5: Tato stavba byla poprvé dělaná v BIMu, to jsou takový ty speciální pasportizace toho objektu, který v sobě nesou veškerou informaci, a dělalo se to úplně poprvé.
2: I pro stavební firmu to je podle stavby vedoucího Jakuba Flanderky nová zkušenost.
6: Pracovat s tím BIMem taky nebylo jednoduchý, protože vesměs, jak se budovala komplet celá stavba, tak v rámci toho se od začátku, dá se říct, budovalo i vlastně 3D model té stavby a museli se zaměřit veškeré sítě, tak aby se nekřížily a do budoucna třeba učitelé věděli nebo nějaký technik školy, kde, v jaký části nad stropem zazdí je jaká trubka, aby třeba něco do budoucna nenavrtali, v případě servisu věděli, kde, kam šáhnout.
2: Průmyslová škola má 1200 žáků, sem do opravené budovy jich dochází 700. Od září nově otevírá technické liceum se zaměřením na elektrotechniku. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17:50 posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní středeční den v kraji. V areálu bývalých Jiříkových kasáren v Litoměřicích pokračuje festival Original Emotions. Hlavní program začne v pátek. Graffiti umělci z několika zemí dnes začnou to tvořit takzvané murály. Více podrobností má teď pro nás reportér Jan Beneš.
1: Malovat budou na zdi novějších tělocvičen v areálu bývalých kasáren. Ty dnes využívají hlavně sportovci a další místní organizace. Do Litoměřic přijedou umělci z několika zemí, mezi nimi například Cope 2, známý představitel newyorské graffiti scény, nebo třeba italský graffiti umělec K1. Tvorba v kasárnách bude podle litoměřické radnice volně přístupná veřejnosti.
2: Právě výběr Jiříkových kasáren ale vyvolal kritiku. Co tamní kulturní scéně vadí?
1: Podle litoměřického deníku poslala část místní kulturní scény kvůli umístění graffiti radnici otevřený dopis. Podepsali ho například projektant Vladimír Římel, kurátorka Alena Beránková nebo výtvarnice Alžběta Kumstátová. Výhrady k umístěvání graffiti na budovy má také městský architekt Jan Mužík.
3: A nebo se to objevuje tam, kde to vlastně je na fasádách domů, který jako s tímhletím nikdy nepočítali, že po té stránce architektonický. No. Takže já spíš jsem jako odpůrcem.
1: Radnice se brání tím, že graffiti nevzniknou na historických budovách kasáren, ale právě na těch novějších tělocvičnách. Konkrétní plochy podle mluvčí města Michaly Rosypalové konzultovala radnice i s památkáři.
2: V pátek a v sobotu proběhne hlavní program celého festivalu. Co návštěvníkům nabídne?
1: V pátek bude v Hradní galerii večerní program. Jeho součástí bude i projekce dokumentu Girl Power o ženách na graffiti scéně. V sobotu od 10 do poledne začne u katovny Graffiti Jam. Od 3 odpoledne pak bude program pokračovat pod hradem, kde nabídne živou hudbu, graffiti nebo breakdance. Ještě doplním, že vstup na celý festival je zdarma.
0: Prozradil v Dobrém ránu kolegyně Lince Šubové Jan Beneš.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sliby, chyby a Hana Zagorová, 17 hodin 55 minut končí dnešní Den v kraji a v našem vysílání po 18. hodině budou pokračovat pravidelné písničky na přání s Mírou Tartárkem. Já se budu těšit zítra odpoledne naslyšenou a posílám třeba ještě královnu popu Madonu.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Český rozhlas Sever vás zve na Švestka Fest. V Třebíblicích ožijí legendy české i světové hudby. V pátek 28. srpna zazní největší hity Queen v podání Queenie, ABBA Show s Abbey a vzpomínkový koncert Můj vzor, Božský Karel s Kristiánem Šepkem. V sobotu 29. srpna vystoupí Bonnie M, Richard Miller, Rybičky 48, Opět a Radeček a mnoho dalších. Na Švestka Fest se těší Švestková dráha a Český rozhlas Sever.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Koalice ve sněmovně přehlasovala prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů. Opozice chce oslovit ústavní soud. Společnost Člověk v tísni má získat více klientů, jinak jí hrozí vyřazení z krajské sítě v Ústeckém kraji. V areálu Liberecké teplárny jsou nové ordinace lékařů. Dešťové přehánky postupně slábnou, večer čekáme i částečné ubývání oblačnosti. Teploty v noci klesnou i k 9 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Poslanci vládní koalice přehlasovali veto prezidenta republiky a navzdory opozici schválili změnu rozpočtových pravidel. Koalice prosadila pevné hlasování a ukončila tak debatu, do které se přihlásili ještě 30 opozičních poslanců. Opozice pevné hlasování i novelu samotnou kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní vládě nadměrně zadlužovat zemi. Opozice se chystá společně obrátit na ústavní soud.
3: V tuhle chvíli, kdy většina v poslanecké sněmovně neposlouchá, nevnímá odezvu ekonomů, nevnímá odezvu opozice, tak je to poslední instance, kde se můžeme dobrat ochrany před drancováním České republiky.
1: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bylo schválení novely nutné pro sestavení rozpočtu na příští rok. Bez změn by to podle ní nebylo reálné. Ústečtí krajští radní chtějí vyřadit 2 sociální služby ze základní sítě, a to nízkoprahové zařízení pro děti Ústeckého sdružení IMKA a sociálního poradenství Židovské obce Teplice. Návrh v září projedná zastupitelstvo Ústeckého kraje, stejně jako zařazení některých služeb společnosti Člověk v tísni do podmíněné sítě. Více řekl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek z ODS.
4: My předáváme zhruba na rok s tím, že tam bude následný monitoring s tím, jestli se ta služba pasuje s těmi nedostatky a zlepší se, a to zlepšení spočívá ve větším a efektivnějším výkonu. Tam prostě mají málo klientů a my potřebujeme, aby zintenzivnili tu svoji práci.
1: V areálu Liberecké teplárny vzniklo nové zdravotnické centrum. V bývalé administrativní budově je 10 ordinací pro lékaře. Aktuálně už tam ordinuje pediatr a praktický lékař. V blízké době by se měli přidat další lékaři. Připraveno je celkem 5 ordinací pro zubaře a 4 ordinace pro další obory. V budově bude k dispozici taky sauna. Českému rozhlasu to řekl předseda představenstva Liberecké teplárny Jan Sedláček. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými po povodních na hranici Tibetu a Nepálu byli Češi. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého je velvyslanectví v Dílí v úzkém kontaktu s úřadem v Katmandu a situaci průběžně sleduje. Nepálská správa cestovního ruchu po bleskových záplavách pohřešuje téměř 400 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Nejméně 31 lidí podle úřadu záplavy nepřežilo. Podle stanice BBC se nepálské armádě podařilo téměř 90 lidí zachránit. Nasazeno je v oblasti také 15 vrtulníků. Voda na různých místech strhla mosty a poničila vodní elektrárnu Tříšulí. Kvůli ničivým povodním na hranicích Nepálu a Tibetu zemřeli i na čínské straně nejméně 3 lidé. Dalších 265 Peking pohřešuje.
2: Počasí.
1: V noci oblačno, postupně převážně polojasno, k ránu ojedinělé mlhy, teploty klesnou i k 9 stupňům. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno, přechodně čekejte i více vysoké oblačnosti, zejména k večeru. Teploty zítra vystoupí i k 29 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 dejte pozor na exitu číslo 29 ve směru od Prahy na Roudnici. Na vozovce stojí pro poruchu odstavené osobní auto. Stále uzavřená kvůli dopravní nehodě je silnice mezi Mariánskými Račicemi a Lomem na Mostecku. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Václav Necká s písničkou, která nestárne. Léto, léto mé. Pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a jsou tady dnešní druhé písničky na přání. Že neznáte kontakty? Tak o písničku si můžete zavolat číslo telefonu do studia, to je 475 212 212, anebo si o písničku napište. A to můžete buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, kde první slovo napíšete zahrajte, potom uděláte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho přání. No a také tady mám e-mail, tam si můžete také napsat, nebo tím se také můžete napsat o písničku. Adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, nás už čeká ta první písnička na přání, k ní tady mám nachystanou SMSku a to s tímto textem. Prosím pro všechny do rádia i pro Teresku, Laurinku a Míšovi písničku od Karla Gotta a Charlotky. Děkuju. Tolik text, tak tady je Karel Gott, Charlotka Ela Gottová a Srdce nehasnou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Karel Gott, Charlotte Lagotová a písnička Srdce nehasnou. No a teď už tady mám nachystaný ten první telefonát po 18. hodině a po nějaké době ve vysílání vítám také posluchače Jirku ze Šluknova. Zdravím, vítám, hezký podvečer přeji.
2: Já taky přeji, Míro, hezký podvečer.
1: Děkuju.
2: Prosím tě o tu směsku valčíku.
1: No, bude, jak jsme se domluvili. I pro paní, že to taky zdravím. A od malé české dechovky jsme to nachystali. Já myslím, že se to bude líbit. Tak,
2: dobře.
1: Tak ať se hezky poslouchá.
2: A poslal bych to, no. Můžu?
1: No, určitě, určitě.
2: Poslal bych to pro manželku, pro paní Prokupkovou, ať se brzy uzdraví, ta její nožnička. A pro všechny ženy jako pečovatelákům v nádraží ve Šluknově.
1: Také všechny zdravíme.
2: A pro tvoji rodinu.
1: Děkuju. Jirko, ať se hezky poslouchá, samozřejmě i paní také. A teď už ta směska valčíku. Budu se zase někdy těšit. Naslyšenou, ahoj.
2: Děkuju, naschánou.

0: Malá česká dechovka a Smě z Valčíku pěkně pohromadě. No ale jsou tady písničky na přání a já ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná paní Marie od Benešova nad Pouštnicí. Je to tak? Hezký podvečer.
1: Je to tak, děkuji nápodobně i vám hezký podvečer.
0: Děkuji.
1: A hlavně všem posluchačům.
0: Ano, ano.
1: A bylo by to právě pro vás, který vás se bezva rádio a pro všechny posluchače, písnička od Kučerovců, Kukuru kuku.
0: Matej tam, nachystanou, ať se vám hezky poslouchá. A krásný večer.
1: Děkuji.
0: Není zač a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: Pěkný podvečer, pěkná písnička. Kukurukuku, to byli Kučerovci, v písničkách na přání pokračujeme dál. Na telefonu čeká další posluchačka Marie, tentokrát je to paní Marie z Kamenického Šenova. Hezký podvečer.
1: Podvečer, hezký podvečer vám i do redakce, i všem posluchačům.
0: Děkujeme, tak co pěkného pustíme jako další písničku a komu?
1: Tak já jsem poprosila o Stárnoucího mladíka od Pavla Bobka.
0: Dobře, bude tam. A koho potěšíme, mimo toho nás?
1: Tak já bych především tu písničku poslala opravdu těm stárnoucím mladíkům, těm hochům a jinak všem posluchačům jen tak pro radost.
0: A pro dobrou náladu a pro pěkný podvečer i od nás a i vám samozřejmě.
1: Děkuji.
0: Tak hezký podvečer a naslyšenou.
1: Mnohokrát děkuji, nashledanou.

moc rád, ale když večer jdou spát, všechna vášeň je pryč.

0: Holbobek a stárnoucí mladík, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No a pojďme se teď podívat po telefonních linkách také do autobusu. Ten posluchač, co čeká na telefonu, je z Děčína, ale teď momentálně je za volantem v práci. Ve vysílání vítám posluchače Roberta. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, z autobusu, zdravím.
0: A kam zdravíme, jestli se můžu zeptat?
1: Zdravím z Křipský.
0: Tak zdravíme, tam je to moc hezké, zdravíme i tam. Tak jakou hezkou písničku další tady pustíme, jako ho potěšíme?
1: Dáme ty Ohře.
0: Každé ráno. Ano.
1: A bylo by to pro Věru a Kamilu do Brnou, Michala do Děčína. A kolegům zahrádkářům do Kiškovic u Roudnice a všem posluchačům a vám do rádia.
0: A vám také samozřejmě za volant i samozřejmě cestujícím, že také zdravíme. Tak Ohaři, každé rádo a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Tohle tedy Oáři a písničky každé ráno, tak samozřejmě už máme podvečer, pomalu už večer, vy posloucháte Český rozhlas Sever, písničky na přání jsou stále v plném proudu, tak je v plném proudu vaše telefonování. Ten další telefonát je ze Štětí, ve vysílání vítám posluchače Pepu, halo, halo, je tam Pepa,
1: ano,
0: hezký podvečer.
1: Ano, jsem
0: tady. Zdravím.
1: Pepa dvojka, tady.
0: Dobře, zdravíme. Tak písničku.
1: Zdravím všechny lidičky. A zejména Domašice, Obrok, Pavličky, Tuháň a Pepu ze Štětí. Jedničku, je to jednička, Pepa.
0: Dobře, tak jo, zdravím a myslím, je to v dobrém, samozřejmě. No a
1: Janičku z Hoštky, která pracuje na obecním úřadě, na městním úřadě ve Štětí.
0: Ano.
1: A Evičku z Mělníka, za Svobodná jmenovanou Šrédlovou.
0: Dobře.
1: A to by bylo všechno asi, a Štěťáky zdravím.
0: Jo, a také zdravím.
1: Všechny, kteří pohlasu mě znají.
0: Ano. No, jak
1: a přeju krásný odpoledne, podvečerní odpoledne.
0: A pomalu už večer za chvíli. Tak ano, vybrali jsme písničku od Michala Tučného, Ještě dlouhou cestu mám, tak ať se hezky poslouchá. A naslyšenou.
1: Naschledanou a pro tebe a pro tvoji rodinu.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: písnička, která opravdu také nestárne, tak to byl Miroš Birka a Můr našich lások. Stále jsou tady také písničky na přání, budou tady až do 19 hodin. A já už tady mám na telefonu nachystanou teď také jednu posluchačku, která volá od Teplic, konkrétně paní Hanku. Hezký podvečer.
1: Ano, hezký podvečer všem posluchačům. Písnička bude tak jako vždy vzpomínková v podání paní Ivety Simonové Chviličku spát a budeme ji posílat s manželem přátelům do Ústí nad Labem, paní Jarmila do Nuslí, Janě do Kojetic, Helence do Teplic pro vaši maminku.
0: Děkuju.
1: A paní Jině do Děčína a vám, pane Míro, děkuji za příjemné hezké moderování tohoto pořadu a všem posluchačům hezký poslech.
0: Já děkuju za pochvalu, no a písnička ta bude i pro vás, i pro vašeho pána, že ho také zdravím. No a teď děkuji. Už jdeme hudebně vzpomínat, tady je Iveta Simonová a naslyšenou.
1: Děkuji vám.

Iveta Simonová, chviličku spát, ale vy ještě nechoďte, stále jsou tady písničky na přání a já tady mám teď nachystaný e-mail s tímto textem, je to přání k narozeninám. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Klíče pro štěstí od Marie Rotrové pro naší tetu, paní Jarmilku Proškovou z Jarpic, k jejím dnešním krásným narozeninám. Hodně, hodně zdraví, radosti a pohody za všechny přejí a za písničku moc děkuji Aneška s Tomáškem. Všechno nejlepší a tady je Marie Rotrová a Jiří Bartoška.

0: Jortrová, Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí a jsme ve finále. Písničky na přání končí, další tady budou zase zítra po 12. nebo po 18. hodině. Ideál mějte krásný večer a zítra se naslyšenou těší Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústí nad Labem skončila oprava střední průmyslové školy na Stříbrníkách. Práce vyšly na 600 milionů korun. Ministerstvo zemědělství chce od příštího roku podporovat šlechtění odolnějších odrůd chmele. Odbory schválily změny v platových tabulkách. Večer čekáme částečné ubývání oblačnosti, dešťové přehánky doznívají, teploty v noci klesnou i k 9 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. V Ústí nad Labem skončila generální oprava střední průmyslové školy na Stříbrníkách. Práce trvaly 2 roky a vyšly na téměř 600 milionů korun. Ústecký kraj za více práce zaplatí dalších zhruba 53 milionů, hlavně kvůli špatnému stavu izolace pod budovou, řekl to dnes krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Rekonstrukce se kvůli tomu protáhla přibližně o měsíc. Z původní stavby zůstaly jen podlahy a sloupy. Ředitel školy Jaroslav Mareš uvedl, že oprava byla nutná i kvůli praskání budovy a špatným rozvodům vody nebo elektřiny. Škola má 700 studentů. Od září otevře nové technické lyceum se zaměřením na elektrotechniku. Šlechtění nových odrůd chmele by se mělo více zaměřit na jejich odolnost vůči suchu a vysokým teplotám. Stát chce proto od příštího roku více podporovat výzkum odolnějších odrůd plodin, včetně chmele, 40 až 60 miliony korun. Řekl to dnes ministr zemědělství Martin Šebestián, zvolený za SPD.
2: Teď vlastně diskutujeme s jednotlivými výzkumnými ústavy a profesními svazy ten program i s Akademií věd.
0: Podle Šebestiána současně podporují budování záplach. Městské technické služby v České Lípě potřebují nakoupit vybavení před zimou a také materiál. Po radnici na to chtějí dobrovolný příspěvek přes 10,5 milionu korun. Koupí za to například posypovou sůl, novou sekačku nebo 3 malotraktory s čelním nakladačem. O příspěvku budou zastupitelé rozhodovat v České Lípě v pondělí.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimálním mzdou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy. To znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením.
0: Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda, požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda ČMKOS Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu anebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních rozpočtech, aby změny mohly platit od nového roku. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová. Zhnutí ANO. Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí.
1: Počasí.
0: V noci postupně převážně polojasno, k ránu čekejte ojedinělé mlhy, teploty klesnou i k 9 stupňům. Zítra převážně polojasno až skoro jasno, čekejte i vysokou oblačnost, zejména k večeru. Teploty zítra do 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 za 44. kilometrem ve směru na Prahu pozor na odstavené nákladní vozidlo s poruchou. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes se zastavíme opět u dotazu jedné z posluchaček, která se ptá velmi záludně, hodně zajímavé, myslím, že to, milí posluchači, zaujme mnoho z vás, jestli se skloňují zkratky, třeba pha, pce, jestli tady máme napsat v pse, v pcích a tak.
2: Tyhle zkratky, včetně té zkratky od slova firma, fa, které fungují zpravidla v administrativním stylu nebo tam, kde jde o jakési technické funkční zkracování textu, se dostávají do takzvané kategorie iniciálových zkratkových slov. Jde totiž o to, abychom to vysvětlili obecně, že máme takzvané iniciálové zkratky, například ČKD, a pak máme takzvaná zkratková slova, která už mají slabiky, obsahují nějakou samohlásku, tudíž my je už chápeme jako slovo a každé slovo v češtině máme tendenci ohýbat, skloňovat
1: Čedok
2: a tak dále.
1: Třeba mě napadá, ano, cestovní ano. Kancelář, já nevím, z čeho to vzniklo už, česká dopravní kancelář, tak. Takže to můžeme říct v Čedoku s Čedokem a můžeme tedy říkat nebo psát v pcích, v pze, protože paní posluchačka píše, že se dočetla, že když je zkrátka firma jako fa, takže se může skloňovat fi, fie, že to je spisovné.
2: Ano, ano, skutečně jako slovo nám to připadá zvláštní, ale má tu slabiku, má samohlásku, tak proč ho neskloňovat? Ale samozřejmě musíme brát v úvahu charakter toho textu, kde tu zkratku píšeme.
1: Takže to není tak úplně v pořádku.
2: Když budeme psát nějaký text s vyššími funkcemi, například estetickými, jistě by to působilo spíš jako nezáměrná komika, ale když píšeme úřední tiskopis a podobně vyplňujeme, tak tam to svoje opodstatnění má.
1: A to samé, co u té firmy, tedy fi, s tvrdým i, můžeme říct tedy o pcích a Praze jako bze, špatně se to vyslovuje.
2: Ano, ano, všechny ty příklady, které paní posluchačka uvedla, jsou stejného typu.
1: Takže když to prostě nebude nějaký závazný dokument, tak si to může dovolit.
2: Řekněme, když jsou to texty technického typu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Vánek svaté klasy hladí,

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Vala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
1: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
2: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
1: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
3: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
1: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem ji poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl z odpovědnosti leží také na rodičích žáků.
4: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí, a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
0: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, 3 výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
5: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. A pak bych doporučila Hazel 85, a pak z těch českých Neporazitelní, Oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servette Geneva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky. Počasí. Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
6: Alex a host.
7: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám.
0: Je trošku něco.
1: Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo
1: ne,
0: jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky neumě, ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, že oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říkají, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak vaši já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mi bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom leče, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax, já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendvič, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, ne, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme

0: já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a ta.
1: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
0: Ano.
1: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
0: Teď pojedu koupit baťoh, protože tehle baťoh, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
1: tak to je příjemná povinnost, není?
0: No, musím koupit baťoh, protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoh.
1: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
0: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou,

0: budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupili více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
2: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
3: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Dnes v noci se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettenem. Počasí. Zítra čekáme většinou polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už repríza pořadu Zlatá láska.
4: Zlatá láska.
5: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
6: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
5: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
6: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
5: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
4: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, oťukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, už na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako abych měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale je, do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A tvůj manžel. Dobrý den.
5: Luhačovice, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manželé Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53 a půl.
3: To tak hrdě říkáte a nahlas.
5: Jasné, však já na to mám zásluhu, ne?
3: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
0: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
1: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby mě ho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
3: Vy jste si na něj myslela jako?
4: Ano, ano, myslela, no.
3: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
5: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, uherského Radiště, a já jsem ze sousední vesnice Zešarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, a Šarovy měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny, no. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry, ČZ-175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
3: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva,
4: ano.
3: Na vás jako na chlapa s motorkou lepily se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
4: Ano, já ano, mně se to hrozně líbilo.
3: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53.
5: Rozvídám se věci, no.
4: Řeknu vám ještě jeden příběh, my jako jsme měli doma, jak všelice svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala, tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, on nám to přijde spravit, jako... Tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
3: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
4: Ano, ano.
5: U přípojky.
4: U přípojky.
5: U přípojky.
3: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
4: Jo, myslel to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
3: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové, nelze vystupovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande, nebo něco takového, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak.
4: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
3: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
5: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování, no.
3: To chci slyšet.
4: Ano,
3: no. Takže u hvězdiček.
4: Ano,
3: u hvězdiček,
4: ano. Tak, no. Tak to bylo. Tak to bylo, no.
3: Tam jste byli sami.
4: Ano, sami.
5: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
3: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
5: No, jenom tak musíte zkoušet, no, která povolí, no. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
3: A byla pusa na tom prvním?
5: Jasné.
4: Byla.
5: Jasné.
4: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukni a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
3: Dobrá, ten večer končil pusou, asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
4: Určitě.
3: Doprovázené.
4: Ne, já jsem měla na té slovácké svatbě, já jsem měla svojho mládence a on měl svoju družičku taky.
3: Ale ejhle.
4: No, tak to bylo. Tak to bylo. No. A pak jsme, jako, mně se líbila ta jeho motorka, on vždycky přijel na motorce, tak jsme si někde vyjeli.
3: Tak kdy jste se... rozešli s těmi původními partnery, nebo jste tak jako myšlenku na to, že by z toho něco mohlo být, opustili a dali se dohromady vy dva skutečně?
4: No, já jsem, aby vám pravdu řekla, já jsem třeba měla ty, ne, jako že by jsme spolu chodili, za mnou chodili, já jsem jich nikdy jako nechtěla, protože jsem chtěla jenom ho.
3: Jarmilko, jak dlouho jste po něm snila?
4: No já nevím, no, tak aspoň 2 roky.
3: Tolik, to se dá vydržet.
4: No dá, no, ale protože za mnou přišel ten druhý, ale já jsem ho nechtěla, protože jsem chtěla tady toho miláčka mojeho.
3: Čím vám tak imponoval?
4: Nevím, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě. Pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval. Takže já jsem byla spokojená.
5: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko. A záhumenky.
3: Byl vůbec čas na randění?
4: Já jsem si ho vždycky udělala. Musela jsem třeba podělat doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle, rychle jsem to udělala a už se mazala. Aby jsi přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
3: Měli jste nějaké to svoje místo?
4: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám řeknu jednu perličku, vždycky jako došel k nám a moja maminka byla hrozně takový, ne pedant, že by mě nepřála nebo něco. Bylo 10 hodin, ona šla, jako mezi, já jsem měla svoju světničku a ona vždycky říkávala, Jarko, spat, aby šel dom. Taková byla ona, no. A stejně neohlídala.
3: Takže v přítmí vaší světničky někdy došlo i k něčemu.
4: Ano, došlo.
5: To tak, jak to mělo být. Tak to mělo být. To je normální.
4: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem mu jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší.
5: On
4: mě chtěl jako hlubit, říkám, Ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme i někde jít, já jsem se normálně styděla.
3: Tak počkat, v přítmí doma, tam dovádí a na veřejnosti ani ruku stisknout ne.
4: Ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někde dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
3: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
4: No prvním.
5: Já jsem na ně čekal, jak to dopadne, ne?
3: Vy jste ji poslal doktorovi?
4: Ano.
5: No ne, no tak to bylo nutné. No.
4: No. A tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě, když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl někde na montáži v Polsku. To se on říká, tak co, musíš počkat, až otec přijede. A já říkám, že on přijede za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit. No.
5: Bude chodit.
4: Tak nakonec jako sama... Nakonec sama přijel spíš a ta svatba se konala
5: 10. června 72.
4: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezničkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé tři roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.
4: Kde jste měli obřad?
3: V Březolupech na Národním výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, aj tak. A teďka ne. Ale tedy jsme to měli například na úřadě a pak v kostele.
4: Jak jste jeli na úřad?
5: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
3: Ano.
5: No, ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak. Od kostela, od obecního úřadu. A to se chodilo průvodem.
4: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se, nebo jak?
5: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl z vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál. Všecko na plánu, ty no svátky se opakovaly.
4: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli, ve dvojstupu, trojstupu, nebo co, jak se chodilo?
3: Nevěsta šla, ze ženích šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali a i družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku. Tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tak jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
4: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
3: Ano.
5: No a taková příhoda byla, my čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus, to měl Křiška jet a on furt nejel, tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel, tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela, do Zlína. No. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, ano. To trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně a pak zase celý autobus jel dom do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60, 50 lidí.
4: Jak, co jste měli k jídlu?
3: My jsme měli pečené maso zelí knedlík, pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku. Slepiči to vždycky sousedky přinesli. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí. By se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našulat. To byla krabice veliká od kuřat.
5: No, tak jako, jedna.
3: No.
4: Koláčky byly?
3: Koláčky se pekly u pekaře.
5: Ve Březnici.
3: Ve Březnici, no. To bylo veliké.
4: Co váš první tanec na svatbě?
3: Polka asi byla, ne?
5: To já nevím.
3: Asi jo, první byla polka.
5: Jo?
3: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak, a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli k mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava. A ta byla možná do rána.
4: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu?
3: Ano, ano. To se vždycky dávali.
5: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
3: No, ale my jsme to dělali.
5: No, však dělali. To ano, jsme ano. Museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
3: Ano.
5: A že mě dali dcerku.
3: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
5: No.
3: No. To ještě tedy to tak bylo, teď už já si nepamatuju, že by to na které svatbě tak bylo.
5: No, ale my jsme se brali dvakrát.
3: No.
5: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě, v Bazilice. My jsme tam přišli na mši a zrovna tam bylo obnovování manželského svazku. No. To jsme nevěděli vůbec.
3: No, no. Tam faráři tam bylo.
5: A tak jsme si všetci vstoupili do lajny a všecky nás pan farář požehnal.
3: Ano. Bylo to krásné, bylo to jako, to jsem ještě nikdy neviděla. Je to tam nádherné.
5: Patriku, no. Tam když nakonec té mše zahraje na ty velké varhany, ten varhaník takovou tu hudbu, tak to se třepe celý kostel i vansle.
3: No a mě aj slze teču. No, to je nádherné, no něco. Jenom. My když jsme se vzali, tak já jsem si vždycky říkala, nikdy by jsem se jako s ním nerozvedla. Nikdy, a i teď, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy by jsem to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být del jak já, protože ty, kdyby se ti něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsem už na něho tolik roku zvyklá. Nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych se to asi nedokázala. Tak asi, no.
5: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti hádat. A to je pro ženskou trest, jako.

0: Jak řekl francouzský malíř Edgar Degas, jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.
1: No počkej, 10. června byla svatba, za týden jsem maturoval, takže po svatbě jsem byl odloučený od lože.
2: No.
1: Protože
2: jsem
1: musel něco vědět, že? No a aby toho nebylo málo, tak potom v říjnu, 1. října jsem šel na vojnu. Ve 23 letech.
2: Dítě se nám mělo narodit v listopadu a tatínek byl, sloužil vlasti. Já jsem bydlela u rodičů, tak rodiči mě pomáhali, takže jsem to jaksi tak... Pak nám pomohli spravit jako na jedině půlku. Oni měli půlku baráku a my jsme bývali v druhé půlce. A dostávala jsem pár korun.
1: 720 korun.
2: 500 korun od svitu jsem dostávala, potom jsem dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se staraj o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mě řekla, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny, říkám, ještě máme čas na druhé.
1: Dva roky.
2: Ježíš, prázdka, my jsme měli druhé.
3: Tak důležité je, že jste se měli rádi a to ostatní už prostě přijde nějak s tím. Jaké to bylo, když jste se stali mámou, tátou? Co se ve vás tak u toho prvního dítě odehrálo v srdci, v duši?
2: Tak jako bych řekl, člověk na to nebyl jako ne připravený, ale nebyl na to zvyklý, jako já jsem to brala normálně, že to asi tak musí být. Dcerku jsem měla ráda, tak jsem si opatrovala. A když přišel manžel z vojny, tak dcerečka se ho bála, bečela, no babička ju musela vzírat s ní uprýt, protože se ho v tom zeleném munduru asi bála. No, ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hrůza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby tatínek neřekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rádi. Obě dvě.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antonínovi Řezníčkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají si. To je láska.
1: A tak jsme jim chtěli říct, že je obdivujeme. A rozhodli jsme se jim po Patrikovi poslat malé dárky.
3: Ježiš, ty jsou krásné.
4: Dva zlaté hrnečky a jedno digitální rádio.
5: Jej, dá pambu zaplať, no.
3: Čím jsme si to zasloužili?
4: Těmi 53 lety, tím, že vy jste pokukovala po Tondovi, když přijížděl na motorce, no. Tím, že se staráte o Emičku, tím, že jste a chováte k sobě lásku.
3: No to jako chováme.
5: Hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte do teďka, rádi to posloucháme.
3: Ano.
4: Když nasloucháme vám, jako jste vy, no. Tak to jde snadno, takové pořady.
5: Tak je to super, no.
3: Ano, my jsme rádi, že jsme vás viděli. Já vás slyším jenom v rádii. Jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale podle hlasu by to měl být mladý. No, opravdu je mladý.
5: My máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio
3: vlastní výroba.
5: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
3: To je od našich slepiček.
4: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
3: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou s oma, že jich jako uvidím naživo. Tak jich aspoň pozdravujte, že jich máme jako já, že jich mám ráda jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali, nikdy, ale jako když vidím v televizi, pan Kostka, když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty je roky.
5: Mači.
4: Vyřídíme pozdravy moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
5: Ano, rádo se stalo.
2: Je krásné slyšet jejich radost. Ale také vyprávění o jejich lásce.
1: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za svým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
3: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včelsku jako z těch dětí. Zabudu, někdy mě jako
6: pijou krev,
3: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
4: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
3: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mi to nespadlo, protože jsou taková... Na svoje děcka jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
4: Neužívá si to víc člověk?
3: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků, jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteřou, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tonda tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich hlídávala jsem jich. Takže já jsem si jich užila, víc, a tady to vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za váma jezdit.
5: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
3: No.
5: Tu
3: Emičku máme jako pořád tady.
5: Takže tu vychováváme od 3,5 roku.
3: No.
4: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
3: Protože maminka nebyla hodná, protože jí byly milejší drogy a drozy, jak vlastní dcera. A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě teď.
5: Prostě Jemička zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu. Z roční přestávky.
3: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala, nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem a v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajincama
5: v Luhačovicích
3: a každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byli za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
5: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. To je těžké.
4: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo? Proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
3: No, také jsem si kolikrát říkal. Já vždycky říkám, ten Bambíček nás už víc nemohl potrestat.
5: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžeme naříkat.
3: A tak ona se potom dala jako ta vnučka na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
5: No co nebude dál? No. Tak Hemička je s náma, no. Ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí do kroužku, do kytary, chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky, čili folklor zase.
4: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Hemičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, co zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se?
3: Ano.
5: Ona je ale pravnučka, čili, čili maminka je, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamotaný všecko.
3: Já vždycky si říkám, kež by jsem se dožila, já to říkám i jí, kež by jsem se dožila, protože my ju máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kež by jsem se tohoto všeckého dožila a byla a věděla jsem, co s ní jako bude. Čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
4: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
3: Dělá, protože mě to jako mě je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela. Říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít, mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všechno ošizená.
5: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
3: Já jsem říkal, máš 33 roku, tak už bys měla mít rozum, až krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít na zpátek, protože to nešlo.
4: Proč vy a ne vaše dcera?
5: No, dcera je sama.
3: Ona je rozvedená, ta starší.
5: Sama a musí se živit. Musí živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem pět dětí.
3: Pět dětí, no.
5: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika sedmi rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
4: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
3: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili. Že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
5: Byli jsme realisti.
3: Ano, nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny, jak neposlucháš, no vždycky ze srandy, že ti to říkám.
6: Jo.
3: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila nazpátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás, ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový, on jí všecko dovolí.
5: Skoro.
3: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mi nelíbí u něj. To třeba jako zvýhnu hlas.
4: Tak určitě byl i takový na vás.
3: No.
5: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnal? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži, říkám doteďka.
4: Nebo Miláčku, ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Po první navíl, no jako do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Dveřmi. Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla si pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořalku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze spí váš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarja, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde 2 dny ohlí, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dal do pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3, 4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili, nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka. No. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, no, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotky mě myslím taky koupil jedenkrát. Jak on má rád, tady toto. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečnou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád. Nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My tak spolu leželi, ruky jsme si drželi Říkám, ježiš, já zítra máme tady to tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tom Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi.
5: Optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden
5: pomáhali
4: druhého.
5: Pomáhali si.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme tu třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty a to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jak mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No tam to dobře dopadlo, robotická operace, každého můžu doporučit. Ať se toho nebojí a jde zavčasu. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už, by jsme tady neseděli.
3: Mm. Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit. No, když nevěříte, tak špatně dopadnete. No. Takže tak.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazil.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si? Měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. No, ale si to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali, no.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty. Já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru, také jsem mohla být na vozíčku.
5: A všecko a vrátné to neudělá, tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty. Já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, ale jestli bude sex nebo nebude, mně to jedno, hlavně když mě chlapa dají na zpátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy ji pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady, i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady toto. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl, taky něžný, ne, že mi to, to ne. On to má tak rád, tak, jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit. Takový je, že na mě jako netlačí. Když ne, tak ne, když ano, tak ano. Takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého? I tohle je třeba v tom stisku té ruky?
4: Ano, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já udržela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec. Tady teď to nevím, jak jako to dá, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To já ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád.

0: Jarmila a Antonín Řezníškovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná.

0: začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
1: Celý komplex se stává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky. Veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu. Sport.
0: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková Flamíková a dvojsky v Podrazil Neděla postoupily na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
2: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá. Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 v Brně směr Ostrava je ještě hustý provoz mezi kilometry 195 a 196 kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 48 u Českého Těšína brzdí provoz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily v prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhnáš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, z tramvají studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven. A co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku to nebylo, prosím, narežírováno, nic, se otevřely dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Já to ptáče, světem jsem a tam, jsem ten bloudí...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Zasudek, to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla, no a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, tedy, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky. Ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným. Co my jsme si všechno museli navýmýšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, kde pak desky? To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. Jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
1: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí, začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je?
7: A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře.
1: No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
9: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Till tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říká, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mě nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl, ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštu, za Grejcar nebyla. Teď je to tak, dobrý to bude to.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psička, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil tím mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Počenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, ta se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice je nějakou výborní. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji. Náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal Kadečka! Je zde Kadečka? Se ozvalo tady. Říkal Kadečka, nesmíte být operován. Máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
5: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle Praha, je scenárista František Vlček.
5: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník, to bylo správně, on taky řekl, ano, správně, a co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě
7: Pušťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte. Jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Máne s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak se balíska, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestrov.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam scenárista mě představili a uvedli mě
10: do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, peru jim právníku.
8: Ha, ha, ha, ha.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovi sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl. Za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově. Nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loopingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč. A co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady. A protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal, objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu, přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky. A všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí, v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pít do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět. No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás zcela určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá ale. Nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy? Jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také webka, můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju. rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Takže pro začátek já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolal Jarda, tentokrát je skladná. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se, no, když se
1: no, díváte. Já vidím ty mladí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený, no. A já teda můžu říct, že já proto nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to výdlet, jo. Já nevěřím na nějaký sportování, prášky, injekce, protože zase v koncentračních táborech za druhý světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což jsem byl skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No, ale pak jsem chytil stafilokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No a začal moje turnaje po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív jsem mě, protože to je velice syrský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo. No a mně se to usídlilo v krční páteři. No. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě odoperovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 fungonový titanový obratle. No, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo, tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to vzejmují odkud, jo. Tak mládež, že je tady oběd a mě v tu chvíli opustila chuť i hlad. A když jsem to nadzvednul, tu pokličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak jí to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako přestal. Já říkám, ta umělina se dostává na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já nevím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Jo, já bych radši, kdyby byl nějaký ten balený sýr. No, věříte mi, že jsem od té doby dostával normální maslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno, jaký prostě ten mazací. Takže
0: Trošku, ale Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici, nebo jak se drží dieta, ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: No, takhle se udrží šílá linie, tak.
0: No tak něco na to může být, ale na druhou stranu.
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako zvadalda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat, je to úplně jiná situace, že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem, to je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování... Těžko je člověk, který je, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak ale, potom to není taky, no.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte.
1: Takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, Já v noci nemůžu pořídit ani sousto, já nevím.
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a každý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožaráj, skupina Elán a písnička Zalubení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16,5 minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém, právě záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, paraziti, podle z toho jsou chutě neovladatelné a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk po minutí může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko, Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jíst střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže jíst střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí, no. Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde leda co s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace, ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jeden z lidí, který ty výjimečné situace má za režimním pořádku. Jako fakt, jako špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň a když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
1: Mně to jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: jasně, že...
1: neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako to zájem, tak se holizovali až za ušima, jo.
0: Aha.
1: Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak se mi ho nemohla dochutit.
0: Jo.
1: Prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly 2 děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže na
0: tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
0: Už to není tak ono, to je pravda.
1: Tak.
0: Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování. Se mějte se hezky, naslyšenou, a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

0: cesta. On při mě stá.
1: Jaromír Nohavica, Mám je zvu na rtu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
2: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teďka k tématu.
1: No.
2: Takže, co se týče mě, mám rád dobré jídlo. Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
1: Jo.
2: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak co bude kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku, takže jsem zhodil nějakých 6 kilo, jo.
1: Takže jste vynechal a sladké limonády. Dalo by se říci, jo.
2: No, já se vyhýbám matonkom.
1: Já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy, jestli dobře chápu.
2: Jo, že to pítal cukru v podstatě.
1: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
2: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, a teď je dopnu.
1: No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
2: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
1: No tak jasná věc.
2: Třeba sedí jednému, nesedí druhému.
1: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě, nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
2: Tak ono je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, to mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurky, no a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
1: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
2: Páté přes deváté. A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladky a pak si chci dát slany, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mě nemuselo být dobře, takže jsou to jakože opatrnější.
1: Ano, ano. No. A přemýšlíte třeba, Roberte, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
2: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože je nezdravý, je to dokonce napsané i v Biblii, ale to už by bylo zase jiný téma. No a jako maso si dám, ale všechno zrozumím, já musím vždycky
1: mírně
2: uvažovat, kolik a jak a tak dál.
1: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co si dáte, když je hlad. I nejenom, když je chuť, jo?
2: Ano.
1: Dobře.
2: Jsem se chtěl... Jinak jsem ještě teda závěrem chtěl pozdravovat paní Ludmilu.
1: Dobře.
2: Potom paní Vlastičku z Krnova, Olino. Zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátorové linky.
1: Děkujeme, děkujeme.
2: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může i AI. Jo. A vždycky šílím, když se nemůžu dovolat, to mi vždycky, to je prostě i AI. Ten, komu volá, ten neodpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovno zavát všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večer a požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
1: Jo.
2: A za to vy nemůžete.
1: Za to opravdu já nemohu. Jo. Ano, přesně tak. Děkuju za uznání.
2: Mějte hezky.
1: Taky, Roberte.
2: Všechny pozdravujte.
1: Hezký večer vám přeju a děkuju za návštěvu. Ano? Mějte se pěkně.
2: Jo, mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
1: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik písnička s Luisem od Zuzany Michnové. No a krátce po 11:30 pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko,
1: ano,
0: poblíž Hodonína.
1: Domaním.
0: Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo. A jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou. Tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já, tam to řeknu tak, já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší vejšku třeba postavu dost nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat a já jsem shodil si na pěkných 84 kilo za těch 8-9 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Slovácký trojboj.
0: Co to je?
1: Decentně, sklubica, pivo, víno.
0: Jo, tak. Tomu říkáte trojboj. Střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
1: Nejíst, a dělat.
0: Jo.
1: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
0: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
1: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
0: Ano.
1: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
0: Zase jste se vrátil ke kouření.
1: Jedno, dvě denně piva, denně, jo, ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
0: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
1: jako
0: jo, trochu.
1: Jakože jsou syn boží. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střízmostí, odbourat ten alkohol, ne
0: že
1: úplně.
0: Že se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy jo?
1: Krásně. A všichni říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdám, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
0: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
1: Normálně po každém jídle si dám desert.
0: Ano.
1: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
0: No tak vy jste opravdu střídmý jedlík, to zas musím říct, že
1: to stačí, ano, fakt.
0: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak jo, je chvilku předspaný a je to k něčemu.
1: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou
0: kachnu, ano,
1: ale sním jenom kousek.
0: Jo.
1: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
0: Kousek vyndáte.
1: Můžu to jezdit i v noci. Normálně já se zbudím v noci a dám si hořčičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jim do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické, 3/4 litrovej.
0: Jasně.
1: A chleba. Ano. A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 72 letech. Tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kůřit. No a tak já už ho doháňám, já už mám 70. A jsem syn boží.
0: No dobře.
1: Chtěl svěřit.
0: Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte. Jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
1: No, dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
0: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
1: Věc je to jednoduché.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
0: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal, já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vás zdravím, Hituško, moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, to první bylo špatně a tak nějak jen dřím. Jako dneska jsem měla bramory s tvarohem a kompot, no. Já se na něm pochutnám, jo, abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty. A ne, uvažím to toho moc, že to pro osobu.
0: Prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra,
1: ano,
0: tak
1: no,
0: to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napadla jsem se vody, a to jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo, spláchlo vodou.
1: Už to nedělám. Ale no, bylo mi těžko, no.
0: Je pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi.
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, doma chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak...
0: Jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Přesně. Takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No je, určitě, no. To víte, tak říkám, já jako bych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže... To taky třeba mě, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: Ale říkám, radši dám přednost a tý koprovce příbuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Klidně bez masa. Vajíčko brambory nebo bramboru jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, nebo tak. Takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo? Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo? Tolik se nacpat. A Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Schellinger a jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer.
0: Děkuju.
1: Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jíst střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Mm-hmm. Vždyť to bylo tím, že jsme byli pracovně rozprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Mm-hmm. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: Začala jsem nabývat tímhletím stylem života, uh-huh. ale měla jsem maminku, která dobře vařila, uh-huh. a přesto, že jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu knedlu zelo, uh-huh. ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Mm-hmm. A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici, mm-hmm. tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejed, nosil si obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou
0: dobře.
1: Tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, a nebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. a protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí. Takže to je další vyřešení problému, a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: No, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně, když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. pocit, že lidé neumí jíst, jak si střídně žít, třeba že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. a při nějakých sezeních
0: no.
1: a u sousedů a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: Myslím, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka, tohleto, no.
1: Ale já třeba spoustu, já to beru jako spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: A když jsem věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru. Teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazňovala ledničku. A že sousedku, který bych to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdniny. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit no, a no. tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná,
0: mm-hmm.
1: a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě vodejitý v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: No,
0: popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Marcel Zmožek. Láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců. Ve všední den nám přinesou oběd v pátek 2. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí. No a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit. Ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si ji užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jíst do polosyta a pít do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách, spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní Jitřiško, zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šel typom z práce. Mm-hmm. A vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, že se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje to tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já si ti dám oběd, mm-hmm. nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu, prostě já bez zeleniny bych si.
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří cegednický guláš,
0: jo.
1: anebo fazolový guláš s uzeným masem, mm-hmm. tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne. Zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, neudělám to. Ale jako, já když jdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Kusice, no. Tak já si udělám třeba volské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, Prostě čerstvá zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nadspete?
1: Určitě, protože já si udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás tou výškou, no.
1: No, ale po rodině, řeknu, tragédii trošku jsem zhodila na 45, tak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu. Prostě miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ale když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce se getin, který vařil mému šef kuchaři. A ten málem snědl i tu sklínku. Říkal, že lepší věc nejedl. No.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se gož, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil si gedinský guláš pro Poláky. Mm-hmm. A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem tady si vylížu. Takový už se mi to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel. A jeho kuchař takovou svíčkou.
0: Takovou dobrotu mluví. No vidíte to, tak to je poklona jako hrom.
1: To byla velká podsvap, že jsem no, se svíčkou vařila já. Opravdu ten talíř se ho vylízal a já se šla do kolen. Už jsem zažila jako na restauraci hodně věcí,
0: jo.
1: ale že by host, který má hotel, vylízal talíř, to ještě ne.
0: A co ti vaši hosté v restauraci? Cpou se nebo jedí střídmě a zdravě? Jak to vnímáte?
1: Cpou se hlavně Poláci. Přijede 12 Poláků. Protože já miluji Poláky, jako jo, já jedím hodně do Polska na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluji Polsko.
0: Jo.
1: A oni přijedou 12 Poláků, každý se vyda něco jiného.
0: No jo.
1: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
0: Jo, posílej si to.
1: Oni hlavně Poláci milujou. Knedlíky naše české, guláš.
0: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
1: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlík. Já jsem zkoušela, že bydlím kousek od hranic.
0: Ano.
1: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jedu do Polska se známým, tak nadělám doma knedlíky k masu.
0: A vezete to, jasně.
1: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar.
0: Mm-hmm.
1: Tak Poláci mají žurek.
0: Ano, ano.
1: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
0: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
1: To máte jako Slováky.
0: Člověk chtěl.
1: Byla jsem na Slovensku, učili mě dělat halušky z brambor. Já jsem je doma dělala, měla jsem z toho normálně sračku. Opravdu.
0: Nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju. Přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně. Mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
1: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
0: Děkujeme za přízeň.
1: Volám, jsem vděčná.
0: Budu ráda. Na
1: jaké téma taky.
0: Dobře.
1: Vítučko, hodně vás zdravím.
0: Napodobně, mějte se hezky.
1: Hodně zdraví.
0: Ano, ano, taky.
1: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v Jeseníku, kde pracují a v Javorníku prší.
0: Jej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Služební přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tuško, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím mají vás.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
0: Mm-hmm.
1: Já si totiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93.
0: Jo, klobouk dolů.
1: Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to? A velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9:30, vyjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Snídaní nikdy nesnídám už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a vyjíždím do terénu a vracím se, dělám si další tury, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano,
1: prostě
0: ano, ano.
1: Pořád venku.
0: Jasně.
1: A mě to tak to tělo chce. Já nejdržím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy. Já nepociťuju hlad totiž. Nebo chuť. Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvazenou takové velké hrnec polivky. A tu jednoho teď jsem dojedla dýňovou polivku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerstvou. No, vývarovo.
0: Ano.
1: A tam mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem jim dovařila, jsem si dala polívku.
0: Další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám v 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd 6 hodin.
0: jo.
1: Takže já ráda vařím, ráda peču. A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím.
1: To hlavní jídlo. A i tu polišku. Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit. A třeba příklad, nechodím kupovat chleba. Ten si peču doma.
0: Je, no tak já to vám závidím, že to umíte.
1: A ten je kamarád, se taky ho upeču a on jí taky tak strašně chutná.
0: No je,
1: tak si udělám dva bochníky. No a ten mě vydrží dlouho a ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho má za dva dní presníze.
0: To máte pravdu.
1: A mě to
0: ano. Pečivo, já vím, pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně, no.
1: Ne. Takže já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám, takže. A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba těch 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem to tak s ním.
0: Ano, ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to je můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si štvařím sádlo sama.
0: No, pane, jo.
1: Takže sádlem. A já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty dvě sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc. A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, co se dávám, místo kaka. To si
0: Karob?
1: Tam taky dvě Ano, to si tam dávám. A, nebo koupím nějakou takovou čokoládovou pomazánku, to si dám žičku toho tam. Prostě si udělám takový vývar.
0: Takovou dobrotu.
1: To, musím to mít smažení. Mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím. Protože to jako svažovat. Takže já to vařím v tom, v té vodě a až to mám svařený, tak to si vždycky to tak si naplní ty moje sklenice.
0: Takže to je vaše taková večeře. Pozdní.
1: To je moje taková celodenní strava.
0: Ano.
1: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
0: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
1: Ne, já právě já kolikrát říkám, ani kanadávají, mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďko slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku.
0: Jej.
1: Já jsem dělala tlačenku. Pak se mi říká, co těm dětskám dám domů.
0: Jo.
1: Tak jsem každého podělila.
0: Tlačenkové je to. No, panečku.
1: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
0: Tak, to je dobře.
1: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
0: Tak, přeju,
1: ať... Sama si ho nedám, ale dělala jsem mu pro děcka.
0: Jasně, jasně. Takže, tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
1: Já se na tím specializuju, protože za mladá jsme to dělávali.
0: Takže to umíte zkrátka. Dobře, musím poděkovat,
1: takže,
0: Eliško.
1: Takže já se stravuju tu školu.
0: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Já taky děkuji a mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady teď té poslední paní, jaký ona má ten jídelníček, já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo, jak to člověk
1: každý
0: poslouchá.
1: To má jinak, já nevím, já musím, já ráno vstanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teďko nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
0: Takže
1: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubeňor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo. A takto. Ale poslouchala jsem ty dva, nebo kteří to byli na začátku. Já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka. Já jsem totiž bývalý zdravotník. To nemá vůbec s jídlem nic společného.
0: Jo.
1: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho jsem pracovala, tak vím, jaké to jídlo bylo.
0: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
1: Pečené maso a já nevím co, to jistě, že ne, ale to jídlo bylo k jídlu vždycky. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
0: Tak to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní Ano? Máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
1: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Na tím se chodit, když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
0: Jasně.
1: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní tam, ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu a tam ta, co říká, že neumí navážit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa. To. Nebo ryby, rychle jsou ryby, jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
0: Tak znáte to, každý to má jinak.
1: No, já bych ju radši rozporcovala a dala si do mrazáku a potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídaně je velmi důležitá. Moje babička vždycky říkala, bez snídaně nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jedl. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
0: Není to ideální, no.
1: V noci také mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjde ledničko. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned snít, bo to prostě také je pustý.
0: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
1: Já vám taky.
0: Ať vám chutná, děkuji, samozřejmě.
1: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak vždycky říká ten pan Richard. No a někdy zase až nebudu spát. Tak
0: budu se těšit, budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix, tolik v našem vysílání. A teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc
1: krát. Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, a, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenal flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha, protože no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No ale já budu jenom pokračuju dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, chlup, jsem byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny.
0: Jo.
1: Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s nima, nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Jo,
1: já
0: jo,
1: jsem musela, oni byli na Indru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela
0: kousek
1: buchty schovat, protože jinak všechno, a to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva. A nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. A takový otesánky taky mít na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedlo.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A mě tady ta životospráva jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotně jsem měla problémy, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu, jenom kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: Ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím, rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak...
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem Tjorka prospala, ale já jsem přibrala už třetina.
0: Tak taky dieta v uvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla ne, vám to ne. dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že a si do, můžete
1: tak,
0: zkusit to i to.
1: Babinka. Tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: Tak to je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to
0: jo?
1: To není problém. Odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Jindro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuju.
0: A zase příště v noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju,
2: naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středečně čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytů většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, sehraje veledůležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterousi příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se, jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl z hurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla. A když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křídílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zývá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby sem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovým. A můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu, což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi od naproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, si přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám, dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím, náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No, připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček, s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným, jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešní překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý je Ridley, mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čánku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, neexistuje nějaká taková medicína, Takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne.
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi Tim Lacey, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznoství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridleyovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek. Iciku.
4: Čanku, právě s medicamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Ridley!
4: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chunk McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
7: Ten kus líny irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mušku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyu k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže? Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skočet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dilington Young. Honosné Dilington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dilington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dilington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarch rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní, čeřily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madame, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla na hony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla madame. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madame a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a s 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely. Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
3: Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
4: Můžu dát smažit řízky, Jimmy? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně. 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme. Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemyslíš si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo. Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny, z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jimmy. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
3: No, není perfektní, Jimmy? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
5: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
4: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se. Víš co, Delo, řekl, odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.